Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobbyredaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeny mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vypořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou, nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud

0: poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jo, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo, jako jít na to od lesa, jo, jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo, a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlorozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného, uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě, tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Franky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly.

0: Až v tom roce 1999 jede kolem můj muž. Zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
2: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
2: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
2: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
2: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
2: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, on může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
2: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
2: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
2: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
2: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
2: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
2: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, no. Jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
2: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
2: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
2: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí. Jan Pelánek Lazarovic.
2: Moc rád, že to zní dobře. ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu a on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic a zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
2: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni. Ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Kontrolní odběry odhalily bakterie v pitné vodě v Těšinově na Pelhřimovsku. Historická lokomotiva Všudybylka sveze cestující šumavskou krajinou. Bude převážně polojasno s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Za narůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Přítomnost bakterií odhalily kontrolní odběry pitné vody v Těšinově u Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Do zdrojů vody se podle odborníků mohly dostat po přívalových deštích, které následovaly po dlouhém období sucha. Obyvatelé by teď měli vodu pít jen po převaření, a to do doby, než město dokončí dezinfekci vodovodního systému, pokračuje jednatelka společnosti VOKA ekologické stavby Barbora Kaňková.
3: Proběhne vlastně plošná dezinfekce toho celého systému a na konci se vlastně ta voda musí vypustit, protože tam vznikají odpadní látky a tím ten vodovod by měl být pročištěný a připravený k dalšímu použití.
2: Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes a zítra. Další termíny jízd jsou naplánované na příští víkend. Podrobnosti k jízdám po Českokrumlovsku a Prachaticku přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybylkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
2: Jízdní řád akce Léto s párou je k dispozici na webu Českých drah. Historické slavnosti Jakuba Krčína dnes vrátí centrum Třeboně do doby středověku. Navštěvníky čekají od 10 hodin šermířská vystoupení, dobová hudba a tance. Dějištěm slavností jsou Masarykovo náměstí a Zámecký park. Podrobnosti má vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboň Romana Karmazínová.
5: Děti se můžou těšit třeba na čarodějnický program Spěnkavova dvora, na šermířská vystoupení, na chůdadlo, které tam bude provádět školu žonglování. Večer zase kolem 10. hodiny všechny zvu, aby se přišli podívat, jestli ten Krčín opravdu do toho pekla zase odputoval.
2: Turisti se dnes vydají na pochod Zemí zamyšlenou. Vycházet budou mezi 8. a 11. hodinou ze Sokolovny v Blatné na Strakonicku, kam se zase odpoledne vrátí. Akce nabízí pěší trasu dlouhou 15 kilometrů a trasu pro cyklisty o délce 35 kilometrů. Informoval o tom za klub českých turistů Jiří Franc. Krajinou v okolí rodiště Ladislava Stehlíka budou letos turisti procházet už po 17.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani Tereza Valentová. Rusce Kornějevové podlehla 5-7-3-6.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami, odpoledne a večer s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je dnes na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor dejte u Hluboké nad Vltavou směrem na Týn. Na silnici 105 havarovalo osobní auto. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 18. července. Dobré ráno a hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

Anna Zagorová dospívala 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 18. července, ten dnešní den už je s tím 99. dnem tohoto roku. A svátek dnes mají Drahomíry. Drahomíra, to je jméno slovanského původu, které vzniklo složením slov drago, tedy drahý, a mír, tedy pokoj nebo klid. A vykládá se ta, jejíž cesta je mír. Drahomírám k svátku všechno nejlepší. V roce 1891, právě 18. července, byl v České republice zahájen provoz první elektrické tramvaje, Křižíkovy elektrické dráhy na Letné v Praze. Vedla od populární letenské restaurace a její trasa k vratům Královské obory, což je dnes Stromovka, měřila 766 metrů. V roce 1949, právě 18. července, zemřel rodák z Kamenice nad Lipou Vítězslav Novák, hudební skladatel, hudební pedagog, klavírista a horolezec. V roce 2021 zemřel ve 73 letech František Nedvěd, zpěvák a kytarista, který patřil mezi osobnosti české country, folku a trampské písně. A ten samý rok a ten samý den, tedy v roce 2021, zemřel také ve věku 81 let Milan Lasica, slovenský humorista, dramatik, prozaik, textař, herec, režisér, moderátor a také zpěvák. 18. července roku 1552 se narodil Rudolf II., habsburský, římský císař, král český a uherský. V roce 1809 se v Blatné narodil Vojtěch Hřímalý starší, varhaník a hudební skladatel. V roce 1940 se v Českém Krumově narodila Anna Chromy, česká malířka a sochařka, která vyrůstala v Rakousku, později pak žila ve Francii a pracovala v Itálii. Zemřela v Monaku v září roku 21. A vzpomeňme také Iva Jahelku. Tento rodák z Dačic, tedy Ivo Jahelka, advokát, popularizátor práva, také folkový písničkář a kytarista, příležitostný herec, známý také jako zpívající právník, tak právě Ivo Jahelka má dnes 72. narozeniny. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší. Ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 17:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno, místy s přeháňkami anebo bouřkami, které pak během noci ubývaly, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno až oblačno, pouze přechodně se zmenšenou oblačností a místy se vyskytnou také přeháňky, odpoledne a večer i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 a na horách pak 18 až 21 stupňů Celsia a vát by měl mírný západní až severozápadní vítr

0: Na divadelním festivalu v Avignonu měla svou světovou premiéru nedokončená hra Václava Havla Šeřík. Renomovaný festival si také připomněl Havlovi nedožité 90. narozeniny, které by oslavil v říjnu. České centrum v Paříži při té příležitosti udělilo také první cenu Václava Havla, kterou si odnesl ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
1: Režie Havlovy jednoaktovky se ujalo avignonské divadlo La Manufacture. Václav Havel Šeříkem nazval tajného policistu, který ho navštívil v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku. Hru o boji kočky s myší ze 70. let Havel nikdy nedokončil. Objevil ji až místo starosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí Stan. Jeho dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andulkou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: David Dušek Českému rozhlasu vysvětlil, že nejdřív nevěděl, že v ruce drží nikdy nezveřejněný text.
2: Já jsem úplně nevěděl, co s tou divadelní hrou, protože to jsem objevil, viděl jsem, že to jsou dialogy. A díky tomu, že tam je dialog s osobou celá nám, havlologům, neznámou, tedy s jakýmsi Šeříkem, tak jsem pochopil, že se jedná o hru, která doposud nebyla nikdy vydána, nikdy hrána.

0: dokončena.
1: Havlovy nedožité 90. narozeniny si v Avignonu připomněli i předáním ceny Václava Havla, kterou iniciovalo České centrum v Paříži. Podle jeho ředitelky Radky Ondráčkové je návrat Václava Havla do Avignonu

0: uslyší.
1: Cenu Václava Havla si nakonec převzal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
2: Myšlenky Václava Havla jsou bohužel stále aktuální. Od doby, kdy žil, se změnilo jen málo. Tolik zemí je dnes ve stejné situaci, nebo horší, než bylo Československo v druhé polovině 20. století.
1: Cenu Kirilovi předal generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Podle něj dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci, a to na základě své osobní zkušenosti. Mezi nominovanými byla i palestinská autorka Hend Zudaová nebo iránsko-francouzská novinářka Delphine Minviová, vysvětluje Burian.
3: Jsou kvalitní z toho uměleckého hlediska, ale taky píšou o tématech, která souvisí s lidskými právy, totalitou, nesvobodou, prostě zastáváním se práva na svobodný individuální názor.
1: Kirilov pochází z Oděsy a studoval v Moskvě, odkud utekl po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od té doby působí ve Francii a francouzsky i tvoří. Díky ceně teď bude moc strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jindřichův Hradec bude dnes hostit 17. ročník folklorního festivalu. Do města přijedou soubory z jižních Čech, Prahy i jižní Moravy. Program nabídne krojovaný průvod, lidové písně, tance i muziku v areálu muzea Jindřichohradecka. Slavnostní zahájení bude v 12:30 před kulturním domem Střelnice. Majitelé historických vozidel se chystají na dnešní sraz v Lomnici nad Lužnicí. Na Farskou louku budou najíždět od 9 hodin. V pravé poledne začne předávání cen. Jak na webu města informuje Marcela Božovská, k vidění budou nejen automobily, ale i motocykly a traktory. To historická vojenská vozidla se dnes zúčastní pietního aktu ve Strmilově na Jindřichohradecku. Na místním hřbitově uctí památku padlých ve druhé světové válce v 9 hodin. Technika bude k vidění na náměstí. Chroboly na Prachaticku dnes provoní guláše. Soutěž o ten nejlepší kotlíkový se tam uskuteční už po 10. V pohostinství na faře se týmy budou zapisovat od 8 hodin a soutěž vypukne o hodinu později. Samotná degustace pro veřejnost proběhne mezi 14. a 16. hodinou. Odpolednem bude provázet country kapela Husmen. Soutěž o nejlepší guláš vařený v kotlíku dnes mají taky v rámci křemešského víkendu v Křemži na Českokrumlovsku. A chuťový požitek z guláše podpoří pivo. To regionální můžete dnes poznat na Prachatickém festivalu piva. Představí se malé lokální pivovary, například Obora, Jílovice, Krumlov nebo Dráteník. Součástí programu jsou i hudební vystoupení. Zahájí je v 15 hodin dechová kapela Kumpánovi muzikanti. A ještě počasí. Polojasno až oblačno, místy přehánky, odpoledne a večer i bouřky. Teploty kolem 26, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na silnici 105 u Hluboké nad Vltavou směrem na Týn havarovalo osobní auto. Dejte si tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Při sečení luk a polí v České republice každoročně zahynou tisíce malých senčat. Jejich záchranou se momentálně zabývají také vědci z Jihočeské univerzity. Vyvíjejí autonomní letecký monitorovací systém, který dokáže fungovat bez lidského ovládání. O tématu jsme si včera dopoledne povídali a řeč o tom bude také za chvilku, ale teď ještě určitě bude zpívat Leona Machálková.

0: 60 tisíc srnčat podle odhadů ročně v České republice zahyne při sečení luk a polí. Vědci z Jihočeské univerzity momentálně vyvíjejí takový autonomní letecký systém, který má za cíl co nejvíce zabránit zbytečnému úmrtí zvěře. Hlavní výhodou systému je, že plně automatický. Samostatně monitoruje rozsáhlé plochy, vyhledává zvěř aktivně a sám také se bez zásahu obsluhuje, dokáže i rozhodovat bez člověka. O tématu si moderátor Matěj Vodička v našem dopoledním vysílání povídal s vývojářem Romanem Bumbálkem z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. A část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Naším cílem není v podstatě nahradit člověka, ale naším cílem je těm lidem pomoci. Protože my nedokážeme nahradit tu fázi, kdy ten daný dobrovolník nebo ten daný farmář pro to srnče dojde a odnese ho. Ale určitě jim můžeme ulehčit život v tom, že ta obrazová data automaticky zanalyzujeme a už jim dáme výsledné souřadnice, kde se to srnče může nacházet a na jaké lokace by se měly zaměřit.
2: Vy jste zmiňoval taky, že klíčová je rychlost ve vztahu k tomuto tématu. Tak v čem konkrétně spočívá to vámi navrhované technické řešení?
1: Tak námi navrhované technické řešení se skládá z několika částí. Je to v podstatě autonomní dron, který je doplněný o systémy počítačového vidění, které analyzují jak termální obraz, tak RGB obraz, což je vlastně běžný barevný obraz. Ten náš systém je v podstatě dvoufázový. Nejprve dron nalétne komplet celý pozemek z vyšší výšky, například z 50 metrů, a nasnímá ho pomocí termální kamery. Na základě metod umělé inteligence jsou vytipovány oblasti zájmu, kde se nachází body se zvýšenou teplotou, než je okolí. A následuje druhá fáze, kdy je třeba určit, zda ty body jsou opravdu srnče, nebo je to jiný objekt, zajíc, liška, rozpálený kámen. A v druhé fázi je v podstatě automaticky optimalizována trasa mezi těmi jednotlivými oblastmi zájmu. Již dochází k nalétávání z nižší výšky, již je zapojená ta RGB kamera a opět na základě algoritmu počítačového vidění automaticky vyhodnocujeme třídu toho objektu a zpřesníme ty detekce.
2: Mě docela právě zaujalo, když jsem si četl o tom vašem systému, že používáte taky umělou inteligenci a vy jste to zmínil. Tam je pořád ten faktor, že umělá inteligence především vyhodnocuje obrovské množství toho informačního materiálu, ale sama o sobě přece není schopná úplně rozhodovat nebo vymýšlet nějaké nápady. To znamená, že ve vašem případě ona vyhodnocuje ten terén, když dostane nějaký obrazový podnět.
1: Tak ono, pojem umělá inteligence je extrémně široký. Pojem. V dnešní době si většina z nás pod tím představí nějaké velké jazykové modely, jako je ChatGPT nebo Gemini. Ale my se zaměřujeme na vlastně algoritmy počítačového vidění, které implementují jisté metody umělé inteligence, jako jsou konvoluční neuronové sítě nebo image transformery. A to jsou v podstatě algoritmy, které si s vámi nepopovídají, ale které vám dokáží automaticky vyhodnotit a analyzovat informace na základě obrazu. A ano, tyhle ty algoritmy musíme nejprve na rozsáhlé datové základně natrénovat a poté nám vlastně slouží k vyhodnocení toho obrazu.
2: Obešel bys váš systém bez té umělé inteligence?
1: Dalo by se říct, že neobešel. Opravdu ta obrazová scéna může být tak rozličná, tak v podstatě heterogenní, že aplikovat běžné konvenční metody pro zpracování obrazu by nebylo úplně optimální.
0: Celý rozhovor s Romanem Bumbálkem je k poslechu na našem webovém portálu budějovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta ve studiu přivítáme opět v pondělí 20. července. Za moderátorkou Hankou Šoberovou přijde překladatelka Klára Bauerová. A bude to, jako vždy jste zvyklí, po 11. hodině dopolední.

0: počasí.
1: Je 6:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno, místy s přehánkami anebo bouřkami, které během noci pak ubývaly, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno až oblačno, pouze přechodně se zmenšenou oblačností a místy se vyskytnou také přehánky. Odpoledne a večer by to mohly být i bouřky. Později večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat, a večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, a to je ta mírná nejnižší zátěž. Zítra, v neděli, bude zpočátku polojasno, dopoledne pak od severozápadu postupně bude přibývat oblačnosti a srážek, odpoledne pak zítra se přehánky budou vyskytovat na většině území kraje a místy se vytvoří i bouřky, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti opět ubývat a srážky pak budou ustávat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 17 až 13 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 22 až 26 stupňů. A zítra by měl vát slabý západní až jihozápadní vítr, který odpoledne pak se bude měnit na mírný severozápadní a bude vát rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude samozřejmě přechodně zesilovat. Ale to bude zítra, teď se vrátíme k dnešnímu dni. Víkend teprve začíná, sobota ráno, krátce po 6:45. Přišla nám další zpráva, abychom se dozvěděli, jaké je počasí u vás. Tentokrát to je SMS-ka ze Zduchovic. Píše Josef, že nad Zduchovicemi je polojasná obloha a je 15 stupňů a čerstvý vítr. A přeje všem také pěkný den. Josefe, děkujeme a do Zduchovic přejeme také hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: nás tří.
1: Tipy pro volný čas.
2: 8,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít tady u nás v jižních Čechách. V Třeboni pokračují historické slavnosti Jakuba Krčína. Masarykovo náměstí a také zámecký park zaplní historický jarmark, šermíři, muzikanti a také divadlo. První průvod přijde na náměstí v 9 hodin a 45 minut a večerní program pak uzavře ve 22 hodin symbolické rozloučení s Jakubem Krčínem. Na šumavské tratě se dnes vrátí historický parní vlak. Zvolár vyjede v 11 hodin a 5 minut v čele s legendární lokomotivou Všudy Bilkou. Cestující sveze přes Nové údolí až do Černé v Pošumaví a nabídne jeden z nejhezčích výletů pošumavských tratí. Dopoledne pak navíc zamíří i do Lenory na tradiční slavnosti chleba. Do Tábora můžete odpoledne přijet za papoušky. V 15 hodin začne v novém ptačím domově zoologické zahrady komentované setkání u papoušků. Ošetřovatelé představí vzácné druhy i nejnovější přírůstek Aru Arakangu jménem Franco. A přidají také zajímavosti ze života těchto mimořádných chytrých ptáků. V Českých Budějovicích se můžete podívat na město z jiné perspektivy. Prohlídky radniční střechy a také věže začínají v 9 hodin a 50 minut a pak ještě jednou 13 hodin a 50 minut. Odměnou vám bude výhled na historické centrum i zvonkohra přímo na střeše radnice. Areál Budějovického budvaru od 12 hodin a 30 minut ovládne Culture Festival. Na dvou scénách vystoupí například Ben Kristového a další interpreti současné hudební scény. No a pokud dáváte přednost komornější atmosféře, zaměřte večer na Paseky u Horní Stropnice v Novohradských horách. V 19 hodin tam začne festival nazvaný Krajině, kterou propojí hudbu, literaturu a výtvarné umění. Zazní violončelo mladé Anny Noskové, koncert tria Carpe Diem a také šumavské příběhy Johana Petera. To všechno pod čirým nebem v kulisách Novohradských hor.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Díky nové cykloturistické autobusové lince lidé dojedou až k Vranovské přehradě. Vůně čerstvě upečeného pečiva pohltí Lenoru, chlast slavnosti chleba tam mají už po 20. Na jihu Čech očekávejte většinou polojasné počasí, může taky zapršet a teploty budou kolem 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otvírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře, pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
4: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
2: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případů. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 tisíc dalších lidí utrpělo zranění a 18 tisíc Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Jihočeši můžou poznávat krásy některých jihomoravských památek díky nové cykloturistické autobusové lince. Cestující se na jedinou jízdenku dostanou snáz z Českých Budějovic přes Slavonice až na Moravu. Kam se můžou lidé díky nové lince podívat, vyjmenoval zástupce jednatele společnosti Jikort Jiří Pešek.
5: Pro Jihočechy bude velkým lákadlem určitě nejen zřícení na hradu Zornštejn a hrad Vítov, ale například i samotná Vranovská přehrada a zámek Vranov nad Dyjí.
2: Linka 180 odjíždí každou sobotu a neděli z Českých Budějovic v 7.40, v provozu bude do 11. října. Jubilejní 20. slavnosti chleba dnes budou v Lenoře na Prachaticku. Z Volár tam po 9. hodině vyjede chlebový parní vlak tažený lokomotivou Šudibilkou. Lidé se můžou těšit na čerstvé pečivo z obecní pece, trh, ukázky sklářského řemesla a dílny pro děti. V 12:30 organizátoři vyhlásí chléb roku 2026. Odpoledne a večer bude patřit hudebnímu programu. Dobrovolníci můžou dnes pomoct s ručním sečením z budovských blat na Českobudějovicku. Kosení a vyčištění části ptačího parku zpřístupní mokřady pro letní a podzimní tah bahňáků. Akce začne v 8 hodin ráno. Sraz bude u vstupu do parku nad železničním přejezdem v lokalitě Překážka nedaleko Mydlovar. Sečení bude pokračovat i zítra.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne a večer s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto po nehodě může stále překážet u Hluboké nad Vltavou směrem na Týn na silnici 105. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jak vypadá rukopis císaře Rudolfa II. A co vypovídá korespondence Slobkovici o skladateli Antoniu Salierim? I to můžete zjistit, když nahlédnete do archiválí rodu Lobkoviců. Některé dopisy teď také vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. My se tam za chvilku podíváme, nakoukneme na ně ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině v sobotu 18. července. Dobré ráno a hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Massachusetts se vrátíme teď do Prahy. Dopis krále slunce Ludvíka 16. císaři Leopoldovi, ale také list, který Rudolf II. Adresoval Vilémovi z Rožmberka do jihočeské Třeboně, i takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejzácnějších dopisů, psaní skladatele Antonia Salieriho, teď také vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814, a to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 7:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno, místy s přeháňkami anebo bouřkami, které pak během noci ubývaly, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno až oblačno, pouze přechodně se zmenšenou oblačností a místy se vyskytnou také přeháňky. Odpoledne a večer i bouřky. Později večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Večer pak vítr bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Zprávy píšete ve tvaru, který je CB, jako České Budějovice, takže CB, pak je mezera, potom píšete počasí, jakože počasí, znovu mezera, a pak už dopisujete text té zprávy. Všechno pak odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je zataženo po dešti 16 stupňů. Pěkný den všem, je do studia přeje zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A ještě tu mám zprávu z Větřní, kde je 17 stupňů a polojasno, píší a zdraví Zuzka a Honza. Taky do Větřní děkujeme za zprávu a přejeme hezký víkend.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy.

0: Teorie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Máme pro vás zprávy. Připravil je Lukáš Pelikán.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česká obchodní inspekce odhalila na filmovém festivalu v Karlových Varech pochybení zhruba u každé třetí kontroly. Inspektoři jich během festivalu provedli 118. Kontrolovali mimo jiné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Ten porušilo 25 prodejců. Oživené prohlídky archeoskanzenu u Trocnova na Českobudějovicku představí pozdně středověkou gastronomii a kulturu stolování. Celý den můžou lidé zdarma shlédnout komentované scény u jednotlivých stanovišť. Hlavní část programu začne ve 2 hodiny odpoledne. Zajišťuje ho uskupení Mensa Nobilium, které se zabývá stolováním i vařením na šlechtickém dvoře v období 14. a 15. století. Zanikla obec Maloniny na Prachaticku ožívá díky divadelním nadšencům. Členové spolku Loutky bez hranic připravili zážitkovou divadelní procházku do této bývalé vsi ležící mezi Frantoly a Chroboly. Místa, kde stály domy, si dnes příroda bere zpět, ale pozornému oku pozůstatky někdejšího osídlení neuniknou. Sraz bude ve 13.30 ve Frantolech na návsi u Lípy pod kostelem a konec v 18 hodin v Maloninách. Druhá premiéra je na programu opět zítra ve stejném čase. Přednáška o historii Dunajovic na Třeboně u Třeboně na Jindřichohradecku otevře dnešní slavnosti obce. Připomínají si tam totiž 650 let od první zmínky o vsi. Začátek bude v 9:30. Následovat bude hudební vystoupení dechové kapely Babouci, prohlídky obecního úřadu a kaple. Zájemci se taky dostanou do hasičské zbrojnice. Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezóny nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu. A ještě počasí. Polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty do 28, na horách do 23 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli opravám propustků se na dvou místech u Bavorova jezdí kyvadlově. Týká se to silnice na Vodňany u Svinětic a taky silnice na Volini před parkovištěm k Helfenburku. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků pak doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. A právě co ta obnáší, tak o tom uslyšíte za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, na kterém teď také bude zpívat Meky Žbírka píseň Možno se ti zdá. Tak hezké ráno.

0: Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné ihned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pak pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem 100 lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho obalu odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme na jihu Čech polojasno až oblačno a na západě kraje se vyskytují ojedinělé, ale silnější přehánky. Teploty jsou mezi 15 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 17 stupňů, vane slabý východní vítr 1 metr za sekundu, ale ten směr větru je proměnlivý, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles.
1: A jak bude přes den?
2: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé, odpoledne pak místy se objeví přehánky nebo i bouřky, které budou večer ustávat. Dnešní maximální teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23. A bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí, a večer bude opět slábnout.
1: Jaké jsou teplotní rekordy k 18. červenci?
2: Ta maximální hodnota pro dnešní den je 34,8 stupně z roku 2015 a ta minimální 6,1 z roku 1980. Průměrná teplota pro dnešní den 19,3 stupně Celsia. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 17 minut a zapadne pak 2 minuty před 9 hodinou večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat polojasná obloha, ale kránu bude až jasno. V první polovině noci se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty nám klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát slabý jeho západní vítr 1 až 3 metry za sekundu. Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, ale během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti až na přechodné zataženo a v poledních hodinách dorazí na většinu území přehánky nebo déšť, místy také bouřky, které mohou být i silné. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, později až do úplného vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý západní až jihozápadní vítr, který se ale během dne změní na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a večer bude opět slábnout.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to pro tuto chvíli, za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že před 154 lety, tedy přesněji 12. července 1872, se v jihočeských Trhových Svinech narodil Emil Dominik Josef Hácha. Právník, státní úředník, předseda nejvyššího správního soudu, politik a později také prezident druhé republiky. Více uslyšíte ve Vltavínu v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: pořadu Jihočeši, který odvysíláme dnes po 18. hodině, si redaktor Zdeněk Zajíček popovídá s Hanou Procházkovou, což je zakladatelka pohádkové kovárny v Selibově. Jihočeši, to je právě pořad o lidech, kteří jsou takzvaně Jihočechy rodem anebo srdcem. A přesto v tomto smyslu padla také první otázka, na kterou Hana Procházková tedy odpovídala.
1: Tak rodem určitě ne. My jsme rodem ze severních Čech a do jižních Čech jsme jezdívali 20 let na dovolenou se všemi čtyřmi dětmi. No a prostě nebyl rok, aby jsme nebyli tady v jižních Čechách. A ty jsme si tak oblíbili, že jsem si říkala, že až jednou ta nejmladší odmaturuje, tak skončíme na jihu. No a tak už jsme tady 15 let, takže srdcem, Jihočeška srdcem.
2: A sever Čech, tam máte nějaké dlouholeté kořeny vašich předků, opakované generace?
1: Ano, my jsme ze severu opravdu všichni, od prababičky, maminky, všichni pocházíme ze severních Čech. Já jsem vlastně působila v Duchcově, Duchcov je takové hornické město, tam vlastně od narození jsem působila a už jako malá holka jsem věděla, že budu učitelkou. Takže nejdřív jsem učila zvířátka, panenky, potom spolužáky jsem nutila, aby mě poslouchali. No a pak jsem se tou učitelkou opravdu stala. Pak jsem vykonávala funkci vedoucí odboru školství a ředitelky domu dětí, a takže mě to táhne těm dětem celý život. No a pak jsem šla za manželem do Jirkova a tam mě vyzvali, jestli bych nechtěla se zúčastnit rekonstrukce zámku Červený Hrádek, který v té době byl rozbitý, byl vlastně už po válce, bydleli tam vojáci, pak to byla LDNka. A tak jsem vyhrála výběrové řízení a to jsem nevěděla, co jsem teda vyhrála, protože jsem tam 2 roky dávala dohromady zámeček ze vším všudy. Nebylo tam vůbec nic, my jsme z toho udělali vlastně vzdělávací středisko, restauraci, hotel. Učila jsem se vlastně úplně všude a hodně jsem se učila tady v jižních Čechách.
0: Slyšeli jste jenom krátkou ukázku z pořadu Jihočeši, ve kterém bude o své životní cestě vyprávět zakladatelka muzea pohádky a pohádkové kovárny Hana Procházková. Celý pořad odvysíláme po 18. hodině.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lékaři Českobudějovické nemocnice jako třetí na světě využívají umělou inteligenci při operaci mozku. Na Libíně u Prachatic dnes slavnostně otevřou opravenou rozhlednu. Primátorka Českých Budějovic bude oddávat při první kamenné svatbě v historii místní radnice. Bude většinou polojasno, teploty se vyšplhají k 28 stupňům. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Neurochirurgové Českobudějovické nemocnice začaly používat při operaci mozku rozšířenou realitu a 3D brýle. Moderní technologie jim pomáhají při zavádění tzv. Zevní komorové drenáže. Tým českobudějovických lékařů je teprve třetím na světě, který tuto metodu využívá, pokračuje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
2: Lékaři nově využívají 3D brýle zobrazující hologram důležitých mozkových struktur vytvořený s pomocí umělé inteligence. Operatér může současně sledovat hologram i skutečné operační pole. Vytvořený obraz reaguje na pohyb operatéra a lze jej během operace bezdotykově ovládat.
0: Po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Odjíždět bude v 11 hodin a ve 3 odpoledne pojede zpět. Do budoucna v okolí rozhledny vzniknou i další prvky, jak řekl Českému rozhlasu už dřív prachatický místostarosta Jan Kotrba z hnutí Prachatice společně.
3: By tam mohla vzniknout třeba i kuličková dráha po vzoru třeba některých rakouských hor. To si myslím, že by mohlo být velmi zajímavé. A pak máme udělanou už jako studii, že by tam mohly být krásné prvky z akátu. Dejme tomu, že by to zapadalo do toho lesního prostředí.
0: Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes i zítra. Další termíny jízd jsou naplánované na příští víkend. Podrobnosti k jízdám po Českokrumlovsku a Prachaticku přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnuchová.
4: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
0: Jízdní řád akce Léto s párou je k dispozici na webu Českých drah. Českobudějovická radnice zažije vůbec první kamennou svatbu ve své historii. 65 let společného života si připomenou Květoslava a Karel Morcheovi. V obřadní síni je bude oddávat primátorka města z hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová. Tehdejší voják z povolání a dětská zdravotní sestra se vzali v červenci roku 1961. Na stejném místě měli manželé i svatbu zlatou a diamantovou. Sport. Fotbalisti Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Norsjælandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly čtyřem jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0, Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským Sankt Peltnem 3-1, Olomouc zdolala katarský Al-Sadd 2-1 a zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou Podbrezovou. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bouralo se v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích, v Ledenické ulici tam auto narazilo do stromu a nehoda je taky na místní komunikaci mezi Češnovicemi a Zliví na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dostali jste někdy zálusk na třešně, které právě teď zrají podél silnic? Co musíte udělat pro to, abyste si mohli bez výčitek tedy a legálně očesat klidně celý strom, tak o tom budeme mluvit za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 7. hodině v sobotu 18. července. Dobré ráno a hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Na tisících stromů podél silnic na Vysočině teď zrají třešně. Pokušení otrhat je pro mnohé z nás veliké, ale snadno se můžeme dostat do křížku se zákonem. Zjišťovali jsme tedy, co je třeba udělat, aby se ta sklizeň těch stromečků byla legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešni, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že napříště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček. A není problém, přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky, které budou pak večer ustávat. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vát by měl mírný západní až severozápadní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je skoro jasno 17 stupňů. Všem krásné dobré ráno přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je po dešti, polojasno, klidno, 17 stupňů. Pohodu po celou sobotu přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je oblačno a po noční bouřce je větrno a 17 stupňů. Pohodovou sobotu přeje a zdraví Marie. I vám tedy, Marie, děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je jasno, klidno, 18 stupňů. Příjemnou sobotu všem přeje Růža. Růžu, děkujeme. Do Borovan také hezkou sobotu přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte

0: Tipy pro volný čas.
1: 8:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes na jihu Čech zajít za rozptýlením. V Třeboni pokračují historické slavnosti Jakuba Krčína, Masarykovo náměstí a také zámecký park zaplní historický jarmark, šermíři, muzikanti a také divadlo. To je první důvod. Potom půjde několik průvodů. Ten první průvod půjde na náměstí v 9 hodin a 45 minut a večerní program pak uzavře ve 22 hodin symbolické rozloučení s Jakubem Krčínem. Na šumavské tratě se dnes vrátí historický parní vlak. Zvolár vyjede v 11 hodin a 5 minut v čele s legendární lokomotivou Šudybylkou. Cestující sveze přes Nové Údolí až do Černé v Pošumaví a nabídne jeden z nejhezčích výletů po šumavských tratích. Dopoledne pak ještě navíc zamíří do Lenory na tradiční slavnosti chleba. Do Tábora můžete odpoledne přijet za papoušky. V 15 hodin začne v novém ptačím domově zoologické zahrady komentované setkání u papoušků. Ošetřovatelé představí vzácné druhy a také nejnovější přírůstek Aru Arakangu jménem Franco. A přidají se zajímavosti ze života těchto mimořádně chytrých ptáků. V Českých Budějovicích se můžete podívat na město z jiné perspektivy. Prohlídky radniční věže a střechy, respektive radniční střechy a věže začnou v 9 hodin a 50 minut a pak ještě jednou ve 13 hodin a 50 minut. A odměnou bude výhled na historické centrum a také zvonkohra přímo na střeše radnice. Areál Budějovického budvaru od 12 hodin a 30 minut ovládne Culture Festival. Na dvou scénách vystoupí například Ben Kristoval a další interpreti současné hudební scény. No a pokud dáváte přednost komornější atmosféře, zaměřte večer na paseky u Horní Stropnice v Novohradských horách. V 19 hodin tam začne festival, který se jmenuje Krajině. Propojí hudbu, literaturu a také výtvarné umění. Zazní violoncello mladé Anny Noskové, koncert tria Carpe Diem a také šumavské příběhy Johana Petera. To všechno pod šedým nebem v kulisách Novohradských hor.

0: Jsou tu zprávy a Lukáš Pelikán.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. Řidiči by proto měli na cestách myslet na to, že naložené auto se chová jinak než běžně. Upozorňuje na to vedoucí BESIPu Tomáš Neřold. Vyšší hmotnost totiž prodlužuje brzdnou dráhu a může ovlivnit i stabilitu vozu. Důležité je proto zachovat bezpečný odstup, věnovat se plně řízení a případné kolony dojíždět plynule. Protivínští hasiči slaví 150 let. Masarykovo náměstí se proto v pravé poledne promění v dějiště ukázek hasičské techniky, ale taky policejní výstroje a vybavení. Na místě bude simulátor převrácení vozidla, lidé budou moct shlédnout ukázku vyprošťování osob po dopravní nehodě, požár automobilu, ukázku slaňování nebo se podívat na historickou parní stříkačku. Majitelé historických vozidel se chystají na dnešní sraz v Lomnici nad Lužnicí. Na Farskou louku budou najíždět od 9 hodin. K vidění budou nejen automobily, ale i motocykly a traktory. Součástí programu bude živá hudba a jarmark. Vstupné je dobrovolné. To historická vojenská vozidla se dnes zúčastní pietního aktu ve Strmilově na Jindřichohradecku. Na místním hřbitově uctí památku padlých ve druhé světové válce v 9 hodin. Technika bude k vidění na náměstí. Letní poutí tradičně ožívají Chelčice na Strakonicku. Po včerejším kulturním programu jsou na pořadu dnes sportovní klání. Ve 14 hodin začne přátelské utkání místních fotbalistů s Třeboňskou Jiskrou. V 16 hodin pak osmý ročník memoriálu Pavla Kortuse a Tomáše Kouby, následovaný dalším přátelským utkáním, tentokrát mezi Chelčickým Béčkem a Drahonicemi. A ještě počasí. Polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty do 28, na horách do 23 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích v Ledenické ulici u nehody osobního auta. Další problém je za Češnovicemi na Českobudějovicku směrem do Zlivy. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. V přípravě už je většina jeho českých fotbalových týmů, a to také včetně českobudějovického Dynama. Sportovní redaktor Kamil Jáša nás za chvilku pozve právě na fotbal, ale také k vodě.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. V následujících 2 minutách vás pozveme na fotbal, ale i k vodě. Tak příjemnou zábavu.
0: Sport na víkend.
1: V přípravě je většina jihočeských fotbalových týmů. Platí to i o českobudějovickém Dynamu, které v polovině týdne prohrálo na stadionu v Hluboké nad Vltavou 1-2. V sobotu se v 10 hodin představí v Písku. O nadcházející sezóně mluvil trenér Hluboké nad Vltavou Rudolf Otepka.
2: Co se týče nějakých ambicí, no tak samozřejmě 2 roky byly docela úspěšné, 3 roky s tím postupem a teď je otázka, no, 3. rok. Samozřejmě nevíme vůbec, co si od té soutěži teď můžeme očekávat, protože víceméně asi 7 derby nebo kolik, jo, tak uvidíme, no, samozřejmě chtěli bychom se pohybovat nahoře.
1: To by pochopitelně chtěli všechny týmy. Jen pro zajímavost, první kolo 4. ligy proběhne 8. srpna a proti sobě budou hrát Český Krumlov a Soběslav. Táborsko pojede do Komárova, Hluboká do Hořovic, Milevsko do Rokycan, Strakonice přivítají 9. srpna Doubravku a Dynamo České Budějovice čeká cesta do Nýrska. Ještě jednou tedy připomeneme, aby to náhodou nezapadlo. Přípravný zápas Písek Dynamo České Budějovice začne na Píseckém stadionu tuto sobotu v 10 hodin.
0: Sport na víkend.
1: České Budějovice budou dějištěm závodu ve slalomu na divoké vodě. Pojede se Český pohár žáků a také mistrovství České republiky veteránů. Zajděte se během víkendu podívat k vodě, stojí to za to.
0: Sport na víkend.
1: Nebo můžete vyrazit na jiný závod, na soutěž historických vozidel. V Lomnici nad Lužnicí to bude veliká zábava vlastně celý den. Dopoledne proběhne soutěž. Ve 13 hodin pořadatelé slavnostně na pódiu na Farské louce vyhlásí nejstarší vozidlo, předají cenu za historickou hodnotu, cenu diváků a cenu starosty města. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša, možná se společně potkáme právě v Lomnici nad Lužnicí, kudy bude v sobotu doslova projíždět historie. A kdyby vám z víkendu cokoliv uteklo, nezapomeňte, že v pondělí začnu na této stanici krátce po 14:30 odpoledne sportovní ozvěny a to už budeme všichni znát nové mistry světa ve fotbale.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme převážně oblačno a v západní polovině kraje přeháňky nebo déšť, ojediněly i bouřky. Teploty se pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia, ale na západě jenom kolem 16 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 19 stupňů, vane slabý východní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 13 stupňů a v 7 hodin ráno zde byl silný déšť.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody?
2: Vody je velmi málo. Na Soumarském mostě 42 cm a je zakázáno splouvání. Ve vyšším Brodě 58 cm. Lipno nám udržuje tu hladinu aspoň na hranici sjízdnosti. Lužnice je nesjízdná, na Piláři 108 cm, v Bechyni 76 cm. A pod hranicí sjízdnosti je i Otava v Katovicích, kde je 39 cm vody. Teplota vody včera na Lipně je 24,8 stupně.
1: O víkendu, konkrétně tedy dnes v sobotu, bude spousta akcí, venkovních akcí. Tak na co se mají pořadatelé připravit? Jaké bude počasí přes den?
2: Bude polojasno až oblačno. Teď ráno bude ještě místy přeháňky nebo i nějaká ta ojedinělá bouřka. Poté budou na nějakou dobu srážky ustávat, ale odpoledne se opět místy mohou vyskytnout přeháňky nebo i bouřky, ale které budou večer ustávat. Dnešní maximální teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu pak až jasná obloha a v první polovině noci se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. Noční minima 16 až 13 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní vítr 1 až 3 metry za sekundu. No a zítra přes den nás bude přecházet studená fronta, bude zpočátku polojasno až jasno. Během dopoledne pak od severozápadu oblačnosti přibyde, v poledních hodinách pak bude až zataženo a na většinu území k nám dorazí přeháňky nebo déšť. Místy také bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Později místy až do úplného vyjasnění. Zítřejší maxima 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý západní až jihozápadní vítr, který se během dne změní na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a večer bude opět slábnout. Biozátěž zítra kvůli přechodu fronty na dvojice střední zátěž.
1: Jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: Pondělí bude na léto relativně chladno a bude převládat polojasná obloha. Ráno bude až jasno, odpoledne naopak přechodně až oblačno. Jen výjimečně se mohou odpoledne vyskytnout slabé přeháňky. Pondělní minima 12 až 8, maxima 19 až 23 stupňů a bude vát slabý. Během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Vysadit si raději katalpu anebo pavlovny. Popíšeme vlastnosti těchto dvou krásných stromů a výběr toho pravého necháme na vás. Vezmeme taky do ruky nůžky a povíme si přitom, do kterých rostlin v tuto roční dobu zasáhnout a kterým se naopak vyhnout. V zelených světech bude řeč také o zelenině, kterou aktuálně můžeme ještě vysadit. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
1: Mocný rod vymírá, panství se zadlužuje a na scénu přichází Vilém Slavata. Nové noční divadelní představení na zámku v Jindřichově Hradci připomíná dramatické osudy posledních pánů z Hradce. Reportáž z něj nabídneme po písničce. Tu zaspívá Dalibor Janda.

0: Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradce růže připravili místní šermíři na zámku v Jindřichově Hradci. Připomíná osudy posledních pánů z Hradce a také nástup Viléma Slavaty. Jednou z hlavních postav je Adam II. Z Hradce, který kvůli nemoci dožil na nosítkách. Přesto právě za jeho vlády dosáhl Jindřichohradecký zámek největšího rozkvětu. Vznikla většina honosných renesančních staveb, ale za cenu obrovského zadlužení panství.
1: Půjčíme si! A když to nebude stačit, půjčíme si víc! Musím reprezentovat, jsem nejvyšší kancléř!
2: Postavy, ať je to Adam II. Z Hradce, Kateřina z Montfortu, nebo Jáchym Oldřich z Hradce, Lucie Otýlie z Hradce, to jsou všechno poslední členové tohoto rodu.
3: Režisér představení Pavel Rys se inspiroval skutečnými historickými událostmi.
2: Pan Adam II. Z Hradce si z Turecka dovezl uherskou nemoc takzvanou, což je syfilis. A tím byli všichni postižení. Takže ti potomci postupně vymírali, zůstali dva potomci, což byl Jáchym Oldřich a Lucie Otýlie. A tím Jáchymem Oldřichem v roce 1604 ti páni z Hradce vymírají.
1: Abyste mi zajistila potomky a pokračování rodu.
4: I přes vaši chorobu se vám povila 6 dětí a každé dítě zatíženo prokletí.
1: Ale vida, jak jste se nám pěkně hezky česky rozohnila.
3: Produkci celého představení má na starost Michaela Hofmanová ze skupiny historického šermu Jindřich.
5: 8 let předtím jsme jeli dvě jiná vystoupení.
3: Kastelána Jindřichohradeckého hradu a zámku Jana Mikeše uvidí diváci v roli jezuity.
6: Moje část příběhu je vlastně nesmírně důležitá, protože právě jezuité hráli velice důležitou roli v konverzi Viléma Slavaty od protestantské ke katolické víře.
3: Dějištěm nového představení je celý Jindřichohradecký hrad a zámek.
6: Návštěvníci během tohohle představení uvidí nejenom exteriéry zámecké, ale nahlédnou i do zámeckého renesančního rondelu, do černé kuchyně, projdou i některé interiéry v Adamově stavení.
3: Těch předchozích představení jsme se dočkali popravy, výstřelů, zděla. Bude něco takového i o tom novém představení k vidění?
6: Se smrtí to bude velice intenzivně souviset, protože tentokrát nás čeká pohřeb.
2: Ten rod vymřel, my jsme tam udělali ten pohřební průvod, aby to bylo symbolické, protože tam třeba dojde k rozlomení štítu v pánu z Hradce, což se vždy dělalo, když vymřel poslední člen rodu.
7: Teď jsem já, dědičku hradeckého domínia.
8: A já samozřejmě s tebou, drahá. Zvlášť v této chvíli, na kterou jsem čekal, který chci říct, v této těžké chvíli, se ujmu pevnou rukou vlády nad celým panstvím a zasadím se o tvrdou rekatolizaci v této zemi.
7: A já se zasadím o to, že mě budeš poslušen. Raduji se příliš brzy. Veškerý majetek patří mě a pak našim dětem. Dokud budu živa, tak si jen manželem a tím se mi podřízem.
3: Na novém představení se podílí víc než 40 herců, šermířů a tanečníků. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropská komise Česku vytýká nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i konec koncesionářských poplatků. Folkloristi z celé republiky se sejdou v Jindřichově Hradci. Archeoskansen v Trocnově přinese návštěvníky do středověké kuchyně. Bude proměnlivá oblačnost, počítejte s přehaňkami i bouřkami. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Evropská komise ve výroční zprávě kritizuje Česko za nepodniknuté kroky ve střetu zájmů. Podle ní země nepřijala zákony, které by ji chránily před vlivem oligarchů. Obavy má z podání návrhu, který v červnu předložili poslanci. Ten počítá se zúžením plošného zákazu poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek společnostem členů vlády. Komise taky Česku vytýká nový návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který počítá se zrušením poplatků a převedení financování České televize i Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Podle ní návrh ohrožuje stabilitu a nezávislost obou médií. Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2 miliony 600 tisíc korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a červenci zajistili téměř 800 kusů zboží, pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
3: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale i o kabelky, brýle, hodinky a další výrobky. První letní kontrolu realizovali inspektoři ČOI v polovině června ve Studánkách u Vyššího Brodu. Dalších 6 kontrol příhraniční tržnici ve Strážném na Prachaticku.
1: Jindřichův Hradec bude dnes hostit 17. ročník folklorního festivalu. Do města přijedou soubory z jižních Čech, Prahy i jižní Moravy. Program nabídne krojovaný průvod, lidové písně, tance i muziku v areálu muzea Jindřichohradecka. Pokračuje etnografka muzea Alexandra Zvonařová.
4: Folklorní festival je oslavou živých lidových tradic, které mají v našem regionu pevné kořeny. Každý ročník přináší setkání různých folklorních souborů i generací a ukazuje, že lidová kultura stále dokáže oslovit širokou veřejnost. Velmi nás těší, že se do Jindřichova Hradce opět sjedou výborné soubory z různých koutů celé naší krásné republiky.
1: Slavnostní zahájení bude v 12:30 před kulturním domem Střelnice. Návštěvníci archeoskanzenu Trocnov se dnes můžou seznámit se středověkou gastronomií. Během oživených prohlídek se dozvědí, jak se dřív stolovalo a jaké suroviny se pro přípravu pokrmu běžně používaly. Podrobnosti k hlavnímu programu přidává vedoucí edukačního oddělení Jihočeského muzea Lukáš Faktor.
5: Bude tam po celou dobu vlastně probíhat příprava jakési hostiny, kdy ve 14 hodin bude ukázka šlechtického stolování s výkladem. To znamená, bude tam sedět šlechtic, bude obsluhován správným způsobem a tento šlechtic bude vlastně předvádět, jak takové to šlechtické stolování vypadalo.
1: Jubilejní 20. slavnosti chleba dnes budou v Lenoře na Prachaticku. Z Volar tam po 9. hodině vyjede chlebový parní vlak, tažený lokomotivou Všudybylkou. Lidé se můžou těšit na čerstvé pečivo z obecní pece, trh, ukázky sklářského řemesla nebo dílny pro děti. V 12:30 organizátoři vyhlásí chléb roku 2026. Odpoledne a večer bude patřit hudebnímu programu.
6: Sport.
1: V Praze dnes startuje tenisový turnaj WTA Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech začne v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhajkyně titulu Marie Bousková.
6: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu 20 z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Osm hodin k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 18. července. Dobré ráno, hezký den i celý víkend, to přeje ze studia Luboš Voráček. Naše víkendová rubrika Písničky z cizí kapsy dnes nabídne Pavla Bobka v písni Horké léto v City. A uslyšíte také její předobraz. Tak pojďme na to.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. A to je zrovna teď, takže vám přeju dobrý den. A i když proto na teploměru máte určitě každý svou míru, čeká nás teď všechny dohromady jedna typická písničková pohlednice z horkého léta.

Pavel Bobek jedno ze svých alb, konkrétně to z roku 2005, pojmenoval Muž, který nikdy nebyl in. Myslím, že ale opak je pravdou, minimálně co se týče jeho skvělé orientace v muzice, zvláště pak v té americké. Z ní si ostatně po celou kariéru vybíral i svůj repertoár, který mu pomáhali do češtiny přetlumočit většinou špičkoví tuzemští textaři a zároveň kamarádi, počínají Jiřím Grossmanem přes Michála Žantovského až třeba ke Zdeňku Rytířovi. Ostatně byl to právě posledně jmenovaný, kdo Bobkovi nabil krátké sloky k písničce Horký léto v City. Tu anglickou část, kterou si s ním zaspíval výborný harmonikář Charlie McCoy, který jen tak mimochodem co by basista nahrál několik alb se samotným Bobem Dylanem, nebylo potřeba vymýšlet. Už v roce 1966 se o všechno postarali kalifornští muzikanti John Sebastian a Steve Boone, jinak členové skupiny Love and Spoonful, která tuhle skladbu vytáhla až na samotný vrchol americké hitparády. No aby ne, tihle hoši uměli dělat výbornou chytlavou muziku v podobě melodických písniček, které se svého času staly jednou z prvních amerických odpovědí na jiskřivou suverenitu a zpěvnost Beatles. Love and Spoonful přitom nezapřeli, odkud pocházejí a nelze o nich v žádném případě mluvit jako o sezónní kapele epigonů populární britské vlny. Ve svých svižných poprokových skladbách spojovali jak folkové písničkářství, tak i názvuky tradičního country a blues, tedy typických amerických ingrediencí. Navíc jejich hity nezrezivěly, včetně toho největšího. Přiměřeně horký léto a radši snad i někde mimo city vám přeje Martin Schuster.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 8:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle, odpoledne pak místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky, které pak budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vát by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. A večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré až velmi dobré. A biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je ta mírná nejnižší zátěž. Ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte. Přišla také zpráva z Černovic u Tábora, kde je 18 stupňů, jak píše pan Folta. Děkujem za SMSku. V Prachaticích je 20 stupňů, zataženo a prší. Zdraví přeje Helča. Helčo, děkujeme. I do Prachatic zdravíme. A ještě tu mám zprávu z Týna nad Vltavou, kde je zataženo po pěkné bouřce 15 stupňů. Pěkný víkend všem přeje a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věro, i vám děkujeme a přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Může krajina poslouchat hudbu? A může se stát také krajina galerií a literárním salonem pod širým nebem? Už za chvilku se podíváme na paseky u Horní Stropnice v Novohradských horách, kde právě dnes můžete zavítat na zahradní slavnost, která se jmenuje Krajině. Ale ještě předtím zaspívá Marek Ztracený.

0: Hudba pod širým nebem, příběhy staré Šumavy a také obrazy inspirované krajinou Novohradských hor. Takový bude dnešní večer na pasekách u Horní Stropnice v Novohradských horách, kde od 19 hodin se začne a uskuteční se komorní festival, který se jmenuje Krajině. Kolegyně Hanka Šoberová se na podrobnosti zeptala pořadatele festivalu, farmáře Roberta Blížence.
1: Komorní festival, nebo říkáme tomu možná zahradní slavnost, nese prostý název Krajině. Jediné slovo, ale velmi silné. Je to poděkování, je to dialog, je to možná určitý závazek vůči místu, kde žijete?
2: No tak určitě, protože ke krajině můžeme přistupovat nejrůznějšími způsoby. Krajinu můžete brát jako předmět investice, rozprodáte, rozparcelujete, vyděláte, nebo jako k výrobnímu nástroji. Zořete, pohnojíte, sklidíte, prodáte. A nebo je přístup, kdy je to prostor pro život, pro všechny, pro vás, pro vaše zvířata, pro návštěvníky, úplně pro všechny. A potom v takové krajině prostě prosíme a děkujeme, takže děkujeme.
1: Zahradní slavnost zahájí violončelistka Anna Nosková. Můžete jí představit?
2: Určitě. Anna Nosková je jedno z pěti dětí manželů Noskových, 13-letá violončelistka, která má před sebou, myslím, velkou budoucnost a tak krátkým antré prostě tu naši zahradní slavnost otevře. Není to proslulá dáma, známá z koncertních pódí, je to mladé děvče, které teprve do těch koncertních pódí roste a já jí tady dávám příležitost, protože ji znám a poslouchám.
1: Jinak součástí toho programu bude taky autorské čtení Radka Gálise. Ten návštěvníky seznámí s českým vydáním knihy Příběhy ze Šumavy. Kdo byl její autor a čím jsou jeho texty výjimečné?
2: Autor byl Johann Petter, což byl spisovatel, který se narodil roku 1858 v Bučině a zemřel v roce 1935 ve Vyperku. A byl to ve své době poměrně známý spisovatel, který se zabýval takovým světem dřevorubců, sedláků, pašeráků. Jsou to takové opravdu pěkné, rozkošné příběhy, v nich příliš neřeší sociální otázku, až ji skoro vylučuje. Takže vlastně je to o takových lidech, kteří zpravidla něco vydělali, zbohatli, scháněli nevěstu, vydali se jí hledat, ovšem cestu se zastavili v šenku, tak se opili, že nevěsta prostě je potom poslala pryč a neoženili se. Je to výborně přeloženo, ta kniha je výborně přeložena nedávno zemřelým Helmutem Wagnerem, ten překlad je vynikající a je to taková hezká, nazval bych to třeba Kostermanovská četba ze Šumavy.
1: Jinak hlavním hudebním hostem bude trio Carpe Diem se skladbami Smetany, Suka, díla plná emocí, hluboké liriky. Čí jsou podle vás právě do tohoto prostoru, jako proč sem patří?
2: No tak máte pravdu, že Smetanovo trio G-moll je opravdu záležitost molová, lirická. No proč? Já jsem neurčoval playlist tohoto tria, nicméně přiznejme si, že budeme hrát v krajině, která nevzkvétá. Ta krajina v současné době je ve stavu člověka, který leze po poušti prostě a hledá kapku vody. Tady všechno vadne i v Novohradských horách. Jsou vyschlé prameny, prostě zvadlé rostliny, všechno tady odchází. Takže, abych tak řekl, odu na radost si necháme, až zaprší. Tady teda budeme nějak prožívat alternativu přežití naději, alternativu dvě krutou bolest. Uvidíme prostě, co to přinese v té krajině a v tomto počasí. Samozřejmě, tím nechci říct, že bych si přál, aby v den konání koncertu pršelo a šlilo. To bych byl teda, jo, ale jinak jako to opravdu není dobré. Ten stav české krajiny nebo evropské krajiny v současné době jako se blíží katastrofě.
1: Je to tak. Jinak po celý víkend bude v galerii Konírna přístupná taky výstava krajináře Bedřicha Novotného. Představte nám tu jeho tvorbu, čím je výjimečná.
2: Bedřich Novotný je

0: Krajinář, který navazuje na tradici české krajinomalby, zejména krajinomalby plenérové. On hledá vnitřní podstatu krajiny, která je oproštěna od popisnosti, nekopíruje přírodu a je skutečným mistrem světla. Ty jeho obrazy jsou opravdu famózní hrou světla a stínu. Takže vystaví tady asi 20 děl, která vytvořil v uplynulých 2 letech. Bude to vystaveno v galerii Konírna, což není nic jiného než Konírna, taková hezká moderní stavba. No a prostě stává se na několik dní Konírna, galerii Konírna.
1: Tak to říká farmář Robert Blíženec, který právě dnes od 19 hodin pořádá v Pasekách u Horní Stropnice komorní festival, který se jmenuje Krajině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Léto s Českým rozhlasem České Budějovice.
1: To léto, to si do kapsy dá.
2: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Perikán.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Začínající ředitelé škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Po rozsáhlé rekonstrukci se dnes slavnostně otevře rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Odjíždět bude v 11 hodin. Přednáška o historii Dunajovic u Třeboně na Jindřichohradecku otevře dnešní slavnosti obce. Připomínají si tam totiž 650 let od první zmínky o vsi. Začátek bude v 9:30, následovat bude hudební vystoupení dechové kapely Babouci, prohlídky obecního úřadu a kaple. Zájemci se taky dostanou do hasičské zbrojnice. Chroboli na Prachaticku dnes provoní guláše. Soutěž o ten nejlepší kotlíkový se tam uskuteční už 10. V pohostinství na faře se týmy budou zapisovat od 8 hodin a soutěž vypukne v 9. Samotná degustace pro veřejnost proběhne mezi 14. a 16. hodinou. Odpolednem bude provázet country kapela Husmen. Soutěž o nejlepší guláš vařený v kotlíku dnes mají taky v rámci křemešského víkendu v Křemži na Českokrumlovsku. Na prachatickém festivalu piva se dnes představí malé lokální pivovary. Návštěvníci festivalu můžou přímo v historickém centru města ochutnat pivo třeba z pivovaru Obora, Jílovice, Krumlov nebo Dráteník. Součástí programu jsou i hudební vystoupení. Zahájí je v 15 hodin dechová kapela Kumpánovi muzikanti. A ještě počasí, polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 28, na horách do 23 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na Českokrumlovsku platí uzavírka silnice z Rojšína do Chvalšin. Řidiči neprojedou až k odbočce na Rohy. Do poloviny srpna se objíždí přes Smědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 9:30 a k tomu 2¾ minuty. V sobotu 18. července posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak pěkné víkendové ráno. V zázemí zoologické zahrady Hluboká se sešlo 80 syslů obecných. A to nejenom z Čech, ale také ze Švédska a Švýcarska. Jejich stěhování souvisí se záchranou tohoto živočicha na našem území. Nové syslí kolonie díky nim vznikly v Českém Středohoří. Podrobnosti o syslech přidáme za chvilku, teď bude zpívat Anna K. píseň Bezvětří.

0: 80 cyslů obecných hned z několika zoologických zahrad má nový domov v Českém Středohoří. Kdysi obávaný škůdce z naší přírody v minulém století téměř vymizel. Na vytipované lokality se vrací díky záchrannému programu, do kterého se zapojila také zoologická zahrada na Hluboké.
1: Když se dobře podíváte, tak tam jeden vyčuhuje ze sena a určitě tady nějaký za chvilku začnou pobíhat, protože to veverka, tak po těch karanténních klíckách i šplhají.
2: Cysly odchycené v minulých dnech ve výběhu mi ukazuje zooložka Markéta Jarjabková.
1: Mají tady velký haldy sena, podestýlku a oni se do toho dělají tunelky, z toho jsou zalezlí a až to přijde, tak je pak odsaď vychytáme.
2: Už se nám i ozývají a ten hlas je opravdu pronikavý.
1: Oni pískají právě v rámci té kolonie, třeba když vidí nějakého predátora, upozorní ty členy té kolonie, hele, tady co se blíží, tak prostě rychle musíme zalézt do těch nor, anebo všichni spozorní začnou vlastně panáčkovat a koukají, co se děje a začnou vyhledávat to bezpečí.
2: Dostat sysla ze sena není nic složitého, za to odchytit sysly ve výběhu byl docela velký úkol.
1: V tom výběhu je to trošičku komplikovanější, protože tam nemůžeme přijít a prostě pochytat je do rukou, tak jim tam dáváme živochytné pasti, do čeho dostávají krmení. Kolikrát tam jako čekáte a oni tak jako stojí kolem, různě vám tu pastí hejbaj, pak vám ji otáčí, ona sklapne, takže tam se musíte vlézt, zase to natahovat, jo, nebo se ta past sekne, že vám stáhnou to krmení.
2: Za 10 dnů se podařilo odchytit 33 zvířat.
1: My samozřejmě jsme museli vytřídit, protože něco byly stará zvířata, chovná zvířata, nebo zase nesplňovaly váhu, že byly moc lehká, takže jsme je vraceli.
2: Čeští sysly z Hluboké nad Vltavou mají syslí sousedy. Jedni pocházejí ze Švédska a druzí ze Švýcarska.
1: Tak v rámci toho záchranného projektu naše zoologická spolupráce s Agenturou ochrany přírody a ta spolupracuje ještě s několika právě zahraničními partnery, kteří chovají sysly, jsou to syslové, které jsou geneticky vhodní právě do České republiky a my zaštiťujeme tu koordinaci těch chovů a u nás tady počkají na to samotné vypuštění. Mají tu teda i české sousedy ze zoologické Nahrádečku a ještě jim přijedou německý kolegové a pak se všichni sejdou na té lokalitě.
2: Záchranný program na sysla obecného vznikl v roce 2008, doplňuje Markéta Jarjabková.
1: Ten sysel ve velkém u nás ubýval od 50. let, až vlastně v tom roce, kdy ten program byl podepsaný, tak se tady odhadoval na nějakých 3000 zvířat, opravdu z několika jako milionů.
2: První vypuštění sysly pocházely právě z Hlubocké zoologické zahrady.
1: V roce 2016 jsme vypouštěli první odchované sysly. V rámci záchranného programu se vypustilo více jak 840 zvířat. Od nás odešlo více jak 300 syslů do volné přírody. Na 9 lokalit v několika krajích České republiky, s tím, že jednou tou lokalitou bylo letiště ve Strakonicích. Což je jediná lokalita sysla obecného v jižních Čechách.
2: Zhruba 80 syslů poputuje tento týden na 2 lokality v Českém Středohoří. Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 8:45, tak jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách oblačno až zataženo. Místy se vyskytují přehánky nebo déšť. Ojedinělé na Jindřichohradecku i bouřka a teploty jsou mezi 15 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 19 stupňů, vane slabý severní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáň vlhází 14 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude polojasno až oblačno, ty přehánky a déšť postupně odejdou k východu, budou přechodně ustávat, ale odpoledne se opět místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, které budou večer opět ustávat. Dnešní maximální teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A zítra v neděli bude jako dnes?
2: V noci bude převážně polojasno, kránu až jasná obloha a v první polovině noci se jen vzácně mohou vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní vítr 1 až 3 metry za sekundu. No a zítra přes den nás bude přecházet studená fronta, zpočátku bude polojasno až jasno, ale již dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti až na odpolední zataženo a v poledních hodinách se také přidají na většině území přehánky nebo déšť. Místy taky bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat později místy až do úplného vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý západní až jihozápadní vítr, který se během dne změní na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a večer bude opět slábnout. V těch bouřkách hrozí zejména nárazy větru i přes 65 km za hodinu, případně i přívalový déšť a ojedinělé i kroupy. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
1: A když se to pak zítra večer bude tedy vyjasňovat, bouřky budou ustávat, tak to znamená, že v pondělí už nebudou bouřky?
2: V pondělí by bouřky být neměly, jen zcela výjimečně se může vyskytnout odpoledne slabá přehánka s největší pravděpodobností na severozápadě kraje. Bude většinou polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a pondělní minima 12 až 8 stupňů, maxima 19 až 23 stupňů a bude vát slabý, během nemírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně větrno.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na úterý?
2: V úterý bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne pak většinou oblačno a místy se vyskytnou přehánky. Úterní minima 12 až 8 stupňů, maxima 18 až 22 stupňů a bude vát slabý, během nemírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to a přeji hezký víkend.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V další prázdninové repríze pořadu Jihočeši, kterou si v našem vysílání můžete poslechnout v sobotu po 17. hodině, si budu povídat s Hanou Procházkovou, zakladatelkou pohádkové kovárny v Selibově. K poslechu pořadu o lidech, kteří jsou Jihočechy rodem či srdcem, vás zve Zdeněk Zajíček.

Vladimír Mišík dospíval svou píseň 9 minut před 9 hodinou. Za 9 minut nás čekají zprávy, které připravuje Lukáš Pelikán a hned poté, jako každé sobotní ráno, nabídneme pořad Mezi nebem a zemí. A tím nás dnes provede Adam Šindelář. No a Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost. Přeji hezkou a klidnou sobotu i neděli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově vyhledat i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Jihočeští hygienici tento týden potvrdili 65 nových případů onemocnění způsobených klíšťaty. V Kaplici dnes otevřou kuličkovou dráhu, vznikla díky participativnímu rozpočtu. Dnes počítejte s přeháňkami i bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Výskyt lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy je letos na jihu Čech znovu vysoký. Hygienici od začátku roku potvrdili víc než 460 případů onemocnění přenášených klíšťaty. Je to téměř o 160 víc než loni.
2: Hygienici zatím potvrdili 431 případů lymské boreliózy, z toho 650 přibylo minulý týden. U klíšťové encefalitidy je to 32 případů od začátku roku, z toho 9 nových taktéž potvrzených 3. červencový týden. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: V 81 letech zemřela irská herečka a držitelka Oscara Brenda Frickrová. Oznámil to její agent Phil Belfield. Nejprestižnější filmovou cenu Frickrová získala v roce 1990 za vedlejší roli ve filmu Moje levá noha. Stala se tak vůbec první irskou herečkou, která Oscara získala. Objevila se například i v druhém pokračování vánočního snímku Sám doma jako holubí žena v newyorském Central Parku. Kaplice na Českokrumlovsku představí vítězný projekt druhého ročníku participativního rozpočtu města. Kuličko dráha v parku Kaštanka se těší na první kuličkáře. Jak informuje město na webu, slavnostní otevření bude v 15 hodin. Kuličky si lidé můžou přinést vlastní nebo koupit v kuličkomatu přímo na místě. U nové dráhy jsou i další herní prvky pro děti, jako například skluzavka. Kuličko dráha vyšla na 300 000 korun. Historické slavnosti Jakuba Krčína dnes vrátí centrum Třeboně do doby středověku. Návštěvníky čekají od 10 hodin šermířská vystoupení, dobová hudba a tance. Dějištěm slavností jsou Masarykovo náměstí a Zámecký park. Podrobnosti má vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboň Romana Karmazínová.
3: Děti se můžou těšit třeba na čarodějnický program Spěnkavova dvora, na šermířská vystoupení, na chůdadlo, které tam bude provádět školu žonglování. Večer zase kolem 10. hodiny všechny zvu, aby se přišli podívat, jestli ten Krčín opravdu do toho pekla zase odputoval.
0: Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné ke Stromovce. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koněspřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 23. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor dejte, v suchém Vrbném v Českých Budějovicích v Ledenické ulici po ranní nehodě tam ještě může překážet osobní auto. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta, vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty, součásti svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela, vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody, a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koní pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka je byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy, to si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejsky je šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jak je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí? Je
2: tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém. Podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď, když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Mettler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda soukromé vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, to je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětské dny a různé akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mše svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývaná jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je v majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím, tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálená a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost, v současné době je vybrána pouze třetina požadované částky, hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takovým významným dnem bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kínovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení Mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmovej, hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halali pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halali, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu a je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby a je to úžasná zábava.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený, a říká jim: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsicí lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš. A dodává k tomu: ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Snad jsem

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Americký prezident Trump chce na Kanadu uvalit cla kvůli toxickému kouři z tamních lesních požárů. Na Libíně u Prachatic dnes slavnostně otevřou opravenou rozhlednu. Teploty na horách vystoupí maximálně k 23 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti DataFriends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Těch hoří stovky především v provincii Ontario. Zabíjejí a ničí majetek, ale dým zamořuje vzduch i daleko na jihu. Nebezpečné ovzduší zažívají desítky milionů Američanů a hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale. V New Yorku i za řekou Hudson v New Jersey, kde mají fotbalisti Argentiny a Španělska zítra hrát o titul mistrů světa, se situace během pátku zlepšila. Znečištění už je mírnější, ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí. Po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Odjíždět bude v 11 hodin a ve 3 odpoledne pojede zpět. Do budoucna v okolí rozhledny vzniknou i další prvky, jak řekl Českému rozhlasu už dřív prachatický místostarosta Jan Kotrba z hnutí Prachatice Společně.
5: By tam mohla vzniknout třeba i kuličková dráha po vzoru třeba některých rakouských hor. To si myslím, že by mohlo být velmi zajímavé. A pak máme udělanou už jako studii, že by tam mohly být krásné prvky z akátu. Dejme tomu, že by to zapadalo do toho lesního prostředí.
0: Rekonstrukce historické kamenné rozhledny trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun. Začal mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Kromě hlavního programu si organizátoři pro návštěvníky připravili taky odpočinkovou festivalovou zónu v klášterní zahradě. Další informace doplnila ředitelka festivalu Gabriela Rachidy.
6: Je otevřen plně zdarma pro širokou veřejnost a nabízí programy, ať už jsou to besedy s umělci, krásné multižánrové koncerty, kreativní dílny, letní kina, cvičení jogy z nástroji a spoustu mnoho dalšího. Je tam také malování za doprovodu malíře krumlovského.
0: Ve festivalové zóně se dnes návštěvníci můžou naučit tančit s hvězdami soutěže Stardance nebo si večer užít koncert romské kapely Bengas. Protivínští hasiči slaví 150 let. Masarykovo náměstí se proto v pravé poledne promění v dějiště ukázek hasičské techniky, ale taky policejní výstroje a vybavení. Na místě bude simulátor převrácení vozidla. Lidé budou moct zhlédnout ukázku vyprošťování osob po dopravní nehodě, požár automobilu, ukázku slaňování nebo se podívat na historickou parní stříkačku. A půlkulaté výročí dnes oslaví taky hasiči z Mirochova na Jindřichohradecku. Připravili hasičské odpoledne u příležitosti 125. výročí založení místního sboru.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přehaňkami nebo bouřkami. Večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nákladní auto skončilo mimo komunikaci za Vimperkem na hlavním tahu 1/4 směrem do Strážného. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než dva metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Růda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat, co borůvka potřebuje.
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu, pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdili, lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na více frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebují to na tom místě trávník. No a pokud to tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší.

0: nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar. Tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlorozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách Malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Na Znojemsku se srazily dva autobusy s cestujícími. Írán v odvetě za útoky Spojených států znovu udeřil na americké spojence Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Katar. Folkloristi z celé republiky zamířili do Jindřichova Hradce. Bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami a teplotami do 28 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. U Lechovic na Znojemsku havarovaly dva autobusy s cestujícími. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová. Na místě je podle ní přes 30 zraněných. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle mluvčí záchranářů Michaely Botové jde o mimořádnou událost prvního stupně. Silnice mezi Znojmem a Brnem je uzavřená. Policisti dopravu odklání přes Borotice. Kuvajt po íránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti. Kuvajtské aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Írán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu. Kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda proti Íránu udeřila 7. noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. Spojené státy uvedly, že údery mířily na íránskou vojenskou infrastrukturu. Jindřichův Hradec bude dnes hostit 17. ročník folklorního festivalu. Do města přijedou soubory z jižních Čech, Prahy i jižní Moravy. Program nabídne krojovaný průvod, lidové písně, tance i muziku v areálu muzea Jindřichohradecka. Pokračuje etnografka muzea Alexandra Zvonařová.
5: Folklorní festival je oslavou živých lidových tradic, které mají v našem regionu pevné kořeny. Každý ročník přináší setkání různých folklorních souborů i generací a ukazuje, že lidová kultura stále dokáže oslovit širokou veřejnost. Velmi nás těší, že se do Jindřichova Hradce opět sjedou výborné soubory z různých koutů celé naší krásné republiky.
4: Slavnostní zahájení bude v 12:30 před kulturním domem Střelnice. Zaniklá obec Maloniny na Prachaticku ožívá díky divadelním nadšencům. Členové spolku Loutky bez hranic připravili zážitkovou divadelní procházku do této bývalé vsi ležící mezi Frantoly a Chroboly. Místa, kde stály domy, si dnes příroda bere zpět, ale pozornému oku pozůstatky někdejšího osídlení neuniknou. Sraz bude ve 13:30 ve Frantolech na návsi u Lípy pod kostelem a konec v 18 hodin v Maloninách. Druhá premiéra je na programu opět zítra ve stejném čase. Sport. Atletka Nikoleta Jíchová nebude závodit ani letos. Po vynechání loňské letní sezóny jí to ani letos nedovolí opakované problémy se zadním stehenním svalem. To kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v italském Rieti v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Zdržíte se na hlavním tahu 4 u Vimperka směrem na Strážný, havarovalo tam nákladní auto. Opatrně na rychlostní silnici z Českých Budějovic na Lišov, u Hůr jsou tam zbytky plastů po dopravní nehodě. A dvě auta se srazila taky u Chlumu u Třeboně směrem do Staňkova. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: Dobrý den, další porci kuchařských čar a kouzel má pro vás nachystanou kuchařský čaroděj Petr Stupka. Inspirací pro naše všední i sváteční vaření jsem tentokrát sestavil z několika zemí našeho kontinentu. Nejprve bude řeč o speciální rybí polévce, která se připravuje na pobřeží Severního moře. Hned potom přidám recept na originální italské těstoviny, to na přání jedné věrné posluchačky. A následovat bude pivní omáčka s masovými knedlíčky nebo karbanátky, chcete-li, kterou jsem ochutnal před rokem v Alpách, vlastně na pomezí Švýcarska, Rakouska a Bavorska. A na závěr si dáme doslova sladkou přehlídku rozličných waflí, které se připravují věhlasně nejenom v Belgii a okolí. A kuchařský kalendář, ten bude veskrze z britských ostrovů. Přeji vám nerušený a chutný poslech.

Posloucháte kucharské čarování, ve kterém budeme připravovat polévku, která je typická pro Belgii a okolí nebo pro oblast toho severního moře tady u nás v Evropě. A ta polévka se jmenuje Waterzooi. Já když jsem poprvé ji ochutnal, tak mi ji připravil jeden belgický kuchař tady v Českých Budějovicích. On tady jezdil za jednu nejmenovanou firmu a učil nás otevírat ústřice a další mořské plody a dary nám předváděl. A zároveň jsme se častovali, já jsem jemu občas uvařil něco typicky českého a on zase uvařil něco jejich. A tenkrát k té polévce řekl, že to je jejich úplně nejposvátnější polévka, především pro osoby a lidi žijící přímo při tom pobřeží, protože to je polévka rybí. A mám od něj tedy samozřejmě originální recept a ten mám teď dám k dispozici. Potřebujete 750 gramů čerstvé mořské ryby pro 4 osoby ke stolu. Takže té ryby je poměrně hodně v té polévce, abyste si to dovedli představit. A té polévky se najíte jako plnohodnotného pokrmu. Takže 3/4 kila ryby. K tomu potřebujete sůl, čerstvě smletý pepř, řekněme 3 menší cibule, šťávu z jednoho citronu, no deci bílého vína suchého a 3 střední brambory. A ještě k tomu budete potřebovat bylinky. On tedy trval na tom, že by tam měl být kerblík, ale v principu stačilo, že tam byla hladká petrželová náč. Já bych přidal ještě pár špenátových listů a klidně cibulovou náč nebo pažitku nebo obojí. A ještě k tomu potřebujete mít vždycky, když to bude na jednoho člověka, to znamená, když vaříme tu polévku pro 4, tak ještě 2 celé rohlíky. Ono to může být žemlé nebo nějaký bílý toustový chleba, ale v našich krajích se běžně používají rohlíky, tak 2 rohlíky. No a jak tu polévku připravíte? Na másle se nejprve opéká cibulka, když se sklovatí, přidají se brambory syrové, které se samozřejmě oškrábnou, loupou a nakrájí na plátky. A nechá se to všechno trochu opékat. A když se to opeče, tak se to zalévá trochou rybího vývaru, přidá se tam víno a dusí se to v podstatě jenom v malém množství v tom kastrolu, kde do budoucna bude dovařená celá polévka. A když jsou ty brambory měkké, tak teprve potom se k ním na posledních, řekněme, 5 minut přidá to maso a doleje se do toho zbylá polévka, tedy ten zbylý rybí vývar, který se připravuje zpravidla z odřezků, ale běžně v Belgii mají také rybí vývar, tak jako my máme tady drůbeží nebo zeleninový v kostce, tak můžete použít ten náš zeleninový vývar, pokud nebudete mít odřezky z ryb. No a všechno to vaříte společně a nakonec se do toho přidává citronová šťáva. Ta tu polévku ochutí. A zvlášť v trošce vývaru rozmixujete všechny ty zelené bylinky, to znamená kerblík, petržel, cibulovou náť. Přidáte do toho sůl, trošku drceného pepře a rozmícháte v té zelené vodě v podstatě, rozmícháte nakrájenou žemli, nebo tam můžete dát samozřejmě strouhanku a tím vznikne takováhle zvláštní nazelenalá hmota, obáčka, řekněme, která se přidává do té polévky až na talíři. Ale tahle ta žemlová bylinková omáčka vlastně je připravená za tepla, rozmixuje se to, pak se to ještě zahřeje, abyste nedávali do té polévky něco studeného. Takže v talíři máte vývar, kousky ryby, rozdušené, v podstatě rozdušené ty brambory s cibulí a navrch přijde tahle ta bylinková omáčka ze žemlí a někdy do toho přidávají ještě také máslo.
Ta chuť je opravdu unikátní, protože jak je to nakyslé, je v tom trochu cítit to víno a silný vývar z ryb, tak ta polévka je opravdu zvláštní. A mě na tom překvapila ta nakyslá, lehce nakyslá chuť po šťávě citronové, kterou ta polévka obsahuje. Podobná polévka se připravuje v oblasti toho Severního moře také třeba z kuřete nebo i z opečeného hovězího masa. A do toho patří vždycky brambory, vždycky tam patří i jiná zelenina a hodně cibule. A taktéž se připravuje i takzvaná vyhlasná pivní polévka v téhle variaci, kdy tedy se používá na půl vývar a na půl se používá tmavé silné pivo. Takže to bychom měli jen tak pro zajímavost na úvod polévku, nejenom halászlé, které se dělá v Maďarsku, anebo bujabéza, která se připravuje ve Francii tradičně, ale belgická polévka matrcoj. Teď si dejme muziku a po ní zaděláme na pravé italské těstoviny.

Paní Irena z Tábora, která je pravidelnou posluchačkou, mi poslala dopis, taková ta klasika, to se dneska už nevidí, krásný dopis, za který chci poděkovat, a zároveň do něj vložila hned dvě otázky a na první z nich se budu snažit teď paní Irence odpovědět. Jaký je ten správný recept na ty italské domácí těstoviny? Dávají se tam vajíčka nebo nedávají, nebo to dělají jenom z mouky, vody a olivového oleje a tak dál, se ptala paní Irena. Odpovím ano, všechny možnosti a variace jsou možné a schůdné, protože ty klasické domácí italské těstoviny se vyrábějí stejně jako u nás z mouky, vajec a přidávají do toho těsta olivový olej. A samozřejmě existuje i bezvaječná receptura, ale tam potřebuje člověk mít speciální mouku semolínu, kvalitnější mouku, která se běžně už nekupuje. Takže dnes bych doporučoval dělat domácí těstoviny a mám takový plán, že je zanedlouho připravím, protože jsem si koupil i takový ten speciální vyvalovací stroječek na ty nudle a že je udělám, protože ty

bude 500 gramů mouky, tak to bude 5 vajec, bude to 5 lžic olivového oleje a dohromady 5-6 lžic vody. Co je ale důležité při zadělávání toho těsta? Určitě nedávejte všechnu mouku a do toho ty ostatní suroviny, ale dejte polovinu té mouky, k tomu dejte 5 vajec, 5 lžic olivového, 5 lžic vlažné vody a dejte to do mašinky a pěkně to nechte míchat v nějakém robotu, protože přece jenom je s tím dřina, je třeba to pěkně prohníst, aby to těsto bylo opravdu hladké, dobře vypracované, aby se potom také dobře rozvalovalo. Ale fakt začněte vždycky polovinou té mouky, uděláte hřídké těsto a do něj přidávejte mouku, protože každá ta mouka přece jenom trochu jinak saje tu tekutinu. Začínejte od hřídkého a pomalu zahušťujte. Ale já bych do toho těsta dal jenom, řekněme, z těch 500 gramů mouky bych dal jenom tak 400 gramů a udělal bych si to těsto měkčí. A až budu to těsto potom vyvalovat a rozvalovat, tak se mi s ním bude lépe pracovat, protože nebude tak tuhé. A vlastně tu další mouku, těch dalších 10 deka mouky, které jsem si nechal stranou, použiju při tom samotném vyvalování a provalování, kdy to těsto je třeba vždycky trošičku pomoučit takovou vrstvičkou mouky, aby to dobře se s tím pracovalo a šlo to vyvalovat. Takže to je moje rada na italské těstoviny tady u nás v Čechách vyrobené a připravené. Ideální ta první část vymíchat to těsto do hladka, aby bylo nelepivé, pěkně v nějaké mašince a potom je dobré to těsto nechat uvězněné v mikrotonovém sáčku nebo ve folii, odpočinout takových 20 minut, půl hodiny a teprve potom s ním pracovat. V Itálii dokonce běžně mi říkala hospodyně jedna, že to těsto si dělá večer, nechá ho přes noc, to dělají v pátek a v sobotu se vyrábějí tady ty domácí těstoviny, kdy je volný den a v tom volném dnu těch těstovin vždycky vyrábí větší množství, aby to měli třeba na několik jídel během toho příštího týdne. Vždycky je důležité ale dbát na to, aby vám těsto, které máte takhle zadělané, připravené, neosychalo. Takže vždycky si ho přikryvejte. Italky používají běžně vlhkou utěrku, anebo dneska jsou i mikrotenové sáčky nebo ty folie. Takže vždycky to nechat zakryté, to těsto, s kterým zrovna nepracujete. No a budete-li nechávat ty těstoviny oschnout, to znamená, budete je vařit až někdy v týdnu. Já takhle běžně si uvařím jednu várku těstovin, kterou sníme k obědu a další nudle, takové ty širší nudle, nechávám uschnout, takže v tom případě to těsto nesolte. Ale pokud byste dělali těstoviny rovnou teď, které sníte, které zpracujete, tak můžete i to těsto lehce osolit. Ale nicméně, když potom nakrájíte ty nudle, tak je dobré to provzdušnit. Italové to opravdu ještě promíchají s troškou mouky a nechávají to na sítech usušit. No a už je pak na vás, jestli uděláte pappardelle, což jsou takové ty širší těstoviny, široké dlouhé nudle, anebo to budou jenom tagliatelle nebo tagliarini, to, jak se ten plát nařeže, na jaké proužky. A já docela rád dělám i třeba do zelena barvené tady ty domácí těstoviny, kdy vlastně vemu jedno vajíčko a do něj přidám špenátové listy čerstvé a rozmixuju to nebo bylinky a potom vlastně tímhle zeleným rozmixovaným vajíčkem zadělám ty těstoviny, takže v nich mám třeba chuť té bazalky nebo nějakých bylinek, případně jenom toho špenátu a trošku česneku. Takhle obarvené těstoviny připravuji velice rád. No a potom, co s těmi uvařenými domácími těstovinami dělat, tak to je asi jednoduché. Takové ty nejklasičtější i v Itálii, i tady u nás jsou po uhlířsku, kdy vlastně je dáte na trošku opečeného špeku, pomelete pepřem a zakvedláte žloutky a jen to jako spojíte, ty žloutky už nesrazíte a těmi žloutky s parmazánem to slepíte dohromady. A nebo můžete i koupit různé boloňské ragu, které se k tomu hodí doplnit, anebo si s ním pohrát z mletého masa a tak dál a tak dál. Ale já mám osobně rád i třeba jenom takový způsob, že vezmete opečenou cibulku, cuketu,

na hrubé nudle nakrájenou, osmahnete to, přidáte do toho česnek, případně trošku feferony nebo jenom toho chili a jenom trochu oleje vlastně a uděláte takové to alio olio, tedy česnek a olej a trošku pepře a máte také těstoviny, které když se posypou sýrem, tak budou výborné. Takže recept je opravdu jednoduchý, jak už jsem zmiňoval, jen to zopáknu. Speciální mouka na těstoviny ideálně ji koupit, na půl kila 5 vajec, 5 lžic olivového oleje, 5 lžic vody a udělat z toho měkké těsto. Té mouky dá trošku míň a to měkké těsto potom s pomocí další mouky vyvalovat, rozvalovat a krájet na patřičné tvary. Takže to bychom měli část těstovinovou a hned po písničce se pustíme do mletého masa. A k tomu masu uděláme speciální omáčku z piva a dalších surovin.

Smažené karbanátky s hustou nasládlou pivní omáčkou jsem ochutnal loni při návštěvě Alp. Bylo to úplně na samém konci Rakouska, v části, kde vlastně už přes kopec bylo Švýcarsko a přes jiný kopec Bavorsko. A tam v jedné horské restauraci měli jako svoji specialitu tadyhle ty karbanátky. Já jsem si je nazval alpské karbanátky, když to bylo v Alpách téměř ve 2000 výšce nad mořem. A moc jsem si na tom pochutnal a samozřejmě, že jsem neváhal a zašel pochválit jídlo panu kuchaři a zároveň jsem od něj dostal rukou vypsaný recept, jak se má tenhle ten pokrm připravit a ten recept mám pro vás. Na karbanátky potřebujete mít, řekněme, půl kila mletého, semletého masa. On používal mix vepřového a hovězího, jako i tady se běžně používá. Potom do toho dával žemly, řekněme, tady na půl kila masa bych dal jeden rohlík a ještě i do toho mletého masa potřebujete mít deci piva. Jedno vajíčko a jednu malou cibuli, kterou velmi drobně musíte nakrájet a dva stroužky, můžou být i tři stroužky česneku, které se mají utřít se solí. A koření do těch karbanátků patřilo majoránka, mletý koriandr a mletý černý pepř. No a potom na obalení jenom strouhanka a na pečení sádlo. Pochopitelně může být i olej, ale on sádlo podtrhnul jednoznačně, jako, že to je nejlepší. Takže vy si asi dovedete představit, že vlastně připravujete klasické karbanátky. Já osobně bych doporučoval, a pokud mě posloucháte pravidelně, tak asi víte, že do mletého masa doporučuji vždycky přidat ještě jednu lžíci do půl kila, řekněme jednu lžíci bramborového škrobu, aby ty karbanátky nepouštěly tolik šťávy při tom samotném pečení. No a příprava těch karbanátků je docela jednoduchá, protože všechno to, co bylo řečeno, to znamená půl kila masa a jeden rohlík namočený v tom světlém pivě. To pivo může být i polotmavé nebo tmavé, protože omáčka samotná je lepší, když se potom připravuje z tmavého piva. Tak jedna malá cibule nakrájena nadrobno, tři stroužky česneku utřeného se solí, k tomu teda majoránku, sůl, mletý koriandr a mletý černý pepř podle chuti. No a z toho všeho vytvoříte, dobře se to musí vymíchat, promíchat, a z toho vytvoříte, on dělal takové malé karbanátečky, jako by se dalo říct knedlíčky. Ty obalil ve strouhance, jen je umáčknul vlastně ve strouhance a šup s tím na to sádlo a pěkně na tom sádle je opekl. Není třeba tyhle ty karbanátky propékat skrz naskrz, protože oni se potom ještě na závěr dodělávají v té omáčce pivní. Takže opravdu šlo o to jenom, aby byly takhle osmažené na vrchu, pěkně osmažené a hned se vyndali ven, že jo, z toho sádla. No a do toho sádla v té pánvi, ve které se opékaly ty karbanátky, tak potom se dali nahrubo nakrájené dvě velké cibule. Ty se samozřejmě opekly, osmahly pěkně do hněda. A když ta cibule se jako už opravdu tmavla, tak se na ní přidal ještě cukr. Jedna lžíce cukru, krupice. Ten cukr je důležitý, to mi tam připisoval k tomu v tom návodu, aby ta hořkost toho piva nebyla tak výrazná, takže spatří jedna lžíce toho cukru, který se rozpustí, a zároveň do toho přišla jedna lžíce, on používal kremskou hořčici, zase i s tím cukrem, jak to karamelizovalo s tou cibulí, se to promíchalo. Ještě tam byly taky zbytečky té strouhanky z těch smažených karbanátků a nakonec tedy se to zalilo, řekněme, 3 deci černého nebo toho polotmavého piva.
a sůl a pepř na dochucení. A tahle ta omáčka se vařila tak dlouho, až to zahoustlo. Případně se do toho dá přidat ještě trošku té strouhanky, aby se to zahustilo. A ta omáčka se má opravdu potom ještě nakonec by se měla rozmixovat, aby byla úplně hladká tyčovým mixérem, aby byla úplně hladoučká. Do té omáčky na závěr se má přidat ještě případně lžíce másla, aby se to zjemnilo na ten závěr až úplně. A teď se do toho mají vložit ty karbanátky a pěkně se mají ještě 10 minut nechávat dusit pod pokličkou, klidně můžete i 15 minut, aby to prostě do sebe všechny ty chutě zapadly a bylo to. K tomuhle tomu dávali svoje domácí špecle jenom z mouky, mléka a vajíčka, udělané řídké těsto nakapané do slané vody. Takhle úžasně jednoduché to bylo. Říkal, že někdy, když má třeba ještě třeba nějaký vývar hovězí nebo jiný, tak do té omáčky ještě dá trochu vývaru, nebo může být i bujonová kostka, aby to mělo větší, lepší chuť ta omáčka, ale nutné to není, že stačí to pivo, hořčice, cukr a to všechno dohromady udělá tu výbornou chuť. Tak to je taková inspirace z Alp, jak si třeba vylepšit nebo udělat trošku jinak karbanátky nebo malé masové knedlíčky či kuličky, jak budete chtít. Teď si dejme zase muziku, no a po ní už slibované sladkosti v několika variantách na téma wafle.

0: Určitě jste si při cestách Evropou někde dali wafle, zvláště když třeba celou tou uličkou zavoní ta vanilka a ty další ingredience. A já si pamatuju přímo v Belgii, že jsme si jich užili až, protože jsme měli i wafle na slaný způsob, ale to nechám na jindy. Já bych chtěl zase odpovědět věrným posluchačům kuchařského čarování na téma, jaký je ten nejlepší recept na wafle. Tak já mám nejraději dva recepty, dvě varianty. Vždycky vybereme jednu z nich a ta se připraví. A vlastně mám ještě třetí variantu, která je taková nejjednodušší, kdy člověk nemá čas si s tím moc dlouho hrát, takže tyhle ty variace vám samozřejmě se budu snažit přiblížit tím, že je pečlivě popíšu. Takže na tu první variantu, která je taková, dá se říct domácí, ale je to originální recept na belgické wafle, tak tam potřebujete mít 6 žloutků a 125 gramů změklého másla. A to všechno dohromady, řekněme 3-4 minutky, je třeba šlehat. A do toho má přijít 100 gramů moučkového cukru. Belgičané do toho dávají tradičně pomerančovou kůru a šťávu. A to ne moc, ale je to tak z půlky pomeranče, šťáva a kůra a zase se to šlehá společně s tím cukrem, žloutky a máslem. A já tedy nedávám tady pomerančovou, ale používám citronovou kůru a citronovou šťávu. Zvláště z bílků už lehá sníh, který se v té poslední fázi doplní nějakými 50 gramy cukru. Takže máte 6 těch žloutků, takže 6 bílků šleháte, což je poměrně dost toho sněhu. A do toho dáte tedy těch 50 gramů cukru a tím, že vlastně zamícháte do toho sněhu ten cukr, tak tím sníh zpevní. A potom potřebujete mít ještě 1/4 litr sladké smetany, šlehačky, 250 ml a 200 gramů hladké mouky. A všechno zvolna smíchejte dohromady. To znamená, máte tu žloutkovou hmotu, máte sníh s cukrem a máte tedy šlehačku a mouku a to všechno se dává dohromady a zmíchá se z toho těsto, které se potom dává do těch forem a peče se buď ve vaflovačích anebo v nějaké další jiné mašince. A hotová upečená wafle se potom cukruje a podává se s radostí, s ovocem, se šlehačkou, se zmrzlinou, s polevami všelijakými a podobně. A je to velká radost. Takže to je takováhle varianta. A potom mám variantu, kterou mám přímo z Bruselu, z krámku, kde se pečou a prodávají wafle. A tam patří 120 gramů rozměklého másla a 5 žloutků. Takže je to skoro to samé. 0,5 litru teplého mléka a v tom rošlehejte kostičku droždí. To znamená 40 gramů droždí. A do toho přijdou 2 lžíce cukru a špetka soli. A potom potřebujete mít ještě skoro 0,5 kila hladké bílé mouky. A všechno promícháte dohromady, nezapomenete tam přidat i ty žloutky utřené s máslem a tohle těsto necháte kynout na teplém místě. A zatím si připravíte z 5 bílků a trošky citronové šťávy pevný sníh. A ten se zamíchá do toho vykynutého těsta. A z toho těsta, které je poměrně řídké, se peče ve formách nebo v přístroji na wafle, tak se peče vlastně ta potom ta wafle. Takže to těsto musí být nadýchnuté, lehounké. Jo. A wafle se mají hned po upečením cukrovat vanilkovým cukrem nebo cukrem s vanilkou a pochopitelně zdobit šlehačkou a kousky džemu a ovoce a podobně a podobně a podobně. No a teď mám pro vás tu třetí variantu, kdy vlastně je to 100 gramů másla, 100 gramů cukru, 200 ml mléka, 2 vajíčka a 1 žloutek, 1/4 kila mouky, to znamená 250 gramů, vanilka, půl prášku do pečiva, všechno smícháte dohromady a hned to pečete, takže to je taková nejrychlejší, jak se říká, fofr varianta. Wafle se dají potom doplňovat samozřejmě oříšky, čokoládou a těch variant je opravdu tisíc. Každopádně, jestli jste to dobře sledovali, varianta první byla, kdy se vlastně používá jenom třouse žloutky s máslem a s cukrem. A pomerančová nebo citronová šťáva kůra do toho přijde. A potom je sníh z bílků, stužený troškou cukru a potom nakonec se připraví smetana. Zpravidla to dělají tak, že do té smetany se zamíchá hladká mouka a všechny tyhle tři součásti se potom zlehka smíchají dohromady. Ta druhá varianta je kynuté řídké těsto, dá se říct těsto lívancové, jo, že to není nic složitého, protože do půl litru mléka se dá teda ta kostička droždí, 120 gramů rozměklého másla se tře zvlášť z pěti žloutky a potom vlastně to mléko, ten kvásek se doplní půl kila mouky hladké, všechno se dobře promíchá, přidají se tam ty žloutky s tím máslem a zatímco to kyne připravíte z těch pěti bílků sníh, který se doplňuje citronovou šťávou a ten se do toho těsta po vykynutí namíchá. A potom vlastně to těsto hned se přidává do těch forem nebo do toho vaflovače, peče se, ono to má být nadýchnuté, lehounce křupavé a nakonec se vždycky má ta wafle posypávat cukrem. Tak já si myslím, že jsme napekli waflí dostatek. Každopádně na internetu najdete ještě spoustu jiných variant. Já osobně fandím variantě, kdy se do toho těsta přidá ještě, ať už to bude mandlová mouka, to znamená, když tam mám dát půl kila hladké mouky, tak tam dám jenom 30 deka a 20 deka 200 gramů. Tam dám mouky umleté, tedy z mandlí, anebo rozsekaných oříšků, čímž vlastně potom vytvoříte oříškové nebo mandlové wafle. Pojďme si dát teď další písničku a po ní už mám pro vás, myslím, že zajímavý kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: Jeho inspirací je můj sešit, který si vozím na cesty. Je to takový kroužkový blok, do kterého si píšu poznámky z cest. A vzpomínal jsem na návštěvy Anglie a listoval jsem tímhle blokem a našel tam prostě spoustu poznámek a zajímavostí a říkám si, to by mohlo být zajímavé pro posluchače kuchařského čarování. Tak jako první tip, který by v příštích dnech mohl přistát na vašich stolech, je salát koleslav. Je to světově proslulý salát, zelný salát, zpravidla z mrkví, ale i s dalšími druhy zeleniny. A potom už je na vás, jak ho doladíte, jak ho dochutíte. Anglie má takovou tu tradici indickou, takže třeba jsem tam ochutnal salát koleslav, ve kterém byla majonéza, ale ta majonéza byla, dá se říct, s kari kořením a s takovou kari hořčicí, takže to mělo přesně takový ten orientální duch. Ten salát byl doplněn lístky koriandru, což zase každému úplně nevyhovuje. Nicméně, chcete-li udělat výborný křehký salát koleslav z toho mladého, teď čerstvého zelí, tak ten fígl na něj mám z Čech a opakuji ho pravidelně. Jemně nakrájené zelí, trošku osolte, přidejte trochu oleje a přidejte malilinko cukru, pokud chcete mít ten salát takový jako lehce nasládlý, což mám rád. A nechte to jenom promíchat, vůbec na to není třeba tlačit, mlátit, není třeba to spařovat ani nic dalšího, jenom nechte tenhle ten salát, tenhle základ na ten salát, nechte stát v lednici. A klidně už tam do toho můžete nakrájet i nebo nastrouhat i mrkev a další zeleninu. Díky té soli totiž to zelí i další zelenina pustí trošku šťávy, což je v pořádku. To zelí skřehne, opravdu změkne a je proto v tom salátu výborné. No a potom do koleslavu patří trochu majonézy, A už je to na vás, jestli tam přidáte ještě další nějaké suroviny. Já osobně právě v té Anglii jsem si dal tady ten koleslav, který byl doplněn ještě se spařeným bulgurem, což je vlastně pšeničná trhanka, ta se dá také dneska už koupit a není třeba tu pšenici vařit, ale stačí jenom spařit a nechat nabobtnat. Takže tahle ten salát byl takhle s tou pšenicí a zároveň tedy s tím ochucením à la Orient. To byl první typ. Ten další mám a je jednoduchý. Je to pečené nebo grilované kuře. V Anglii k tomu kuřeti budou podávat vždycky nějakou majonézu, ať už bude citronová nebo horčicová nebo prostě nějakou takovouhle omáčku, jak my jsme zvyklí říkat. Ale k tomu kuřeti, k tomu pečenému kuřátku, byly zároveň pečené brambory, cibule a česnek. A byly to takové ty malé brambůrky ve slupce upečené. A ta cibule tam byla také jenom na půlky, anebo celá, nebo na čtvrtky, podle toho, jak byla velká, nakrájená. A česnek tam byl dokonce neloupaný. Celé stroužky česneku jen měly ten kořínek uříznutý, tu tvrdou část. Takže potom vlastně si člověk, já jsem koukal, jak to jí u vedlejšího stolu a oni si ty brambory pečené rozmačkávali vidličkou spolu s tou cibulí a ještě tam vymačkávali ten česnek a vonilo to úplně úžasně a k tomu kousky toho pečeného masa a byla to velká lahůdka. Tak ať už bez masa nebo s masem, pečené brambory, ve kterých je hodně cibule a česneku, vřele doporučuji. V Anglii máte běžně v obchodech k dostání takovou dušenou šunku, která je v takovém silném plastovém obalu a vy tu šunku doma dáte v podstatě jenom do kastrolku s horkou vodou a tu šunku si tam dodusíte, dovaříte. A potom se vlastně vysvobodí z toho obalu, je to plné šťávy a je to vlastně taková teplá šunka, by se dalo říct. Takže já mám pro vás tip, který je také anglický, protože křenová omáčka i na britských ostrovech se běžně připravuje. Někdy je dokonce i taková tmavá trošku díky opečené cibuli a kořenové zelenině. Ale klidně udělejte tu naši klasickou bílou českou křenovku a ať už to bude ta vařená či dušená šunka, a nebo to bude kousek uzeného masa, určitě to může být zajímavý tip na oběd nebo dobrou večeři. A vlastně takový křenový salát s uzeným masem a bílými fazolkami, to také není od věci do toho letního horka. Ryba, no tak když se řeknou britské ostrovy a ryba, tak pro mě je to ten jejich tradiční fish and chips, tedy takové nahrubo krájené bramborové hranolky a ryba, která je usmažená v těstičku, které je křupavé, které se dělá z minerální vody. Přidává se tam škrob, přidává se tam samozřejmě vajíčko do toho a přidává se tam mouka a v tomhle těstíčku se ten filet ryby obalí a ještě se případně obouchne v nějaké strouhance. Často to bývá taková ta panko strouhanka, taková ta hrubozrná křupavá strouhanka. No a smaží se to ve fritůře, samozřejmě ve větším množství oleje. No a k tomu hranolky a představte si, Angličané si na ty hranolky dávají docela běžně, máte v těch občerstveních, kde se tahle ta dobrota dá koupit, tak běžně máte na stole ocet a kapou si na tu rybu i na ty hranolky trochu octa. Je to ocet ne tak ostrý, jako je u nás. Dalo by se říct, že je to trošku naředěný ocet a je to ocet většinou vinný. No a k anglické kuchyni patří sandwich. Tak už nechám na vás, jestli si uděláte chleba proložený pečeným masem, třeba hořčicovou majonézou a kousky kyselé okurky, anebo také nějakou grilovanou zeleninou a podobně. Sendviče jsou dneska už i u nás tady běžně populární, tak jako jsou bagety, tak ty prokládané chleby, toustové různého ražení a takový toustový sendvič nebo sendvič toustového chleba, který se ještě krátce zapeče, jak se dneska dělá to po italsku panini, tak proč ne? I to může být zajímavý oběd nebo večeře spolu se salátem do horkých letních dnů. No a co jsem ochutnal, dá se říct, ve Francii nejdřív, ale potom jsem si na tom pochutnal velice i v Anglii, tak to byly fazolové lusky, které byly v bílé omáčce šťouchané s bramborami. Hodně mi to připomnělo takové to jídlo u babičky a ještě v tom byly teda u toho byly opečené žampiony. Tak pokud rostou houby, tak fazolové lusky na smetaně, ať už budou tedy s bramborem, nebo těstovinou, nebo rýží, to už nechám na vás. No a něco sladkého na závěr. Tak v Anglii je docela běžně, že se dělá jenom takový chlebíček v podobě lineckého těsta. Tomu říkají, že to je máslový chléb, a nebo dělají velice rádi a často banánový chléb. Ostatně recept na něj jsem už dával k lepšímu v nějakém jiném kuchařském čarování, anebo ho snadno nahledáte na internetu. Pokud máte doma 2-3 postarší banány, tak takový banánový chleba upečete raz dva. Tak se těším, že se u rádia našeho kraje uslyšíme zase za týden a do té doby mějte jenom všechno dobré a chutné a také i radostné, to vám přeji ti, kdo dnes právě končící pořad vykouzlili. Michal Kolář jako mistr zvuku a kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu z Husova sboru v Křemži na Českokrumlovsku. Má hlavní tón D3, průměr 37,5 cm a váží přibližně 35 kg. V roce 1938 ho ulil Richard Herold v Chomutově. Na nové zvony pro Husův sbor tehdy přispěla mimořádným darem 10 000 korun paní Paclíková, vdova po řídícím učiteli. Dodnes se dochoval jediný z nich. Další dva vzali za své během válečných rekvizic. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na Znojemsku pokračují záchranné práce u srážky dvou autobusů, zraněných je skoro 40 lidí. Studenti zapojení do dobrovolného vojenského cvičení dnes v táborské posádce absolvují komplexní polní výcvik. Archeoskanzen v Trocnově přenese návštěvníky do středověké kuchyně. Zítra očekávejte další ochlazení, teploty budou kolem 23 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hasiči i záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lehovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo skoro 40 lidí. Na místě je 13 záchranných posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 těžce a středně. Hlavní tah ze Znojma do Brna zůstává uzavřený. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otvírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat záchranáře, pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
2: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
0: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případů. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky dnes v Táboře pokračuje komplexním polním výcvikem. Téměř 100 studentů při něm prověří dovednosti, které získali během dosavadní přípravy. Cvičení na místě sleduje reportérka Kristýna Baršiny.
3: Na cvičiště nedaleko Dražic přivezli účastníky výcviku hned ráno obrovské vojenské Tatry a teď po skupinách obchází jednotlivá stanoviště, na kterých si ověřují to, co už se za těch uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy. Na závěr dne studenty čeká ještě budování přístřešků a jejich střežení až do rána. Nepůjde ale o klasické stany. Přístřešky si budou muset vytvořit z materiálu, který budou mít k dispozici a přečkat v nich noc. Z Tábora Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Návštěvníci archeoskanzenu Trocnov se dnes můžou seznámit se středověkou gastronomií. Během oživených prohlídek se dozvědí, jak se dřív stolovalo a jaké suroviny se pro přípravu pokrmů běžně používaly. Podrobnosti k hlavnímu programu přidává vedoucí edukačního oddělení Jihočeského muzea Lukáš Faktor.
4: Bude tam po celou dobu vlastně probíhat příprava jakési hostiny, kdy ve 14 hodin bude ukázka šlechtického stolování s výkladem. To znamená, bude tam sedět šlechtic, bude obsluhován správným způsobem a tento šlechtic bude vlastně předvádět, jak takové to šlechtické stolování vypadalo.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkou. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, během dopoledne se ale začne zatahovat a dorazí na většinu území kraje přeháňky, místy bouřky i silné. Později odpoledne se bude oblačnost protrhávat a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů Celsia, na Dačicku až 26, odpoledne se ale bude ochlazovat. Na horách naměří kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný, biozátěž stoupne na dvojku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením stále počítejte za Vimperkem. Na hlavním tahu 1/4 směrem do Strážného havaroval tam nákladní auto. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Dobré odpoledne vám přeje Martin Hlaváček. 12 hodin 6,5 minuty a právě tedy začínají Písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. No a té dechovky bude dost, u nás tedy hodina, no a pak třeba na různých místech se bude hrát a zpívat. No a v prvé řadě bych rád připomněl Festival dechových hudeb Soběslav. Ano, právě dnes na Soběslavském náměstí začíná se ve 14 hodin, no a když vám přečtu kapely, které tam budou hrát, tak nemůžete vůbec pochybovat o tom, že se bude jednat opět o velice kvalitní festival. Tak tedy, od 14 hodin postupně Podhoranka, Krajanka, Lipkovanka, Žadoviáci, Křídlovanka a na závěr Babouci od 9:30. No a já myslím, že to se fakt vyplatí se tam rozjet. No to bychom měli a pojďme se dát do toho, máme tady nejdřív první dvě gratulace, ty další přijdou potom. Kde začneme? U 25. roku narození. Chtěli bychom vás touto cestou poprosit o zahrání písničky pro Patrika Byčvaříka z Buku u Vimperka, který oslaví dnes své 25. narozeniny. Dobré ráno, stařešino, je čas nalít čisté víno. I když nejsi asi rád, je to dávno, co jsi byl mlád. Dneska slavíš čtvrtstoletí, bože, bože, toto letí. Nedělej si z toho vrásky, je to přece krásný věk. Přejeme ti hodně lásky, k tomu zdraví, jak by smet. To všechno ti ze srdce přejí mamka, Petr, brácha Ondra, děda, strejda Vašek a příbuzní. No a tuto písničku zahrajte ještě prosím pro radost Františkovi Bečvaříkovi z Vimperka. Tak jako nikdy nekomentuju texty, blahopřání, ale tady to je to dávno, co jsi byl mlád, tak teda s tím fakt nesouhlasím, protože v 25. teprve život začíná. Takže Patrikovi pošleme za chvíli písničku, stejně tak do Drhovlé panu Václavu Peterkovi k 65. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Přeje obecní úřad v Drhovli. No a je tady Budvarka z písní 6. července.

Generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov strojírenská panu Zdeňkovi Soudnému k jeho 50. narozeninám hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. 70. narozeniny má dnes pan Miloslav Demut z Adamova. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody, spokojenosti přeje zastupitelstvo obce Adamov. Pro vás máme od Ježanů písničku Šáteček bílý.

Paní Marta Tomášková z Borkovic slaví 70. Já mám pro vás, paní Tomášková, dvě gratulace. Milá Marto, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti do každého dne. Ať ti život dál přináší mnoho krásných chvil, úsměvů a lásky rodiny. Největší radost člověku dělají vnoučata, jejich smích, obětí a společné chvíle jsou tím nejkrásnějším dárkem. Přejeme ti, aby ti tvá vnoučata dělala stále jen samou radost a aby si s nimi užila ještě spoustu nezapomenutelných okamžiků. Užívej si každý den s úsměvem a dobrou náladou. Všechno nejlepší k narozeninám přejí kamarád Venca s Maruš. Ke gratulacím se připojují i manžel Pepík s rodinou. Přejete si píseň Holuběnka. Já se přiznám, že tady jsem se pak trošičku pousmál, protože původně byla vybraná Holuběnka, ale v podání mistříňanky. A já jsem si všiml, že v závorce jste měli na mysli jinou kapelu. I když tak, jak jste ji napsali, promiňte, ale musel jsem se usmát. Já Selka Band. Tak tady bych jenom poupravil, jedná se o jinou kapelu, Jásalka Band, tu jste měli jistě na mysli pro paní Tomáškovou. Takže tu jsme posléze zařadili. No a pro paní Tomáškovou ještě tohleto přání. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a všeho dobrého do dalších let přeje zastupitelstvo obce Borkovice. A teď už Jásalka Band a Holuběnka.

0: Vysadit si raději katalpu anebo pavlovnii? Popíšeme vlastnosti těchto dvou krásných stromů a výběr toho pravého necháme na vás. Vezmeme taky do ruky nůžky a povíme si přitom, do kterých rostlin v tuto roční dobu zasáhnout a kterým se naopak vyhnout. V zelených světech bude řeč také o zelenině, kterou aktuálně můžeme ještě vysadit. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
1: Tak to bylo pozvání Hanky Šoberové k zeleným světům, nebo tedy k pořadu Zelené světy zítra. No a my budeme pokračovat v písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Pan František Vaněk z Nových Hradů slaví 70. narozeniny. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody i starosta města, pan Vladimír Hokr. No a pánové Václav Klátil a Jan Klátil z Pacová, respektive z Hojovic, slaví také narozeniny, 1.72., 2.71. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí přejí dobří kamarádi a přátelé Václavovi k 72. narozeninám a Jendovi k 71. Oba ještě podnikají, Václav v řemesle řeznickém a Jan v sedlačině. A prosil bych písničku od jeho české Vlachovky v klášteře poutnickém. Pošleme i panu Vaňkovi do Nových Hradů. Jeho česká Vlachovka.

Dále tady máme přání k narozeninám zítřejším, jak je napsáno. Květě růžičkové do Vlachova Březí. Milé oblíbené naše rádio z Českých Budějovic, zahrajte prosím k narozeninám 18 pryč, je tady napsáno, slečně Květušce Růžičkové z Vlachova Březí. Písničku pro radost je jako poděkování od jejího bratra Vašíka. Slovy brášky Vašíka: Květuško, děkuji ti za to, že se o mne s láskou a obětavostí staráš a nahrazuješ mi rodiče i přátele. Děkuji ti také za trpělivost, kterou se mnou máš, když tě neposlouchám, ale noším. Přeji ti spokojený život, mnoho sil i potřebné zdraví, hojnost štěstí a boží pomoc a ochranu do každého dne. Ať máš víc času na procházky a odpočinek. Zahrát ti nechává bratr Vašík a přidávají se přátelé. A ještě jedno přání tady je, prosíme o písničku pro paní Hanku Sadílkovou z Bělčic u příležitosti 78. narozenin. Přichází chvíle velmi hezká, 78. narozeniny slavíš dneska, přejeme ti pohodu a štěstíčko, ať ti slouží zdravíčko. V Málkově kamarády máš, každých 14 dní za nimi přispěcháš. Až se zase sejdeme pěkně pospolu, připijem si na tvé zdraví všichni svorně u stolu. Žij si ještě dlouhá léta, na co sáhneš, ať jen vzkvétá. Tak ti přejem, Sáďo milý, pevné zdraví, hodně síly, také ať nic nebolí, vinčují junáci z Bělčic a okolí. A my posíláme písničku od Třeboňské 12. Jeho Česká muzika se jmenuje.

Paní Božena Tinavská z Doubravice slaví 80. narozeniny. Zahrajte prosím naší babičce Božence na stanici, kterou s dědou Vendou nejraději poslouchají, pěknou písničku k jejímu výročí. Aby měla pořád radost ze života a stále pevné zdraví, které navíc podporuje vlastními čaji i mastmi. Experimentování ještě dlouho baví, ji přejí děda Venda a synové Radim a Milan s rodinami. 80. narozeniny má dnes i pan Ludvík Kačer, vlastec na Písecku. Přejeme našemu milému spoluobčanovi obce Vlastec, panu Ludvíku Kačerovi, do dalších let vše jen to nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, stále životní pohody přeje obecní úřad ve Vlastci. A své jubileum 80. narozeniny slaví dnes v kruhu své rodiny a přátel v rodných Chvalešovicích pan Antonín Matoušek, hráč na akordeon a trubku, který žije v německém Bílu a u Baden-Badenu. Začínal v jeho české dechové kapele Budvarka. Štěstí, pevné zdraví a spokojenost do dalších let mu přeje rodina Matouškova. Takže panu Matouškovi, paní Tinavské a ještě panu Kačerovi bude teď hrát malá muzika na uše Pepíka. V té krásné Šumavě.

Prosíme o předání hudební gratulace panu Ladislavu Machovi ze Strýčkov u Rožmitálu pod Třemšínem, který dnešního dne slaví 80. narozeniny. Osadní výbor a sbor dobrovolných hasičů Strýčkovi, ve kterém je dlouholetým členem, přeje oslavenci štěstí, pohodu a dobré zdraví do dalších let. Děkujeme za předání gratulace panu Machovi. A prosíme o zahrání k 82. narozeninám pro Františka Trávnička z Kolomněřic. Přijmi naše blahopřání do let příštích, štěstí, ať máš kmání, dále zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl. Ve zdraví oslavil i stovku, to ti přejem na tutovku. Ke krásným narozeninám přejeme vše nej, ať srdce tě nezlobí a boží požehnání. Vše nej přeje i sbor dobrovolných hasičů Kolomněřice, kde jsi dlouholetým členem. Krásné narozeniny přejí Fanda s Jindřiškou, Pavel s Olčou, Jitka s Jarinem, Slávka s rodinou, sestra Jaruška a vnoučata a pravnoučata posílají hubičku. My hasičskou písničku od jeho českých rodáků.

Paní Eva Neužilová z Roseče slaví 89. narozeniny. Vážená paní Neužilová, k vašim narozeninám vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Za celé obecní zastupitelstvo přeje Mirka Beránková, starostka obce Roseč. A 90. slaví paní Marie Fuchsová, Radostice u Borovan. Milá sestřičko, k tvým významným 90. narozeninám pár vzpomínek posílám. Jako by to včera bylo, když jsme spolu s rodiči a naší mladší sestřičkou v naší malé chaloupce v Radosticích bydleli a my, děvčata, na peci spávali. Při bouřce do peřiny zalezli, maminka na stůl kříž postavila a svíčky rozsvítila. Při každém blesku Pán Bůh s námi říkala: Když 16 ti bylo, chlapci pod okna ti májku postavili. Velký zájem vždy o tebe měli, protože hezká si vždy byla a stále i zůstáváš. Těch vzpomínek by bylo daleko víc, jenž času mnoho není a proto přejeme ti zdraví, aby nohy nebolely a ty umělé dobře sloužily. Dále mnoho štěstí, boží požehnání a Panny Marie přimlouvání, ať minimálně s námi i tu stovku oslavíš. To ti přeje celá naše kumpanie. Dcera Marie s rodinou, syn Jaroslav s rodinou, sestry Růža a Fanča s rodinami, všechny sestřenice a kamarádka Věra z Radostic. A proto píseň Slyšíš, jak zvoní, je ta pravá pro tebe. Já věřím, že se bude líbit nejenom paní Fuchsové, ale i paní Neužilové. Šohajka.

Tak přátelé, před námi je poslední písnička, poslední dvě gratulace. Dnes se dožívá významného životního jubilea 90 let paní Aneška Holá ze Štěpánovic. Prosíme o hudební dárek a do dalších let pevné zdraví, pohodu, spokojenost v osobním životě přeji zastupitele obce Štěpánovice v čele se starostou inženýrem Vladislavem Ludvíkem. Pan Jan Ferenc, paní Růžena Ferencová jsou z Bohdalovic a slaví 45. výročí od svatby. Milí rodiče Růženko a Honzo, dnes slavíte významný den, 45 let společné cesty životem. Tímto vám chceme poděkovat za rodinné zázemí a vychování. Do dalších let přejeme hlavně zdraví, štěstí a veselou mysl. Přání zasílají děti Honzík, Kuba, Táňa s rodinami, připojují se i ti nejmenší vnoučata Šárka, Martinka a Málka Honzík. Zasíláme také gratulaci Janu Ferencovi, který v těchto dnech slaví 70. narozeniny. Vše nejlepší přeje vaše rodina. Tak přátelé, a to je už vše z dnešních písniček pro radost. Paní Aneška Holá a manžele Ferencovi si za malou chvíli poslechnou písničku Od babouků mysliveček vyšel z lesa. Martin Hlaváček se s vámi tímto loučí a přeje hezké odpoledne. A nezapomeňte třeba ještě zajet do Soběslavy. Od 14 hodin je tam dechovkový festival a věřte tomu, že bude stát za to. No ale teď už babouci a mysliveček vyšel z lesa. Hezké odpoledne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 40 lidí se zranilo při střetu dvou autobusů na Znojemsku. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Areál krumlovských klášterních zahrad ožije programem Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Teploty zítra na jihu Čech vystoupí ke 24 stupňům a opět hrozí silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Jak uvedla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová, autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
2: V dopravní nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
0: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 těžce a středně vážně. Za tragickou srážku vlaku v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce, uvedl server z dopravy.cz. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Při nehodě zahynuli 4 lidé, škoda přesáhla 150 milionů korun. Začal Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Kromě hlavního programu si organizátoři pro návštěvníky připravili také odpočinkovou festivalovou zónu v klášterní zahradě. Ředitelka festivalu Gabriela Rachidy doplňuje.
3: Je otevřen plně zdarma pro širokou veřejnost a nabízí programy, ať už jsou to besedy s umělci, krásné multižánrové koncerty, kreativní dílny, letní kina, cvičení jogy z nástroji a spoustu mnoho dalšího. Je tam také malování za doprovodu malíře krumlovského.
0: Kaplice představí vítězný projekt druhého ročníku participativního rozpočtu. Kuličko dráhu v parku Kaštanka slavnostně otevře v 15 hodin, informuje město na svém webu. Kuličky si lidé mohou přinést vlastní nebo koupit v kuličkomatu přímo na místě. Stavba vyšla na 300 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkou. Teploty budou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni. Zítra očekávejte zpočátku polojasno až jasno. Dopoledne se bude zatahovat, v poledne dorazí na většinu území srážky. Bouřky mohou být silné, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně ke 20. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Těžké nákladní auto havarovalo na silnici číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť. Silnice je neprůjezdná, objízdné trasy vedou přes Prachatice a Volary nebo přes Kvildu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Německé léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala, a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A

0: podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl jsem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
1: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
0: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře. Střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
3: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
4: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
3: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé s věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
3: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
3: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
3: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
3: V 80%.
4: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
3: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
3: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
3: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místnosti.

0: konkrétně jisto není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
1: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
0: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
1: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
0: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
1: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
0: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
0: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
1: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
0: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
1: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
0: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let. A Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
1: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
0: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů, proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé. Tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal, nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když budu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak uvětšině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach? A ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Zástupci Vyšebrodského kláštera a ČVUT dnes podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Druhé zlato vybojovala pro český tým na dorosteneckém mistrovství Evropy v atletice dálkařka Záhořová. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům a odpoledne očekávejte srážky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Studenti Pražského českého vysokého učení technického budou moci absolvovat praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoci k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci Vyšebrodského kláštera a ČVUT dnes kvůli tomu ve Vyšším Brodě podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připravili na Jindřichohradeckém zámku místní šermíři a divadelníci. Diváci v něm budou sledovat poslední roky rodu pánů z Hradce i nástup Viléma Slavaty. Jakými historickými událostmi se tvůrci inspirovali, vysvětluje režisér Pavel Rys.
5: Nějakým Oldřichem v roce 1604 páni z Hradce vymírají. Lucie Otýlie se potom vdala a vzala si Viléma Slavatu z Chlumu jako Šumberka, který tady prožil mládí, dětství, vyrůstal tady, takže ta rodina ho dobře znala a vlastně v podobě rodu Slavatů to pokračovalo vlastně dál, ta rodová linka. Sport.
0: Po pátečním zlatu kladiváře Josefa Pazdery získala dnes druhý dorostenecký titul pro českou výpravu na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Itálii ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková na šampionátu atletů do 18 let přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek. Počasí. Na jihu Čech je polojasno až oblačno, místy se vyskytují přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty jsou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude zatahovat, v poledne dorazí na většinu území přehánky nebo občasný déšť. Místy také bouřky mohou být silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Dačicku až k 26, na horách maximálně ke 20. Odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po havárii nákladního vozidla je neprůjezdná silnice číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť. Objízdné trasy vedou přes Prachatice a Volary nebo přes Kvildu. Nehody komplikují provoz také na silnici 165 u Křišťanova na Prachaticku, na silnici 406 mezi Dačicemi a obcí Peč na Jindřichohradecku a u Lipenského jezera na silnici 3. třídy mezi Novou Pecí a Žlnavou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodový víkend, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. V této hodině zavítáme do pohádkové kovárny v Selibově na Písecku a také nás čeká pravidelný seriál Místa v srdci. Nabízím i písničky, které nestárnou, zaspívá Petr Rezek. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: 14 hodin 12 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce se zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost vyzkoušet si základní vojenský výcvik a poznat armádní život. Vše, co se dosud naučili, si dnes prověřují studenti v táboře při komplexním polním výcviku.
1: Sakra! Pedro! Vystaň se mnou!
2: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout je do bezpečí.
3: Tak, a utíkáte na překážce, jo?
2: Na pěší střelnici Dražice mě vzala tisková a informační důstojnice Simona Mužátko. Studenti tady mají zkoušku z taktické přípravy.
4: Teď jsme viděli studenty, kteří cvičí reakci po nastřelení nepřítelem, pohyb po bojišti a získávání následné převahy nad protivníkem.
2: Studenti mají v rukách zbraně, oni z nich i stříleli. Slepíme náboj?
4: Ano, je to cvičná munice.
2: Veroniku Morávkovou jsem teď vytáhla z učebny. Vy tam zrovna máte zkoušku.
5: Teďka tam máme spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně. A chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat. Posledních 10 dní jsem se toho našla opravdu hodně, musím říct, že těch informací je spousta.
2: Vy jste v uniformě, máte v ruce zbraň. Namotivovalo vás těch prvních 10 dní k tomu, že byste chtěla do budoucna se k armádě dát?
5: Určitě tam byly momenty, kterými jsem trochu přemýšlela nad tím, že nakonec ne, ale převažují ty, kde ano. Hlavně i ten kolektiv a všechno okolo mě to velmi motivuje a postupem času se toho učíme víc a víc, tak je to takové i zajímavější, ať se to týče trochu adrenalinovější, než jenom sedět třeba na té učebně.
2: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou. Vy jste právě skončil jednu z těch zkoušek.
6: Já jsem se přihlásil, tady mám v rodině vojáka, jak tátu, tak i dědu, a chtěl jsem se přihlásit a vyzkoušet si to.
2: Jaké to je? Splnilo to vaše očekávání?
6: Já jako fyzicky jsem docela nabitej, takže pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit a momentálně objevují ty své limity.
2: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
7: Cílem dobrovolenského cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
2: Někteří ale skončili.
7: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
2: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z tábora Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: mám. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, skoro 23 minut po 14. hodině. V pořadu Jihočeši, který dnes po 18. hodině uslyšíte v našem vysílání, si redaktor Zdeněk Zajíček povídá s Hanou Procházkovou, zakladatelkou pohádkové kovárny v Selibově. Pořad představuje osobnosti, které jsou Jihočechy rodem anebo srdcem. A právě tím začíná i rozhovor s Hanou Procházkovou.
1: Tak rodem určitě ne, my jsme rodem ze severních Čech a do jižních Čech jsme jezdívali 20 let na dovolenou se všemi čtyřmi dětmi. No a prostě nebyl rok, aby jsme nebyli tady v jižních Čechách a ty jsme si tak oblíbili, že jsem si říkala, že až jednou ta nejmladší odmaturuje, tak skončíme na jihu. No a tak už jsme tady 15 let. Takže srdcem, Jihočeška srdcem.
2: A sever Čech, tam máte nějaké dlouholeté kořeny vašich předků, opakované generace?
1: Ano, my jsme ze severu opravdu všichni, od prababičky, maminky, všichni pocházíme ze severních Čech. Já jsem vlastně působila v Duchcově, Duchcov je takové hornické město, tam vlastně od narození jsem působila a už jako malá holka jsem věděla, že budu učitelkou. Takže nejdřív jsem učila zvířátka, panenky, potom spolužáky jsem nutila, aby mě poslouchali. No a pak jsem se tou učitelkou opravdu stala. Pak jsem vykonávala funkci vedoucí oboru školství a ředitelky domu dětí a takže mě to táhne těm dětem celý život. No a pak jsem šla za manželem do Jirkova a tam mě vyzvali, jestli bych nechtěla se zúčastnit rekonstrukce zámku Červený Hrádek, který v té době byl rozbitý, byl vlastně už po válce, bydleli tam vojáci, pak to byla LDNka. A tak jsem vyhrála výběrové řízení a to jsem nevěděla, co jsem teda vyhrála, protože jsem tam 2 roky dávala dohromady zámeček ze vším všudy. Nebylo tam vůbec nic, my jsme z toho udělali vlastně vzdělávací středisko, restauraci, hotel. Učila jsem se vlastně úplně všude a hodně jsem se učila tady v jižních Čechách.
0: Slyšeli jste ukázku z pořadu Jihočeši, ve kterém bude o své životní cestě vyprávět zakladatelka muzea pohádky a pohádkové kovárny Hana Procházková. Celý pořad si poslechněte po 17. hodině.
3: V další prázdninové repríze pořadu Jihočeši, kterou si v našem vysílání můžete poslechnout v sobotu po 17. hodině, si budu povídat s Hanou Procházkovou, zakladatelkou pohádkové kovárny v Selibově. K poslechu pořadu o lidech, kteří jsou Jihočechy rodem či srdcem, vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a nyní naše rozhlasové perly. V létě roku 1992 vyjel redaktor Josef Martíšek z Českých Budějovic do Malenic a natočil tam rozhovor s herečkou a tehdy vlastně už i ředitelkou divadla na Vinohradech Jiřinou Jiráskovou. A ačkoliv Jiřina Jirásková pocházela z Prahy díky svému manželovi Zdeňku Podskalskému, získala časem i pevné kořeny v jižních Čechách, právě v Malenicích. Poslechněte si další archivní perlu, tedy unikátní nahrávku z archivu Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Část prvních srpnových nedělních rátek strávíme v Malenicích nad Volinkou, v překrásné obci v podhůří Šumavy, nedaleko Volině, kde jsme na návštěvě u Zdeňka Podskalského, ale využívám příležitosti, že je tady na takové krátké dovolené i Jiřina Jirásková. A hrozně rád bych se zeptal nejprve na tuhletu věc. Minulou neděli skončilo opakování televizního seriálu Sňatky z rozumu. Po natočení toho televizního seriálu Sňatky z rozumu pak vás čekala taková doba nelehká. Byla jste prakticky odstavena od divadla, nebyly to asi lehké roky po tom 70. roce.
2: Tak to víte, že ne, ale měla jsem takovou aspoň částečnou útěchu, že v tom nejsem sama. Já si myslím, že bylo velice mnoho lidí, pro které ta léta nebyla lehká a pro některé občany tohoto státu byla ta léta zcela bezpečně ještě těžší a ještě horší. Ale mě Malenice velice pomohly překonat tuhletu dobu. Já nevím, jestli jste se byl podívat na moji zahrádce, ale já vždycky říkám, že moje zahrádka vypadá tak, jak vypadá díky straně a vládě, která mě umožnila, abych věnovala té zahrádce tolik času, který je na ní teď vidět. Ale pokud jde o ta léta, o kterých mluvíte, tak mám takový dojem, že mluvím asi po 25 nebo po 23 letech poprvé do Budějovického rozhlasu. A ano, po 23 letech a naposledy, když jsem dělala nějaké interview pro Budějovický rozhlas, tak po něm následoval revolverový, udavačský, velice krutý a zlý článek v Jihočeské pravdě. Potom se to samozřejmě ještě zmnožilo, ještě rozkošatilo. Následovaly články v jiném tisku, v Rudém právu. Ale nikdy nezapomenu na to, že to byli redaktoři Budějovického rozhlasu, kteří mě tenkrát tu Jihočeskou pravdu poslali s tím, abych se zaprvé připravila na ten frontální útok, který začínal, a za druhé se mě omlouvali, že oni skutečně nevědí, kdo mohl být autorem. Já jsem se to posléze tady dozvěděla a radši na to zapomenu.
1: Poznamenalo to nějak váš vztah k lidem tady z tohohle kraje, k jižním Čechám vůbec?
2: Ale kdež, co pak za to ty jižní Čechy můžou? Ty jižní Čechy budou krásný a jsou krásný a byli krásný navzdory komunistům.
1: Vy pocházíte z Prahy, z těch Křtěná Vltavou, sem jezdíte, jak jste sama říkala, do čtvrtstoletí. Znala jste Šumavu, jižní Čechy a tady ty kraje předtím už nějak v dětství nebo v mládí?
2: Ano, já jsem zaprvé sem jezdívala za svými přáteli, kteří jezdívali na prázdniny do Srní, a sama jsem tady několikrát byla na takových kratších výletech, ale chtěla bych jenom opravit to, co jsem říkala předtím. Pravda je, že oni jsou stejně krásné navzdory komunistům, celá ta Šumava je stejně krásná, nebo nemůže za to, co se stalo třeba mně, ale pravda je, že by mohla být ještě krásnější, kdyby nebyla právě tou činností těch uplynulých 40 let tak poznamenaná, jak je.
0: Slyšeli jste archivní záznam s hlasem herečky Jiřiny Jiráskové z roku 1992. Historické nahrávky najdete i na našem webu v sekci Pořady archivní perly, a to na adresu budějovice.rozhlas.cz.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V tomto letním čase se často vydáváme na výlety i s dětmi anebo vnoučaty. Jedním ze zajímavých cílů tak může být obludiště v Dolní Pěně na Jindřichohradecku. Vypravila se tam i Mirka Nezvalová a pro náš pravidelný sobotní seriál si povídala s majitelem Filipem Klímou.
1: Místa v srdci.
2: Já se tedy považuji za Jindřichohradečáka, i když rozený jsem v Praze, ale žiju tady od svých 10 let a je to můj zamilovaný kraj.
3: Máte nějaké konkrétní místečko, kde se nabíjíte energií?
2: Mám několik místeček, paradoxně jsem si je ve velké většině sám vytvořil a musím asi začít tady naším obludištěm, které jsme vysázeli v roce 2013, kdy jsme sázeli tady malé keříky habru, které už narostly a tvoří bludiště, které není úplně jednoduché. A když se chci odreagovat, tak jdu a zabloudím si ve vlastním bludišti. Další místo je naše zahradní centrum, kde můžu hodiny a hodiny rozjímat mezi rostlinami a mezi květinami. Když z toho všeho rozjímání dostanu hlad, tak si tam můžu dát i něco dobrého. Podobně to mám, když vidím, že tak to vnímají i naši klienti.
3: A co Aeroklub Jindřichův-Hradec, kde máte předsednickou funkci, tam si také užíváte?
2: Tak to je taková třešnička na dortu. Tam, když už opravdu člověk potřebuje odreagování, tak si veme letadlo, odstartuje a létá si ve vzduchu a tam je to opravdový pocit svobody.
3: Pilotní průkaz, tak třeba můžete někoho vyvést nahoru nebo se vyvážíte jenom sám?
2: Můžu létat sám, můžu vozit lidi. Lidi vozíme poměrně často, přinášíme jim tím obdobný zážitek, jaký máme my sami.
3: Když se díváte z výšky na jižní Čechy, tak pochopitelně Jindřichův-Hradec to je vaše oblíbené místo, ale máte ještě nějaký pohled takový?
2: Pohled z letadla, nebo řekněme z ptačí perspektivy, je opravdu specifický. Zajímavé na tom je, že ty starosti a to všechno, co vnímáme okolo sebe, když jsme na zemi, tak to zůstane na zemi a z toho letadla je vidět jenom to pěkné.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Třeba se jednou podívám na Nový Zéland.
3: Budu vám držet palce. A co na jihu Čech, když zmizíte od toho vašeho Jindřichova Hradce, tak máte třeba rád Šumavu nebo řekněme Novohradské hory, anebo to už máte pocit, že je příliš daleko?
2: Já cestuju poměrně málo, já jsem, jak se říká, srostlý s rodnou hroudou, takže se spíš pohybuju tady v okolí.
3: Říká Filip Klíma, majitel zahradního centra pod Kloboukem v Jindřichově Hradci, předseda aeroklubu Jindřichův Hradec a také majitel obludiště v Dolní Pěně. Držím vám palce, abyste všechny své sny mohl uskutečnit a třeba tady potkáte někoho, koho jsme právě teď inspirovali k návštěvě. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.

0: Celkem 11 koncertů nejen v Českých Budějovicích letos posluchačům nabídne Jihočeský jazzový festival. Kvalitní muziku si budeme moct poslechnout třeba taky na Hluboké, v Libníči nebo v Úsilném. Všechno to probereme s dramaturgem a produkčním festivalu Jiřím Grauerem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: svatební pozdravení Jiřího Kasala.
1: To, že moje pozvání přijala paní Marta Kubišová, vnímám jako radost, malý zázrak a vlastně i potvrzení, že v sobě ta píseň nese něco výjimečného, určité kouzlo i sdělení. To jsem citoval slova výrazného zpěváka, muzikanta, autora, herce Igora Orozoviče a měl jimi na mysli svou novinku, písničku Sisyfa, kterou s ním natočila velká česká zpěvačka, českobudějovická rodačka Marta Kubišová. S níž jej pojí přátelství i dřívější divadelní spolupráce. Igor Orozovič v textu skladby vychází z antického motivu a básnivě medituje o lidském údělu. Napadl jej na dovolené a zdroj inspirace popsal takto. Několik dní jsem se snažil najít správná slova k hudbě, která ve mně vyvolávala velmi zvláštní, těžko popsatelnou náladu. Když město usnulo, vyrazil jsem na noční procházku k oceánu a tu atmosféru nechal na sebe naplno působit. Cestou zpátky se najednou začaly objevovat první obrazy, motivy a věty, které přirozeně navazovaly na emoci ukrytou v písni. Skladba Sisyfa je působivou upoutávkou na nové stejnojmenné album Igora Orozoviče, které vydá Suprafon v půlce září a které natočil se sestavou skvělých muzikantů, včetně bubeníka Davida Lanštofa, který mimochodem předčasem hrál v našem studiovém sále u Tří lvů s Vabim Dankem i Epidemii. Zde je Sisyfa Igora Orozoviče i se vzácnou účastí Marty Kubišové.

otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 47 lidí se dnes zranilo při střetu dvou autobusů u Lajchovic na Znojemsku. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede na festivalu Krumlov premiéru skladby Ondřeje Brouska Daidalos. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům a odpoledne očekávejte opět srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Při srážce dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se dnes dopoledne zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Oba řidiči autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Jak uvedla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová, autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší. Podle posledních informací už je silnice průjezdná kyvadlově. Íránské údery v Kuvajtu dnes zranili několik lidí, způsobily také rozsáhlé škody na tamním ropném zařízení, zasáhly elektrárnu a stanici na odsolování vody. Země se kvůli tomu potýkala s požáry a výpadky elektřiny. Podle agentury AFP Kuvajt obvinil Írán z cílení na civilní objekty a klíčovou infrastrukturu. Útoky proti Kuvajtu jsou součástí odvety Teheránu proti Spojeným státům. Světově uznávaný klavírista Lukáš Vondráček vystoupí dnes večer na Mezinárodním hudebním festivalu Krumlov. V letní jízdárně zazní v jeho podání Rachmaninův druhý klavírní koncert. Podrobnosti k programu má dramaturg festivalu Martin Rudovský.
2: Celý koncert diriguje Tomáš Brauner a bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu a na tomto koncertě zazní i světová premiéra díla, které vlastně na objednávku festivalu Ondřej Brousek napsal, symfonická báseň Daidalos, který je inspirován právě tím tématem festivalu Labirint světa.
0: Zoo Hluboká pokračuje v záchranném programu Syslů obecných. Tento týden vypustila na dvě lokality 80 zvířat odchovaných v Česku, Švédsku, Švýcarsku a v Německu. Některá z nich se narodila i v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. Pokračuje zooložka Markéta Jarjabková.
3: Od toho roku 2016 ty zvířata byla vypouštěna na několika lokalitách. Bavíme se třeba o letištích, třeba ve Strakonicích, v Hodkovicích nad Mohelkou, ale i na původních přirozených lokalitách právě v Českém středohoří, odkud ten sesel zmizel. Kolem těch lokalit se vytváří jiné lokality, aby se propojily ty populace. Sport.
0: Francouzští fotbalisté se pokusí vybojovat medaily na třetím mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. Od 23 hodin našeho času budou hrát o bronz proti Angličanům. Poslední zápas na lavičce národního týmu, svůj 27. na světovém šampionátu, odkoučuje Didier Deschamps, který vede Francii 14 let. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili ze světového šampionátu. Počasí. Na jihu Čech je polojasno až oblačno s přeháňkami ojediněle i bouřkou. Teploty jsou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23, v noci klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude ale zatahovat a v poledne dorazí na většinu území přeháňky nebo občasný déšť. Místy se vyskytne také bouřka, může být silná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů na Dačic až k 26 a na horách maximálně ke 20. Odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po havárii nákladního vozidla je neprůjezdná silnice číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť. Objízdné trasy vedou přes Prachatice a Volary nebo přes Kvildu. Nehody komplikují provoz také na silnici 165 u Křišťanova na Prachaticku nebo na kruhovém objezdu na silnici číslo 20 u Českých Budějovic u odbočky na Hlubokou nad Vltavou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Jihočeské odpoledne. Přírodní hnojiva se na zahrady i pole vracejí jako alternativa k průmyslovým přípravkům. Jaké postupy se v praxi osvědčují a jak je správně používat, uslyšíte už za chvíli v našem Zahrádkáři. A také nás čeká pravidelný fotbalový zápisník. Z písniček, které nestárnou, tady bude například písnička od Valdemara Matušky. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: 15 hodin 13 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Kompost, hnůj, rostlinné výluhy a nebo mulčování. Tak to jsou některé z možností přírodního hnojení. Pomáhají zlepšovat strukturu půdy a její schopnost zadržovat vodu. Jak jednotlivé metody fungují, jak je kombinovat a na co si dát při jejich používání pozor, o tom mluví v rozhovoru s redaktorkou Hankou Šoberovou farmářka Lenka Šulcová.
1: U nás na farmě využíváme hodně hnoje. Je jedno, jestli to je koňský hnůj, který je třeba nejvýhřevnější, takže ten já používám hodně jako z jara, když si potřebuju v uvozovkách přitopit politunelu, tak ho vlastně na tu jednu půlku navezu, udělám si vlastně v takový jako teplý pařeniště a když chci, aby mi to začalo topit, ta vrstva toho hnoje, většinou ji dáváme třeba 60-80 cm, tak ho aktivuju vodou. A ten hnoj mi vydrží topit prostě v závislosti na tom, jaká je podestýlka, ale to, co my bereme, tak je slamnatý koňský hnoj. S pilinama to funguje trošku jinak, jo, tam potom jako jsou trošku jiné teploty, tak tím vlastně jako topím. Tím hnojem koňským nebo i slepičím dodávám živiny těm rostlinám, které jsou vlastně nároční, což je jako plodová zelenina, kam patří papriky, ani ne tak rajčata. U nás pěstou rajčata ve druhý trati, to vám potom třeba jako můžu říct proč třeba nebo to, ale košťáloviny, celer, dýně, melouny, ty vyžadujou opravdu jako hodně těch živin a ty hnoje mi tato vlastně jako pokryjí. Což potom já v sezóně vlastně víceméně nemusím dohnojovat ničím. U té druhé a třetí trati používáme hodně kompost, protože tím nejenom hnojíte, ale dodáváte zase cenou organiku, ten edafon do té půdy, který tam potřebujete mít a i ty houby. Oni potom těm rostlinám zprostředkovávají za cukry výměnou, tak jim zase dá něco jiného a furt to tak jako hezky funguje. A co teda jako používáme hodně, tak je kopřivová jícha.
2: Jak si takovou jíchu připravíme doma?
1: Je to vlastně víceméně úplně jednoduchý. My používáme velký takový ten modrý 100-litrový sud, kam vlastně do půlky až 3/4 vemu kopřivy, ale nesmíte mít kopřivy, které už jdou do květu, protože v rámci toho zracího procesu ta semena jakoby nestačí se zlikvidovat a potom tam, kde to zalejete, tak si tak jako hezky všude jako ty kopřivy rozsejete. Takže předtím, než ta kopřiva běží do květu, takový ty opravdu palčivý, mladý, to, co nedáte do nádivky o Velikonoce, tak dáme do sudu. Zaleju to vodou až po víčko a dám přesto, mám jako víko, ale úplně to jako nešroubuju, mělo by tam aspoň trošku jako proudit ten vzduch. A jednou, dvakrát denně, když jdu okolo, tak to třeba promíchám. Snažím se to mít jako ve stínu, ale to dopolední sluníčko tam jde a trvá to třeba v závislosti na tom, jaký je jaro, ale většinou ty 3-4 týdny a už vlastně jako potom můžu použít.
2: Jaký použiju, v jakém množství, jak často?
1: Záleží, co tím budete třeba přihnojovat. Ta kopřivová jícha je výborná, ale tam je opravdu hodně dusíku. Obsahuje hodně železa, takže vlastně jakoby na nastartování těch rostlin, ono to nemusí být jenom zelenina, jo, jakoby, nebo to, ale málo kdo si bude zalejvat muškáty kopřivovou jíchou, protože na to teda upozorňuji. Není to žádný jako parfém teda, je to dost cítit. Ještě třeba se mi osvědčilo, aby to tolik úplně jako nesmrdělo teda. Ke konci toho zrání tam přidávám mletou rohovinu. A ono to trošku jakoby ten, jako ten odér to jako srazí, ale stejně je to pořád cítit, jo. Takže, ale ta zelenina to úplně vidíte, jako, jak ona jako povokře. Takže tý náročnější zelenině většinou se snažím třeba 5:1, tý náročnější, a klidně 10:1, prostě tý třeba druhý, potažmo třeba třetí trati. Jde to vlastně udělat jako buď formou postřiku na list, že se to normálně namícháte do postřikovače, anebo vlastně to můžete i zalít jako do konve a vlastně centrálně zalejci každou tu rostlinu, protože víte, že jste jí tam dali, já nevím, jedný okurce 10 litrů vody.
2: Při použití slepičinců, protože na vesnici kdekdo má doma slepice a tohle cenné hnojivo, jak ty použijeme? Protože jsem se setkala i s tím, že člověk může možná i trošku přehnojit. Budeme dělat tedy nějaký nálev z toho? Budeme šetřit s těmi slepičincemi? Jak to je?
1: Já teda slepičince přidávám do kompostu. Já si je nekvasím, protože máme taky jako slepice nebo to, ale vlastně asi si myslím, že je kvasí ten, který nemá třeba jiný hnůj. My tím, jak máme přístup jako ke koňskému hnoji nebo i ke kravskému, i k ovčímu, tak tady to já neřeším. Ale u těch slepičinců bych byla opatrná, protože je to opravdu jedno z nejnadupanějších hnojiv. nejenom co se týká dusíku, ono má i hodně fosforu, takže můžete třeba i koupit už, když nechcete jako kvasit, protože to vyloženě jako taky to je cejtit, jinak to voní než ta kopřivová jícha, je to takový palčivější, tak může se vám stát, že tím snadno přehnojíte. Jo, ale když už nechcete kvasit třeba nebo to, dají se koupit i vlastně jako už hotový a ty nikterak vlastně nezapáchají a tam máte přesně vlastně dávkování, že se dává, já nevím, víčko třeba na 10-litrovou konev a skvěle to snáší balkónovky, protože to jsou taky vlastně jako savci, jako hodně, hodně živin vody a tím, jak zase třeba dělám pro rakovník a máme tam ty květinové věže, tak zrovna teda ty slepičince, jakoby ty tekutý, vlastně si dávám téměř do každý zálivky, protože tam zase je to v nádobě, tak ta rostlina má trošku jinou spotřebu, že u těch živin a co jí nedáte, tak to ona nemá. Takhle v té volné půdě si ty rostliny sosnou i z té půdy a ta půda vždycky tam něco je, nikdy to není úplně jako vyloženě mrtvina. No, takže na to bych byla jako opatrná. Radši míň a třeba s, já nevím, se 14-denním intervalem, než potom jako to přehnojit.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připravili šermíři na zámku v Jindřichově Hradci. Přibližuje osudy posledních pánů z Hradce i nástup Viléma Slavaty. Jednou z hlavních postav je Adam II. Z Hradce, který kvůli vážné nemoci strávil závěr života na nosítkách. Právě za jeho vlády ale Jindřichohradecké panství zažilo největší rozkvět. Vznikla většina významných renesančních staveb, zároveň ale rostlo zadlužení panství.
1: Půjčíme si! A když to nebude stačit, půjčíme si víc! Musím reprezentovat ten nejvyšší kancléř!
2: Postavy, ať je to Adam II. Z Hradce, Kateřina z Montfortu, nebo Jáchym Oldřich z Hradce, Lucie Otýlie z Hradce, to jsou všechno poslední členové tohoto rodu.
3: Režisér představení Pavel Rys se inspiroval skutečnými historickými událostmi.
2: Pan Adam II. Z Hradce si z Turecka dovezl uherskou nemoc takzvanou, což je syfilis. A tím byli všichni postižení. Takže ti potomci postupně vymírali, zůstali dva potomci, což byl Jáchym Oldřich a Lucie Otýlie. A tím Jáchymem Oldřichem v roce 1604 ti páni z Hradce vymírají.
1: Abyste mi zajistila potomky a pokračování rodu.
4: I přes vaši chorobu se vám povila 6 dětí a každé dítě zatíženo proklatím.
1: Ale vida, jak jste se nám pěkně hezky česky rozohnila.
3: Produkci celého představení má na starost Michaela Hofmanová ze skupiny historického šermu Jindřich.
5: 8 let předtím jsme jeli dvě jiná vystoupení.
3: Kastelána Jindřichohradeckého hradu a zámku Jana Mikeše uvidí diváci v roli jezuity.
6: Moje část příběhu je vlastně nesmírně důležitá, protože právě jezuité hráli velice důležitou roli v konverzi Viléma Slavaty od protestantské ke katolické víře.
3: Dějištěm nového představení je celý Jindřichohradecký hrad a zámek.
6: Návštěvníci během tohohle představení uvidí nejenom exteriéry zámecké, ale nahlédnou i do zámeckého renesančního rondelu, do černé kuchyně, projdou i některé interiéry v Adamově stavení.
3: V těch předchozích představení jsme se dočkali popravy, výstřelů, zděla. Bude něco takového i o tom novém představení k vidění?
6: Se smrtí to bude velice intenzivně souviset, protože tentokrát nás čeká pohřeb.
2: Ten rod vymřel, my jsme tam udělali ten pohřební průvod, aby to bylo symbolické, protože tam třeba dojde i k rozlomení štítu v pánu z Hradce, což se vždy dělalo, když vymřel poslední člen rodu.
7: Teď jsem já, dědičku Hradeckého domínia.
8: A já samozřejmě s tebou, drahá. Zvlášť v této chvíli, na kterou jsem čekal, který chci říct, v této těžké chvíli, se ujmu pevnou rukou vlády nad celým panstvím a zasadím se o tvrdou rekatolizaci v této zemi.
7: A já se zasadím o to, že mě budeš poslušen. Raduj se příliš brzy. Veškerý majetek patří mě a pak našim dětem. Dokud budu živa, tak si jen manželem a tím se mi podřízem.
3: Na novém představení se podílí víc než 40 herců, šermířů a tanečníků. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Je to skoro zázrak, že se za současné situace podařilo uspořádat fotbalové mistrovství světa zároveň ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Turnaj skončí až nedělním finále Španělsko-Argentina. Ale americký prezident Donald Trump už hrozí Kanadě cly kvůli kouři z tamních požárů, který zamořuje vzduch i v amerických městech. Mexiko pro změnu žaluje Spojené státy kvůli smrti nejméně 17 mexických občanů v amerických věznicích či při zatýkání. A mnoho fanoušků je kritických vůči pořádající organizaci FIFA. Ovšem i z nesvářené strany se většinou shodnou, že si šampionát užili. You should choose the United States of America
1: again. This time we'll leave Mexico and Canada out. Donald Trump uspořádal před finálovým víkendem šampionátu recepci ve svém věžáku v New Yorku a doporučil šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Spojené státy hostili tuto akci znovu, tentokrát bez Kanady a Mexika. Ironicky by se dalo říct, že sympatie jsou vzájemné.
2: Fútbol se ve mejor aquí en México que en Estados Unidos. Que debió de haber sido el mundial completamente aquí o Canadá tal vez.
1: Od začátku června jsem během turnaje potkal řadu Mexičanů či Kanaďanů, kteří vzhledem k Trumpovým výrokům poslední doby neměli pro Spojené státy co by spolupořadatele vlídná slova. Naopak šéf světového fotbalu znovu na adresu Spojených států a jejich současné administrativy nešetřil komplimenty. Při setkání v Trumpově věži tady na Manhattanu, kde si mimochodem FIFA pronajímá prostory, Infantino prohlásil, že letošní šampionát byl nejlepší kulturní a společenskou akcí v dějinách lidstva a že by se to nestalo nebýt Trumpa. The 2026 FIFA World Cup has broken almost every record imaginable. Donald Trump na oplátku vychválil rekordní parametry tohoto mistrovství světa po rozšíření na 48 týmů a spolu s Infantinem žertoval, že jednou by Američané mohli uspořádat společný turnaj s Čínou. Infantino pak nazval Mezinárodní fotbalovou federaci oficiálním dodavatelem radosti lidstvu. Že mistrovství světa ve fotbale neobyčejnou radost opravdu dokáže přinášet, na tom by se shodli se šéfem FIFA asi i ti, kdo tuto organizaci v lásce nemají. Narazil jsem během turnaje na spoustu nadšených fanoušků, jako Bill, kteří na jednu stranu říkali, jak si zápasy a atmosféru ve městech užívají, ale na otázku, jestli mají rádi FIFA, se rázem začali tvářit kyselé, nebo jako Nancy a Kristýna rychle dodali, že úspěch turnaje podle nich zařídil fotbal jako takový a lidi z celého světa, kteří přijeli, a ne FIFA. Podobně to má i emeritní profesor Tavcovy univerzity Sherman Teichman, zakladatel tamního institutu pro výchovu globálních lídrů, který dříve vedl i semináře o propojení sportu a politiky.
3: Děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, možná jdu ke zpovědi. Uvědomuji si, že skoro všechno, u čeho se nachomítne náš prezident, to pošpiní svým narcisismem. Jak vystrokuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza Balogán, to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moci jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. Všechno to vnímám a stejně tu hru miluju. A šel jsem si na stadion u nás v Bosnu užít zápas Anglie s Ghanou. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek z toho ještě teď cítím mimořádné potěšení.
1: Říká bostonský profesor a fanoušek, jeden z mnoha kritiků současných poměrů ve Spojených státech i ve FIFA, kteří přesto neodolali, taky se nechali šampionátem strhnout a shodnou se s Trumpem i Infantinem na tom, že je těžko hledat akci, která by lépe spojovala a přinášela větší radost tolika lidem po celém světě, než právě mistrovství světa ve fotbale, včetně toho letošního. Komu přinese tu největší vítěznou radost, o tom se tady u New Yorku rozhodne před nedělní půlnocí českého času. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: V další prázdninové repríze pořadu Jihočeši, kterou si v našem vysílání můžete poslechnout v sobotu po 17. hodině, si budu povídat s Hanou Procházkovou, zakladatelkou pohádkové kovárny v Selibově. K poslechu pořadu o lidech, kteří jsou Jihočechy rodem či srdcem, vás zve Zdeněk Zajíček.
5: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Českých Budějovicích dnes svítilo sluníčko, pak intenzivně pršilo a teď už je opět hezké počasí. Jak to bude vypadat s počasím v celém Jihočeském kraji v dalších dnech? Tak to si povíme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo už dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená v neděli?
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu pak až jasná obloha. V první polovině noci se mohou zcela výjimečně vyskytnout přeháňky. Noční minima 16 až 13 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát slabý jihozápadní vítr 1 až 3 metry za sekundu. Ale ten směr větru se bude různě i měnit. No a zítra nás pak bude přecházet studená fronta. Zpočátku bude polojasno až jasno. Během dopoledne se ale bude od severozápadu zatahovat a v poledních hodinách dorazí na většinu území přeháňky nebo občasný déšť. Místy také bouřky, a to i silné. Později odpoledne se bude oblačnost protrhávat a přeháňky již budou jen lokální. Večer pak srážky zcela ustanou a bude se vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů, na Dačicku až 26 stupňů, na horách pak 17 až 20, ale ty maximální teploty budou dosahovány již v dopoledních hodinách a odpoledne bude o něco chladněji. Bude vát slabý západní až severozápadní vítr, mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. A ještě upozornění k těm bouřkám v poledních a brzkých odpoledních hodinách. Hrozí v nich lokální nárazy větru i přes 70 km za hodinu, intenzivní krátkodobé srážky a ojedinělé i kroupy. Jinak zítra biozátěž na dvojce kvůli tomu přechodu fronty.
0: Podíváme se také na příští týden. Nejdříve, jaké počasí nás čeká v pondělí?
2: Pondělí bude většinou polojasno, ráno pak jasná obloha a odpoledne pak až oblačno. Teploty ráno klesnou na 12 až 8 stupňů a vystoupají odpoledne na 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tadeáši, v úterý počasí bude obdobné?
2: V úterý bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne pak většinou oblačno, místy s přeháňkami. Teploty ráno klesnou na 12 až 8, vystoupají odpoledne na 18 až 22 stupňů a bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme výhled pro středu.
2: Ve středu bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak až zataženo a postupně se na většině území dočkáme občasného deště nebo přeháněk. Středeční minima 12 až 8, maxima 19 až 23 a bude vát slabý, během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Už za chvíli nás čekají nejnovější zprávy s Pavlínou Fendekovou a po 16. hodině se už můžete těšit na další vydání Hvězdných návratů. My se uslyšíme opět po 18. hodině. Michal Hovorka vám přeje hezký poslech dalších pořadů.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost. Vyplývá to z dat portálu dopravy. Zástupci Vyšebrodského kláštera a ČVUT dnes podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Ve výběhu v Srní na Šumavě je aktuálně 10 vlků, postupně budou ubývat. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům. Odpoledne se vyskytnou srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Studenti Pražského českého vysokého učení technického budou moci absolvovat praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoci k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci Vyšebrodského kláštera a ČVUT dnes kvůli tomu ve Vyšším Brodě podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Navštěvníci výběhu vlků v šumavském Srní mohou vidět až 10členou smečku. Aktuální počet vlků je tam na dlouhou dobu nejvyšší. V následujících letech se bude kvůli věku zvířat pouze snižovat, říká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
5: My vlastně do toho výběhu nemůžeme pustit úplně cizí vlky, nemůžeme jakoby doplnit tu smečku, protože to by určitě nedělalo dobrotu, prostě vznikaly by tam velké boje mezi nimi, zranění, možná prostě by tam se zabíjeli navzájem, čili my musíme opravdu počkat, až dožije úplně ten poslední vlk.
0: Lávka nad výběhem je po rekonstrukci otevřená každý den. Sport. Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezónu ve Vratislavi s tamním Slazkem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok 3-0. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno si ve dvou zápasech proti Visle Krakov připsal remízu 2-2 a porážku 0-1.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude zatahovat, v poledne dorazí na většinu území přeháňky nebo občasný déšť, místy také bouřky i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na Dačicku až k 26, na horách maximálně ke 20. Odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až západní a v bouřkách přechodně sílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Neprůjezdná je po nehodě stále silnice číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť. Objízdné trasy vedou přes Prachatice a Volary nebo přes Kvildu. Další nehoda se vyšetřuje na kruhovém objezdu na silnici číslo 20 u Českých Budějovic u odbočky na Hlubokou nad Vltavou. Na stejné silnici pozor také u Nového Dvora nedaleko Písku. Na křížení silnice číslo 20 a 159 se srazila 3 osobní auta. Nehody jsou také na Jindřichohradecku na silnici 151, u Budíškovic, je to blízko hranic s Vysočinou, a na silnici 24 mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba, a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
7: Váš džin.
6: Můj džin?
7: Jsem vám k službám, pane.
6: Pane, jo.
7: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
6: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
7: Prosím.
6: Původně pro sebe.
7: Hop.
6: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
7: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
6: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
7: Když si budete přát, pane. Hop.
6: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
8: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
2: Prosím, pánové. K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se nám zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vědět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To jo, možná,
6: ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co, jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně,
6: tak,
5: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a se přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat do hlíc, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový Dčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já, kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to Dčko, až by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jo, říkal, výborně, hezky, Volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu Volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždím! Pepo, jsi připravený? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, teď 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já utíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si jenom padám, zvedám. Nic, pozor, Tečko, bufur vostro, Pepo, volni, a ježiště, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouněný lukám a nastavili těch.
5: Franto, že jsi mi nic neřekl, člověče. No,
9: já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci.

0: ty blechy, ty by mohly zabrat.
1: Stranou, děti, stranou.
2: Nechoď k němu tak blízko.
1: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
3: Išo, neboj se, to jsem já. No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
1: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
3: No, Išo, drž hezky, necukej. Tak.
2: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
3: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
4: Hospodář je doma?
2: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
4: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
0: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha a dostal jsem ji od Mencla.
6: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, se Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
7: Plha. Skladník.
8: Děkuji, Roubíček.
7: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
8: Nerůž.
7: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
8: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
7: Ale děti se zase neholí.
8: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
7: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
8: Ano, to se týká taky dětí.
7: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
8: Ale
7: a taková dlouhá cesta.
8: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubíček.
7: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
9: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
7: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
6: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
10: No.
7: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
10: Století páry?
7: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
10: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19.

0: století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
2: Kdo tam?
3: AX.
2: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
3: Jasný.
2: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
3: No jo, držet spolu. Ale proč?
2: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
3: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
2: Neochořel. Utek.
3: Chyba.
2: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
4: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
2: Naopak. Musí.
3: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
5: Jak to víte?
3: Já nevím. Já něco viděl.
5: Co jste viděl?
3: Chodí za nějakým prahnem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
4: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
3: To jsem byl ruce radosti. A jo?
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: že? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Jindra.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. Hmm. Jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, ne, ne, ne, ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not. No,
9: u not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, no, jsi Mercier, prodáváš
9: noty, noty.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, to... Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bouží, viď? Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co? Co
5: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: No to je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to
9: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čtí, já chci jenom hlásit.
9: No ne, abych je nestrémoval. Ne, major Šmaus, a kým je?
7: Jo, to je on. On je major, no. Má šavly, že jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililink, Cililink.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: No počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
10: Je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Dasar.
5: Aničko. Láďa je Dasar.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
5: No.
7: Vy jako Anička, no, víte, že on je Dasáro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě.
5: Úplně pitomá.
7: Ale proč?
5: No, kde pitomá.
7: Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
5: Ale je úplně pitomá, pane Dysář, pochopte to. Tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: Dasárovi,
5: no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
5: to je
7: ne,
5: úplně
7: ne, ani úplně. Ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko, on chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: Hello. To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
5: Ne, to je, já už tomu rozumím.
7: Je.
5: Ne, jasný, je teda, já vám řeknu. To je výborný,
7: jasný,
5: kde jste tu hru našli, pane.
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
7: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
10: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
10: Ano. Ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, pane Císař.
7: Jasný. Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci. Pojďte se mnou, pane.
2: Nemá fáru,
6: her, gol, fakra. Mě tady nebude, hodně potřebuje dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Prostě, vem si. Ten fek sem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
4: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bílej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dceru nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihové laky a olejové laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Nové noční divadelní představení na Jindřichohradeckém zámku připomíná vymření pánů z Hradce. Zlatou medaili získala na mistrovství Evropy atletů do 18 let dálkařka Kristýna Záhořová a vylepšila 23 let staré národní maximum. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům. V poledne dorazí další srážky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
2: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
3: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
2: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
4: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
2: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas.
0: Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připravili na Jindřichohradeckém zámku místní šermíři a divadelníci. Diváci v něm budou sledovat poslední roky rodu pánů z Hradce i nástup Viléma Slavaty. Jakými historickými událostmi se tvůrci inspirovali, vysvětluje režisér Pavel Rys.
5: Jáchymem Oldřichem v roce 1604 páni z Hradce vymírají. Lucie Otýlie se potom vdala a vzala si Viléma Slavatu z Chluma Košumberka, který tady prožil mládí, dětství, vyrůstal tady, takže ta rodina ho dobře znala a vlastně v podobě rodu Slavatů to pokračovalo vlastně dál, ta rodová linka.
0: Zoo Hluboká pokračuje v záchranném programu Syslů obecných. Tento týden vypustila na dvě lokality 80 zvířat odchovaných v Česku, Švédsku, Švýcarsku a v Německu. Některá z nich se narodila i v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. Pokračuje zooložka Markéta Jarjabková.
6: Od toho roku 2016 ty zvířata byla vypouštěna na několika lokalitách. Bavíme se třeba o letištích, třeba ve Strakonicích, v Hodkovicích nad Mohelkou, ale i na původních přirozených lokalitách právě v Českém středohoří, odkud ten sesel zmizel. Kolem těch ty lokality se vytváří jiné lokality, aby se propojily ty populace. Sport.
0: Zlatou medaili získala dnes pro českou výpravu na mistrovství Evropy atletů do 18 let dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Itálii ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek. Počasí. Noční teploty budou mezi 16 a 13 stupni. Zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku polojasno až jasno. Dopoledne se bude zatahovat a v poledne dorazí na většinu území přehánky nebo občasný déšť, místy také bouřky. Ty mohou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na Dačicku až k 26, na horách maximálně ke 20. Odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude během dne mírný severozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po havárii nákladního auta je stále neprůjezdná silnice číslo 4 u Vimperka na Prachaticku směrem na Kubovu Huť. Objízdné trasy vedou přes Prachatice a Volary nebo přes Kvildu. Na křížení silnic číslo 20 a 159 u Nového Dvora nedaleko Písku se srazila 3 osobní auta. A pozor také na dálnici D3 za Soběslaví směrem na Kaplici, stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jihočeši a já si povídám s Hanou Procházkovou. Možná to jméno znáte, protože už jsme si spolu jednou takto povídali, a sice v závěru roku 2024, kdy jsem navštívil pohádkovou kovárnu v Slibově. Jihočeška rodem či srdcem?
1: Tak rodem určitě ne, my jsme rodem ze severních Čech a do jižních Čech jsme jezdívali 20 let na dovolenou se všemi čtyřmi dětmi. No a prostě nebyl rok, aby jsme nebyli tady v jižních Čechách. A ty jsme si tak oblíbili, že jsem si říkala, že až jednou ta nejmladší odmaturuje, tak skončíme na jihu. No a tak už jsme tady 15 let, takže srdcem, Jihočeška srdcem.
0: A sever Čech, tam máte nějaké dlouholeté kořeny vašich předků, opakované generace?
1: Ano, my jsme ze severu opravdu všichni, od prababičky, maminky, všichni pocházíme ze severních Čech. Já jsem vlastně působila v Duchcově, Duchcov je takové hornické město, tam vlastně od narození jsem působila a už jako malá holka jsem věděla, že budu učitelkou. Takže nejdřív jsem učila zvířátka, panenky, potom spolužáky jsem nutila, aby mě poslouchali, no a pak jsem se tou učitelkou opravdu stala. Pak jsem vykonávala funkci vedoucí oboru školství a ředitelky domu dětí, a takže mě to táhne těm dětem celý život. No a pak jsem šla za manželem do Jirkova a tam mě vyzvali, jestli bych nechtěla se zúčastnit rekonstrukce zámku Červený Hrádek, který v té době byl rozbitý, byl vlastně už po válce, bydleli tam vojáci, pak to byla LDN. A tak jsem vyhrála výběrové řízení a to jsem nevěděla, co jsem teda vyhrála, protože jsem tam 2 roky dávala dohromady zámeček ze vším všudy. Nebylo tam vůbec nic, my jsme z toho udělali vlastně vzdělávací středisko, restauraci, hotel. Učila jsem se vlastně úplně všude a hodně jsem se učila tady v jižních Čechách.
0: A to byly jaké roky?
1: To je rok 2006 až 2008 a první klienti vlastně za rok tam byli a byli tady z jižních Čech, byl to Temelín. Tak my jsme vlastně kolaudovali ráno a pod zámečkem už stál autobus z Temelína, tak jsem se modlila, aby jsme skolaudovali, aby první školení mohlo proběhnout.
0: A co vás k tomu vedlo, že jste vzala tuhle funkci?
1: Já jsem byla zvyklá celý život dělat s lidma a pak jsem pracovala v Praze jako manažer vzdělávací společnosti. Ale dcera šla vlastně ta nejmladší do 9. třídy, tak jsem říkala, že už budu muset zůstat doma. A úplně souhrou okolností přišla za mnou paní Jirkovská a říká, vy byste se nám tak hodila, my jsme potřebovali někoho šikovného na zámek, přihlaste se. Já říkám, no ale já práci mám, já jako mám závazky tamhle. No ale slovo dalo slovo, prostě přihlásila jsem se a z těch 11 uchazečů jsem vyhrála. Jak říkám, byla to teda výhra. Bylo to 24 hodin denně, ale vůbec toho nelituju, protože to byla ohromná škola života. Naučila jsem se tam opravdu pokus omyl, naučila jsem se všechno. A největším darem pro mě je to a sadlostí učiněním, že ten zámeček, tak jak jsem ho nastavila tenkrát, tak funguje dodnes.
0: To je přece obrovský rozdíl. Jak přišla ta změna, že jste se dostali sem do jižních Čech, to pochopím. Ale že jste založila pohádkovou kovárnu, jak to vzniklo?
1: No tak já jsem, jak říkám, nakročeno k dětem mám stále a my jsme, když jsme se přestěhovali do jižních Čech, to ještě vlastně bylo s přestupem, protože ze severočeského zámečku jsem ještě šla budovat jeden zámek, Berchtold u Prahy, tam mě taky vytáhl pan majitel, který vlastně restituoval zámek nebo koupil zámek a potřeboval s toho udělat dětský ráj, takže tam jsem taky nějakou dobu působila a pořád jsme měli prostě našlápnuto do těch jižních Čech. No a do jižních Čech jsem šla potom s celou rodinou. A vzala jsem si sebou i maminku, protože maminka ovdověla a maminka vždycky byla taková babka Rosulková, jestli si ji vzpomínáte na paní herečku, tak to byla i moje maminka, taková dáma, ale cigárko, kafičko a byla úžasná a moc pracovitá. Ale potom, co teda tatínek odešel, oni byli jak spojený nádoby celý život, 50 let, tak maminka taky začala chřadnout. No a tady v jižních Čechách byla chviličku, ale byla tady, jak kdyby tu byla celý život. A byla tady šťastná, no jenomže pak mi začala marodit a šlo to hodně rychle a vlastně den před Štědrým dnem mi zůstala v náručí. Bylo jí sice 86 let, ale prostě na to člověk nikdy není připravený ztratit mámu, takže mě to sebralo moc a nemohla jsem fungovat. To jsem přiznám, že jsem nefungovala. No a 16. března, to si taky pamatuju úplně přesně, mi Zdeněk Troška kamarád, náš pan režisér, říká, hele, jenom práce tě z toho smutku dostane, už si konečně pořiď něco svýho. Protože on vždycky za mnou jezdil na ty zámečky a říkal vždycky, každý mu něco vybuduješ, sama máš houby. Jo. Takže toho 16. března, říkám, on ten kluk má opravdu pravdu. Tak jsme s dcerou sedli večer k internetu a začali jsme hledat. A my jsme měli teda představu celý život, že bychom si jednou udělali nějaký pohádkový penzion. No a tak jsme začali hledat chaloupku a našli jsme chaloupku tady někde ve skalách, za skalama, v nějaký vesničce a tady v Selibově na návsi. Tak jsme se jeli druhý den podívat, bylo škaredě, bylo opravdu ponuro, takovej poprašek, březen a tam na té návsi za skalami to byla krásná chaloupka, ale divný místo. Prostě nic neříkající místo. A pak jsme přijeli sem a tady naopak, jako tady to mělo genius loci na první pohled prostě, ale chaloupka teda byla do 2 metrů mokrá, plesněvá, děti se modlili, abych to nechtěla koupit. No tak jsme to za měsíc koupili. A teď jsme rychle přemýšleli, protože žádnou koncepci jsme neměli dopředu, jo. A za měsíc jsme otvírali. Dělali jsme tady všichni kamarádi, místní, všichni nám pomohli. Dělali jsme ve dne v noci, tahali jsme tady v květnu borový větve, padaly tady z jabloní borový šišky. Místní říkali, no vy tady makáte, jak opravdu jako dříči. A my jsme toho 29. května otevřeli, jen tak jako na zkoušku, mysleli jsme pro radost. Tak jako opravdu dělali jsme to pro radost proti smutku. A kdyby ta naše maminka tady seděla, tak už ji vidím prostě, jak tady sedí na lavice s tím kafičkem a vypráví všem, úžasná dáma by to byla a měla by radost. Takže na počest té mojí maminky jsme udělali pohádkovou kovárnu. Opravdu to bylo takový prostě vymyslet rychle koncept, co jsme sehnali, udělali jsme čertovskou svatbu, pomohli nám všichni známí a kamarádi a taková ta představa byla pro radost a že každý rok budeme expozici obměňovat. No a první rok si nás našlo asi 8 tisíc návštěvníků. Ono se to tak hezky rozkřiklo bez nějakého marketingu. Na to nebyl čas ani peníze. A rok od roku chodilo návštěvníků víc a co je nejhezčí, že se nám vrací.
0: Takže vy jste de facto ze dvou knížectví přešla do vlastního království.
1: Tak, ano, ano, ano. Jo, jo, přesně se to řek. A vlastně, když jsme otvírali, tak jsme tady na louce vždycky dělali velký akce a samozřejmě ten první křest kovárny se neobešel bez Děnka trošky, který nám tady požehnal paní Víťa Klimtová, která známá strašidlo loďka, ta už teda taky je tam nahoře na nebičku, nás hlídá ze zhora, ale ta nám to tady taky křtěla, Milan Poláčku z pohádkový Šumavy, ten nám tady ohromně pomohl. A já jsem se i díky Zdeňkovi Troškovi s těma lidma seznámila. S panem Frantou, s ilustrátorem, kterýho tady máme vlastně ty všechny krásní roztomilý čertíky a vodníky, ten už teda taky tady s námi není, ale i ten vlastně se mu ten záměr náš strašně moc líbil a pomohl nám.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pořad Jihočeši. A než si s Hanou Procházkovou budeme povídat dál o jejich dalších životních krocích, pojďme se ještě vrátit zpátky k našemu prvnímu natáčení, které jsme absolvovali před několika měsíci v zimě. A kdy jsem se poprvé s mikrofonem dostal do Selibova, do pohádkového muzea, respektive do té pohádkové kovárny. Co se vám tady líbí nejvíc?
1: Čerty.
0: A tobě?
1: Mně se líbí to čertice.
0: Čertice. A tobě?
2: Andělíček.
3: Prostě všechno.
0: Prostě všechno. No tak to je úplně ideální. Najít pohádkovou kovárnu v Selibově není zas takový problém. To si musíte chvíli zpívat písničku Cesta k protivínu netrvá hodinu, když jedete, dejme tomu, od Prahy nebo od Písku, ale mezi tím, než jedete k tomu protivínu, najdete odbočku do Selibova. Mimochodem, tato vesnička je památná tím, že tady měla kdysi premiéru písnička o Talinském rybníku, je to tak?
4: Ano, je to tak a právě tady u nás pohádkové kovárně si dali dostaveníčko hastrmani z Talinského rybníka. Takže když k nám zavítáte, jak jste říkal, je to přesně na půli cesty mezi Pískem a Protivínem, tak tu najdete pohádkové bytosti, které osídlily tu naši pohádkovou maštal. Jsou tady hastrmani, čerti, ty jsou hodní, protože jsou pohádkoví, těch se bát nemusíte. Jsou tady víly a spousta další pohádkové havěti, která se vám bude věnovat a která se na vás moc těší.
0: Říká Hana Procházková, majitelka a hlavní iniciátorka, je to tak?
4: Tak trošku. Ano, 14 let už vlastně provozujeme pohádkovou kovárnu. Původně jenom muzeum české pohádky a dneska už je takový zážitkový areál pro rodiny s dětmi.
0: Dobře, tak to byl začátek váš jako pohádkové kovárny, ale jak se sem dostali čerti?
4: Když si šel okolo čert a jak šel dlouho krajem, tím hezkým krajem tady, tak si ošoupal kopítko. No, strašně ho bolelo, tak zabušil na vrata. Pan kovář se nejdřív polékal, když viděl čerta, ale pak se moc želelo. No a kopítko mu opravil, obrousil, okoval a čert byl tak spokojený, že tady začal tančit a zpívat. Mezitím pískal, no a to je znamení pro čerty, že jo. Písknul, hele, ze všech stran se teda vyrojili čerti. Ze všech skal, ze všech děr, no a těm se tady tak líbilo, že se tu usídlili a jsou tu dodnes.
0: No ono to najít není těžké ani v tom Selibově, protože my jsme vlastně na návsi. A já když jsem sem přijel, tak první, co jsem viděl, byl ten bílý dřevěný kůň u vchodu s tou zvoničkou a vedle něj stojí, to je víla?
4: No, teď je to ledová královna, ale v létě samozřejmě tam máme popelku, protože popelka přijela na Juráškovi.
0: Prosím vás, a ty došky na střeše, to je vaše dílo?
4: No, to dělali opravdu, to je maďarský rákos a dělali to opravdu odborníci z Maďarska, protože my, když jsme tady vlastně dělali rekonstrukci celého areálu, tak jsme vyvezli 78 tater nepořádku tady, polorozpadlou maštal jsme opravili, no a vybudovali jsme tady to sociální zařízení a tak, aby děti viděli ten život na venkově, tak se snažíme trošičku zachovat tu historii a nostalgii, takže jsme se rozhodli pro tenhle ten rákosový došek.
0: A máte tady život, tady je plno dětí.
4: Tak teď je tady školka zrovna, která přijela zrovna před Mikulášem. Mikuláš už si je našel dnes, takže na dílku už máme za sebou. Čertím tam přimotali kousíček čertovský huňky, aby měli děti domů na památku, taky kousek uhlí. A to je teda v dnešní době se sakra problém sehnat uhlí, když nejste z pekla. A Andělíček už má tamhle pro ně nachystanou další odměnu, kterou dostanou za splněné úkoly na stezce.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jihočeši. A my si s Hanou Procházkovou, zakladatelkou pohádkové kovárny v Selibově, vyprávíme její životní příběh. Těch zlomů a přechodů a změn jste tam měla několik. V čem je důležitá zrovna ta pohádka?
4: Já ji vnímám celý život jako poselství českého národa. To je fenomén, který asi nikdy nic jiného nepřekoná. A i v dnešní době, tak strašně složitý a zrychlený době, ta pohádka si myslím, že je důležitá. A nejenom pro děti, ale i pro dospělí. No a proto my jsme vlastně šli tímhle směrem, protože já když něco dělám, tak to vždycky dělám srdíčkem. Není to ani nikdy moc velký biznis, kdo by měl představu. Je to spíš takový opravdu služba lidem a já to tak mám nastavený. A vlastně i moje rodina, moje děti. Takže my jsme šli do toho vlastně muzea české pohádky, protože už v té době se začalo trošičku upouštět od toho, ty děti už tu českou pohádku až tolik neznali. Takže jsme udělali expozici o české pohádce, kde teda děti se převlíkaly za různý pohádkový postavičky, průvodci je provázeli s tím příběhem, vlastně s tím příběhem těch pohádkových hrdinů, kde teda vždycky dobro zvítězilo, zlo bylo potrestáno. A snažili jsme se to tak nějak i trošku přenést do toho dnešního života, což teda někdy bylo hodně těžký, ale jak šel čas vývojem, tak ty dnešní děti už vůbec neznají červenou karkulku a neznají makovou panenku. Většinou nejsou ani doma vedení k tomu, jo, takže dneska se to řeší tabletem a počítačem, což teda není úplně dobrý, a tak jsme vlastně se snažili nahradit to, co chybí doma nebo v tom vzdělání tady u nás. Ale samozřejmě je to vývoj a v loňském roce jsme upustili od prohlídky muzea, protože ty malí děti z toho už neměli vůbec žádný pojem, opravdu ty souvislosti neznají, a přesídlili jsme opravdu jenom do jednoho areálu a tady to všechno stavíme také na české pohádce, venku bludiště, pohádkové příběhy tady místních čertů, a hlavně tady máme teda výtvarnou dílničku, kde si děti můžou tvořit, samozřejmě s rodiči, protože to je ten fenomén, že když přijde rodina, tak tady se stmelí a táta s mámou a s dětma spolu tráví ten čas.
0: A nemůže být v tom také to, že pohádka má jasně daný příběh, jasně danou linii, jasná pravidla, kdežto ten současný svět je tak strašně roztříštěný, že už pomalu nevíme, kde co je, kdo je, kdo co říká, proč to říká, jak to celé vůbec je a jestli jsme se náhodou nezbláznili.
4: No, úplně jste to řekl, tam asi není co dodat. Teď se to řekl úplně přesně. A tak jako u nás, že jo, čerti jsou sice roztomilí, přihlouplí, ale jsou dobří, protože jsou pohádkoví. Vodníci, to samý, no, princezny, ty jsou naivní, tak jako v životě, tak i tady u nás pohádce. A pan král, ten tady tomu vládne vlastně železnou rukou. Je to tak, ten pohádkový příběh prostě těm lidem dává, myslím si, smysl i v dnešní době.
0: Jsou to archetypy, které prostě chybí v tom běžném životě.
4: Ano.
0: Vaše cesta sem do pohádkové kovárny, do té její současné podoby, byla hodně klikatá. Jak ty změny životní přicházely? Bylo to o tom, že jste měla něco nalajnováno a něco dopředu připraveno a tohle bych chtěla dělat a takhle a tak dál? A nebo to přicházelo jen tak náhodně, telefonátem, radou?
4: No, kombinovaně. Já jsem vždycky chtěla dělat s lidmi to, určitě, ale vždycky v určitém okamžiku přišel nějaký impuls. A třeba když jsem pak pracovala v Praze a jela jsem do práce vlastně autem ze severu a přemýšlela jsem, jak řediteli řeknu, že budu muset skončit, protože dcera jde do 9. třídy a já už nebudu moc být celý týden v Praze, tak v tom okamžiku zazvonil telefon a volala mi paní doktorka psycholožka, která kdysi nás testovala. Říká, já vás potřebuji tady na konkurs na Červený Hrádek, prostě dělají potřebu schánět ředitele a musíte, říkám já, ale nemůžu, já jsem vázaná v Praze, jako a teď zrovna přemýšlím, jako jakým způsobem dám tu výpověď, abych je tam neranila. No a prostě přišlo to ten pravý okamžik, tak jsem chvilku přemýšlela, potřebovala jsem zůstat doma, šla jsem na ten konkurs a ve finále jsem ho vyhrála. Takže to byl vlastně první bod. Druhý, když za mnou přijel, když už byl zámeček vybudovaný, tak za mnou přijel pán, který říkal, že mě sleduje nějakou dobu a že má taky takový zámeček u Prahy, že potřebuje pomoc. No ale jak jsem říkala, ta cesta do těch Jižní Čech, protože Jižní Čechy pro nás byly srdeční záležitosti celý život, a tak jsme si říkali, že bychom jednou v těch Jižních Čechách chtěli žít.

0: Zkušenost je nelpět na něčem, co člověk vnitřně necítí, že by bylo dobře.
1: Tak určitě, když cítíte, že někde být nemáte, tak vám to ani ten vesmír nedovolí. A možná ta cesta byla takový jako ten hloupý Honza, co dostane ty buchty do toho ranečku a jde, ale u nás to opravdu bylo, jak říkáte, řízený asi něčím ze zhora, protože cítím, že takhle to mělo být a je nám tady dobře.
0: Slyšeli jste další díl pořadu Jihočeši, tentokrát s Hanou Procházkovou, zakladatelkou pohádkové kovárny v Selibově. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček.

0: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že před 154 lety, tedy přesněji 12. července 1872, se v jihočeských trhových svinech narodil Emil Dominik Josef Hácha, právník, státní úředník, předseda nejvyššího správního soudu, politik a později také prezident druhé republiky. Více uslyšíte ve Vltavínu v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Vysadit si raději katalpu anebo pavlovny. Popíšeme vlastnosti těchto dvou krásných stromů a výběr toho pravého necháme na vás. Vezmeme taky do ruky nůžky a povíme si přitom, do kterých rostlin v tuto roční dobu zasáhnout a kterým se naopak vyhnout. V zelených světech bude řeč také o zelenině, kterou aktuálně můžeme ještě vysadit. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz. Koncertní ozvěny od tří lvů.
5: Milí přátelé, pěkný večer vám přeji z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku dalších koncertních ozvěn od tří lvů. Moje jméno je Jiří Kasal. Dnes bych se rád trochu více poohlédl zpět a vybral z našeho archivu záznam z prvního koncertu z cyklu známé jeho české folkové písničkářky a dřívější blízké spolupracovnice našeho rozhlasového studia Pavlíny Jíšové. Ten cyklus vystoupení ve studiovém sále nesl s poukazem na její pořad název Folková Jíška Live a zahájila tuto koncertní sérii přesně 28. ledna roku 2010 velmi kvalitní pražská bluegrassová kapela Monogram. Ta v tom roce slavila 20 let své existence a tehdy vydala své v pořadí čtvrté a velice dobré album Hit the Road. Z nějž v malém předstihu některé písničky u tří lvů zazněly. Monogram patří nejenom k domácí, ale dá se říci, že také k evropské bluegrassové elitě. O tom svědčí, že dvakrát již byl Monogram vyhlášen organizací EBMA, European Bluegrass Music Association, skupinou roku. Dvakrát tato kapela koncertovala v rámci prestižního bluegrassového festivalu v americkém Nashville a doma vystupovala na přehlídkách jako Porta, Prázdniny v Telči nebo Zahrada. Monogram spolupracoval s výborným americkým bluegrassovým zpěvákem působivého baritonu Chrisem Johnsonem, ale třeba také s Jiřím Suchým nebo Danielem Landou. Ovšem zpět ke koncertu skupiny Monogram z cyklu Folková Jíška Live. Tenkrát se představil ve složení Jakub Racek, kytara, solový zpěv a hlavní autor tehdejší sestavy Monogramu, Jaromír Jahoda Benjo, jeho bratr Zdeněk Jahoda Mandolína a Pavel Lžičař, kontrabas a průvodce vystoupením. A teď už hraje Monogram instrumentálku Jakuba Racka Whiskey Shot.

My vám přejeme hezký večer a aby jsme si to všichni užili. To byla instrumentální skladba Whisky Shot, kterou napsal Kuba, náš kytarista, a budeme pokračovat písničkou zpívanou Cold Cheese of Rain.

0: Děkuji moc, tak to bylo něco z angličtiny, která je vlastním jazykem pro bluegrass, muziku, kterou hrajeme, máme rádi. Snažíme se tuhletu muziku oživovat i o jiné žánry, které jsou nám blízké, jako je swing, folk, a tak uslyšíte sami. O tom, že umíme i česky zpívat, nejenom mluvit, se pokusíme vás přesvědčit v následující písničce od našeho kamaráda Petra Kůse s názvem Jsou sliby chyby.
1: Sliby chyby jsou jako ryby, nevěříš jim, ale říkáš, co kdyby.

Děkuji moc. Následující písnička s názvem Sen je od Jakuba Racka. On ji psal podle nějakého svého snu, doufám, že ne zlého. Já ji mám spojenou s jedním snem, který se nám splnil jako kapele. Když jsme v roce 2005 měli to štěstí, že jsme mohli hrát v Nashvillu na největším bluegrassovém festivalu na světě. Dělali jsme tam předskokany jedný moc hlavní zpěvačce Alison Krauss, stáli jsme na stejném pódiu v 11 dopoledne, ona hrála v 7 večer, ale to se taky počítá, my jsme si to moc užili, takže sen se nám netušený splnil a písnička podle Jakubova snu bude následovat.

Děkuji moc. Co by jsme to byli za bluegrassovou kapelu, kdyby jsme neměli solovou skladbu pro pětistrunné banjo. To u nás obsluhuje nejkrásnější banjista v kapele Jaromír Jahoda, po vaší pravé ruce. Jako první v kapele se dočkal přes dívky Hustovlas. Vosa v lahvi.

Tak zatímco tuhle tu písničku Kuba napsal, taky si písničky půjčujeme, samozřejmě je to pohodlnější a hlavně je spoustu krásných. To bude ta následující, jmenuje se Carried Away. Na to nestačila moje první lekce angličtiny, to mi Kuba poradil, že to je být unešen. A píseň je, aspoň doufám, zamilovaná. Rád bych ji věnoval všem krásným, čili všem dámám tady v sále. Carried Away.

Carried Away, to byla skladba od amerického country zpěváka autora Jeffa Stevense. July Blues, Vosa v lahvi, Sen a sliby chyby. To byly písničky, které byly dokladem vlastní pozoruhodné tvorby členů Monogramu, který je představil jmenovitě Jakub Racek, Jaromír a Zdeněk Jahodovi a Pavel Žičař publiku v rámci vůbec prvního koncertu cyklu Folková Jižka Live z ledna roku 2010. Je nutné dodat, že Monogram doprovázel v rámci večera také hostitelku, zpěvačku a kytaristku Pavlínu Jíšovou. A k tomu se dostaneme zase někdy jindy. Na závěr vám zahráme ještě jednu písničku od Monogramu, které je autorkou spolu s Jakubem Hradskem právě Pavlína Jíšová. Předtím vám, přátelé, Jiří Kasel děkuje za poslech a zájem a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu příjemný večer.

0: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
4: 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Izraelský kabinet chce znovu stavět osady v Gaze a rozšířit ty na západním břehu Jordánu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uveden na festivalu Krumlov premiéru skladby Ondřeje Brouska Daidalos. 14. etapu Tour de France vyhrál Slovinec Tadej Pogačar. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Izraelský ministr obrany Izrael Katz ohlásil plán na zřízení 3 osad v Gaze, kde teď Izrael kontroluje 65% území. Na vybudování dalších 34 nových osad na západním břehu Jordánu má jít podle záměru izraelského bezpečnostního kabinetu přes miliardu šekelů. To je v přepočtu víc než 9 miliard korun.
5: Ministr financí Bezalel Smotrich a ministrině pro osady Orit Struková, oba z krajní pravicové strany náboženský sionismus, oznámili, že peníze půjdou na vystavění prefabrikovaných domů, silnic a infrastruktury na místech nově schválených osad. Organizace Spojených národů, samotní Palestinci i většina států považují osady za nelegální podle mezinárodních úmluv. Evropská unie v reakci na nové plány Izrael znovu vyzvala, aby se zdržel rozšiřování svých osad na západním břehu Jordánu. Podle diplomatické služby Evropské unie osady, vyvlastňování půdy, demolice a vystěhovávání podkopávají dvojstátní řešení konfliktu v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Světově uznávaný klavírista Lukáš Vondráček vystoupí dnes na Mezinárodním hudebním festivalu Krumlov. V letní jízdárně zazní v jeho podání od 8:30 Rachmaninův druhý klavírní koncert. Podrobnosti k programu má dramaturg festivalu Martin Rudovský.
6: Celý koncert diriguje Tomáš Brauner a bude hrát symfonický orchestr Českého rozhlasu. A na tomto koncertu zazní i světová premiéra díla, které vlastně na objednávku festivalu Ondřej Brousek napsal, symfonická báseň Daidalos, který je inspirován právě tím tématem festivalu Labirint světa.
4: V galerii Konírna v Horní Stropnici na Českobudějovicku dnes Radek Gális představí knihu Johana Petera Příběhy ze Šumavy. Na akci, která začne v 19 hodin, vystoupí violončelistka Anna Nosková a trio Carpe Diem. Dnes a zítra je také možné si v galerii prohlédnout výstavu obrazů Bedřicha Novotného, informuje Horní Stropnice na svém webu.
0: Sport.
4: Brit Josh Kerr na mítinku atletické diamantové ligy v Londýně zaběhl světový rekord na jednu míli časem 3 minuty a 42,66 sekundy, zlepšil o 47 setin výkon Hishama El-Gerouche z roku 1999. Osobní rekord si Brit posunul o 2,68 sekundy. Dnešní 14. etapu na Tour de France vyhrál Slovinec Tadej Pogačar. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Utkání začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
0: Počasí.
4: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude zatahovat a v poledne dorazí na většinu území přehánky nebo občasný déšť. Místy se vyskytnou i bouřky, mohou být silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na Dačicku až k 26 a na horách maximálně ke 20. Odpoledne se bude ochlazovat. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až západní, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Silnice číslo 4 u Vimperka na Prachaticku je už směrem na Kubovu Huť průjezdná. Uzavřená je ale silnice 24 u Ponědrážky na hranici Jindřichohradeckého a Táborského okresu. Nehody se vyšetřují také na silnici 121 u Blatné směrem na Buzice a u Zříceniny hradu Dobronice u Bechyně na Táborsku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Příjemný víkendový a letní podvečer, jsou tu Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V této hodině si budeme hrát vaše oblíbené písničky a k tomu připojíme i vaše gratulace a přání. Dnes můžete využít i telefonní číslo přímo k nám do studia, které zní 221 55 44 11. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka. Nabízím Ready Kirken.

0: Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a než se dostaneme k písemným gratulacím a přáním, tak je tu telefonát od pana Miroslava. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer, pane Michale, ano. Nechal jsem zahrát písničku pro paní doktorku Cholpou z Nové Bystřice, její dceru Elišku a vnučku Jošku. Jedou na dovolenou do Francie, tak jako ať se mají krásně, ať mají zážitky, a tohle to nemusím pod tou peřinou mít. Já jsem tu písničku nechal zahrát.
0: Ano, přesně tak, vybral jste písničku s názvem Léto pod peřinou od Honzy Nedbala, takže pouštíme, vy se mějte moc hezky.
1: Děkuju. Naschledanou.

0: Do Melodii podvečera se právě teď dovolal pan Petr, kterému rovněž přeji krásný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěl zahrát lidem, který tak nějak sedí na zahradě, pijí, dobře jedí a mají jako a je to fajn, jo, a z Květorova u Kaplice a popřál bych to samý jakoby do Benešova na Černou mojí rodině.
0: Mm-hmm. A co jo. Máte dobrého na té zahrádce k jídlu, jestli se můžu zeptat?
1: Něco grulu jen kousek, no. Nějakou zeleninku k tomu, nějaká štamprlička, no.
0: No, tak.
1: Jak dobře. To má být?
0: Jak to má být?
1: Ano.
0: A vybral jste si písničku s názvem Paní má se má a dáme si ji od Fešáku. Tak posíláme a mějte se moc hezky na zahrádce.
1: Děkuju moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Tato písnička byla věnována všem lidem, kteří nás právě teď poslouchají na zahrádkách a mají něco dobrého k snědku, jak jsme se dozvěděli před písničkou. A další posluchačkou, která se dovolala do Melodii podvečera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, je paní Anna. Krásný podvečer i vám.
1: Tak dobrý večer, milé rádio, a já bych si přála, prosila písničku pro Martina a Moniku dneska už Kuncovi a malou Teresku. A dovolíme si jim jejich svatebnímu dnešnímu dní psát. Zdraví, zdraví, zdraví. Hodně štěstíčka. A jim hodně svičí sluníčko. Božky, a se jim vyhybají. A přeju jim to. Řeknu z Jánskýho. Poltrovi, Brloha, Krejčovi a s Hrádkovi. A prostě přejeme všechno, aby jim vycházelo a, jak říkám, mraky, ať se vyhybají. Ať jim hodně svítí sluníčko a přejeme to, ať se mají prostě pořád rádi.
0: To je hezké přání. No? No a společně jsme, paní Aničko, vybrali písničku s názvem Sladké mámení od Heleny Vondráčkové. Tak se třeba i hezky zaspívají.
1: Určitě. Děkuji, mějte se hezky a dostali na novou.
0: Naslyšenou.

0: Melodie pro večera jsou v plném proudu a ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už vítám paní Martinu. Krásný podvečer i vám.
1: Krásný podvečer i vám taky do rádia. Tak tato písnička bude pro mě, pro moji dceru sem do Frantovek, přímo, proto ty Františkovy lázně. No a k nám domů na jich, pro moji drahou polovičku do Chvalšin. Aby mu to nebylo líto, ať má z těch Frantovek aspoň od nás takhle kousíček.
0: Vy do těch Františkových lázní jste mi říkala, že jezdíte poměrně docela dost pravidelně. Co nejvíce se vám tam líbí?
1: Úplně všechno. Ta příroda tady v tom kempu, úplně parádička. Všechno tady.
0: Mm-hmm, takže jste v kempu někde?
1: Ano.
0: Takže příroda, prostředí a prostě dovolená, jak má být.
1: Tentokrát úplně paráda.
0: Tak, ještě, že vám vyšlo krásně i to počasí. Posíláme mandraže, vy se mějte hezky a užívejte, dokud můžete. Mějte se hezky.
1: Vy taky. Naslyšenou. Vy taky a děkuju moc krát. Naslyšenou.

0: Celkem 11 koncertů nejen v Českých Budějovicích letos posluchačům nabídne Jihočeský jazzový festival. Kvalitní muziku si budeme moct poslechnout třeba taky na Hluboké, v Libníči nebo v Úsilném. Všechno to probereme s dramaturgem a produkčním festivalu Jiřím Grauerem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
3: A nyní už v Melodích pro večera následují písemná přání, těch je dnes také poměrně dost. Město Kardašova Řečice co nejsrdečněji gratuluje panu Petru Nekutovi. Přeje především pevné zdraví, životní pohodu a mnoho klidných a spokojených let. Děkuje za jeho vykonanou práci, významným způsobem se zasloužil o rozvoj města během svého dlouholetého působení ve funkci starosty města. Tady je Karel Hala.

Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Včera oslavil své narozeniny bývalý kriminalista a emeritní rada pana Vladislav Kirbis z Trhových svinů. Vše nejlepší a hodně zdraví mu přeje Janča.

Vážená redakce Melodí pro večera, srdečně vás zdravíme i posluchače a prosíme o předání gratulace a zahrání písničky pro paní Aničku Jindrovou z Horních Kněžeklad, která dneska slaví své krásné narozeniny. Zastupitelé obce Horní Kněžeklady se starostou Josefem Drne přejí paní Jindrové hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody.

Tady jsou melodie pro večera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrajte prosím mé sestře Martině Němcové z Neratovic ke včerejšímu svátku. Karel Lukáš.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A je tu dnešní poslední přání, zahrajte píseň pro manžele smutných z Písku k 20. výročí svatby. Vše dobré do dalších let, jim přeji Procházku a Eva. Michal Hovorka se loučí a zítra opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 47 lidí se zranilo při dopolední nehodě dvou autobusů na Znojemsku. Pro veřejnost se dnes otevřela rozhledna na vrcholu Libín u Prachatic. Ve výběhu v Srní na Šumavě je aktuálně 10 vlků, postupně budou ubývat. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna na Znojmo vrazil do autobusu, který na hlavní výjížděl z vedlejší silnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní, uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Na Dyji kvůli přemnoženým senicím uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí více kyslíku.
2: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství se něco hodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Volnické nádrže.
0: Pro veřejnost se dnes otevřela rozhledna na vrcholu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny stála téměř 8 milionů korun. Vedení Prachatic věří, že se rekonstruovaný objekt stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Jak uvedl prachatický místostarosta Jan Kotrba za Prachatice společně, vstup na rozhlednu je zatím zdarma. Návštěvníci výběhu vlků v šumavském Srní mohou vidět až 10členou smečku. Aktuální počet vlků je tam na dlouhou dobu nejvyšší. V následujících letech se bude snižovat. Upřesňuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
3: My vlastně do toho výběhu nemůžeme pustit úplně cizí vlky. Nemůžeme jakoby doplnit tu smečku, protože to by určitě nedělalo dobrotu. Prostě vznikly by tam velké boje mezi nimi, zranění, možná prostě by tam se zabíjeli navzájem. Čili my musíme opravdu počkat, až dožije úplně ten poslední vlk.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku polojasno až jasno, dopoledne se bude zatahovat, v poledne dorazí na většinu území srážky. Místy mohou být bouřky i silné, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Dačicku až k 26 a na horách maximálně ke 20, odpoledne se bude ochlazovat, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na silnici 24 mezi Veselým nad Lužnicí na Táborsku a Lomnicí nad Lužnicí na Jindřichohradecku u odbočky na Ponědrážku. Pozor také u zříceniny hradu Dobronice u Bechyně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni sem nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlýně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeváky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlýn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamů, tak to byly vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byly od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znovu je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrem asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakém čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: pošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, jak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí. Oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce. Ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, kohozemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů a to je...

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sirky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede,

0: vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, je ho usušit.
1: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
0: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
1: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
0: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Velem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR v tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenti, jako prostě ten nejlepší student je psaný jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Mm. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka, to je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
2: Tady šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. Nám přednostně vyřídí ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
2: Od roku 2022 jsem zdravotníkem. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 2025 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
2: Tahle země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplat pánbu, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie má ty evropské zákony, ty východní země donutí, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, Hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. střední Evropa, nejenom, že jsou, mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená nebezpečno politicky, ale bezpečno ze hlediska živlu. Tohle to se potřeba člověka, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
2: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Doma nejlíp. A vážím se mi obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, nebo v Česku. Takže domov mám taky složený tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte dvě vlasti, dva domovy, že?
2: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí. Nejenom z Afghánistánu, ale z mnoho jiných států. Že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané. Přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tam nemluvím s nějakým Němcem nebo když s nějakým Američanem nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to mnoho o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan nebo Afričan nebo Čech nebo tamhle Vietnamec.
1: Nepadlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
2: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborový zdravotník. Tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože moje práce je pomáhat lidem. Když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby se jako spíš brodil proti mě. Já jsem nebyl ve třídě s Čechama. My jsme byli jedna třída s všichni cizinci. Jo? Zahraniční studenty jedna třída a pak český studentky druhá třída. On to bylo spíš zajímavý v tom smyslu, že ve třídě jsem měl holky z Afriky, černý holky a černý kluky, tak já jsem se trošku i bál, protože mi bylo 16 let a já jsem nikdy v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom jsme se hrozně kamarádili, když jsme se seznámili. Před chvilkou, jak jsem vám říkal, to je jak člověk obohatý člověka, když je s někým cizím. Má informace, seznámí se, dozví se o něm celou řadu zajímavých věcí a to obohacení pro můj jakoby vzdělání. Potom dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat, nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 3 desetiletí. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Jak jste se tam znovu dostal?
2: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 09 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostě s nima. Tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam byl, jsme vysvětlovali, kdo jsme, co chceme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
3: Jo. Vy jste tam byl třikrát.
2: Ano.
3: Jak se lišili mezi sebou ty tři mise?
2: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou, jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, 4 měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam dvě děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí tahle ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom dvakrát ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě dvakrát.
0: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S mise mi to prý nesouviselo.
2: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Takže pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
3: Je spokojená tady?
2: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
3: Ano.
2: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí. Takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti. Ano. Takže já mám všechno. I manželka má všechno.
3: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
2: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí jsi přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
3: A přátelé nezískala?
2: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, cokoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že jdou přece posedí a popovídají, slušně řečeno, poklábou se i pomluví manželé, nebo to.
3: Český nebo afgánský?
2: Český, Ukrajinky, tam máme jak rodinu Ukrajince, Čechů a i Afgánky samozřejmě.
1: To je pro dnešek v pořadu Mi a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
2: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu, dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
3: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
0: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická, zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí, druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři, někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené, někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať

0: po mamince z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
1: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
0: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
1: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
0: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu a on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic a zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
1: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
0: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů, proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé. Tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal, nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku, tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle, a není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastnit x-tá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
0: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
6: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka. Na D5 se směrem na Plzeň je kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka.
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba.
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách.
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli. Řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba běločichratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu, jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar. Tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali. Přesně tak.
3: No a když se vrátím ještě k té varování,

0: váze. Co používáte vy, aby je neonemocněli?
1: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom Bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
0: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
1: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
0: Nemají se od koho nakazit.
1: Tak přesně, pojď, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
2: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varováze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Odlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
5: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
5: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
5: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, paní, někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to vesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Bolušo, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měl v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně, jo. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla bupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval, a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili, nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivě. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase je, až tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřino a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvi mě, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: Do mě, a v tom Londýně, do mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlel, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říká, 22. Říkám, no tak 22, říká, 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, děti. No takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brinko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já, kluci připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělala tam velotoče, člověče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora. No?

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Počul se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budu říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, na svatbě se pije. A oni už vytahujou samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamu.

A, no tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep. To
2: počkej, počkej, nepředbíhaj, ale víš, moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte,
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Hejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě, a já nejdu, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo, jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty, z placu volali, že jo. Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser, oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filma se se. Herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel v Zůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem v Zůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
1: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Sledujte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů a dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme a vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musíš.
4: Byl jsi na záchytce? Byl jsem na záchytce. Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamenej jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá tomu, paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byli, a teď jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se poslali, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no, si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslíš.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: Tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus opium lidstva. Komunismus jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jaký si mě nerozdělá, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No. No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já to nemám tady. Od Josef, to se mě docela hodí na vás. A s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám.
8: Doznávám, že se ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
8: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální stevard. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. Tak no, tam, no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někde vracejí vzpomínky. Na léta, která voněla prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství, ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy, protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta si pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let. A teď jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě, to už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal, říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému, já jsem nevěděl, jak jí to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem sebal, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš myš, tak budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba.
1: Jako první rande, anebo když jsme se vzali?
0: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande.
0: Mm-hmm.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců
1: ne,
0: jste se vzali.
1: Ne, to bylo za 2 roky potom,
0: za dva
1: roky. Uplynuli.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo Jaruško na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy, jo. A bylo dřív podobný téma, nedovolal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom vkrátce. Připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízal v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání. Naslyšenou.
1: Moc vám děkuju.
0: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné a
1: ano,
0: velmi těžké období vašeho života čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano. To bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě
1: musím,
0: vás to muselo změnit jak, jako člověk, abyste ano. Hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím později. Říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to v podstatě už je to 52 let a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, nebo když ty narozeniny s ním slavíme. Jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až pátý den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije. A já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit. Já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici. Vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září.
0: Mm-hmm. No.
1: No, je to takové, a víte,
0: to
1: co ještě to má?
0: Dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné. A víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnici na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě.
0: No teda.
1: Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá, paní Michalo. Lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tady nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano, to je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, i když oni tady už mezi námi nejsou. A ještě takovým tragickým osudem žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to bylo skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostala ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se a zase někdy zavolejte.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé a možná jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžný 18-letý kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo, no takzvaná přátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil, úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju, vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi puškou, tak jsem mi říkal, pačemu vyzdě, jsme tolko chtěli svobodno žít a tak dále, no ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál? Kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, než bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufl, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako je v Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: Co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil a zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří dizidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na to byl sám se svými prarodiči.

0: vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, pak ten musel ze školy a další a další. No, opravdě museli jsme to z počátku podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Lubčeka, Smrkovského, Šika a řekněme už po roce dál, to byl takový obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
1: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači, bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
0: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuju.
1: Zase někdy příště naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: První lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7 minut po 11:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. A bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela, a bude tomu 60 roku, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších, takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když 2 dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela, takže jsem se já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a Je to, na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného,
0: Anička,
1: ale...
0: A jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace, nebo...
1: Ne, já jsem v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, tak mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takový oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledasco, že jo, a co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela a ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. To naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže hluboký sklon, že jste to dokázala.
1: Je to stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podávat prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesnice nad Ústím nad Labem. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, Starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Tam mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka novým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady v Ústí, to jsou ty velké obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovoukou, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život z runám a nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila, ten můj život z runám a k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Až žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tu ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci.
1: Já, s bílou šálou. To byla taková moje divoká život takový můj, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, byla ta začátka léta, fialky. No. Takže já vždycky se na všecko. No, fialky jsem se nal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda starý velkou jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to mám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
1: Víte, ještě něco, vy ženy jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte z chlapu neboli takovéhle muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký
0: symbioze.
1: Takže ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandra, měla štěkle, jo.
0: Ano.
1: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese nebo něco takového, to víte, městská holka, no. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci.
0: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám o létě, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Všichni zdravím, nočníčky, ponočníčky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela, sávím, půl kilometru, začalo mě strašně bolet bříško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roku. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mě, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, ne, buďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli. Jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam měla, malá tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každé den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mi zase rodiče říkali, když uvědom si, že máš 3letý děcko, to děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, když to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě ho dali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otvůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka, 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže, to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
1: Ale já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, tak jí má antibiotika.
0: Tak náročného léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku a hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, tak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roků. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte,
1: děkuji,
0: že voláte.
1: Já pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Vy taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večera a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil, na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu dokola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrhl volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budem, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husáka, já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký. No, bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. Uh-huh. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, v tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili. A vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme víc jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslí si, že se tak hned dostaneme dom. Jsou zavřený z hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdybys řekl, přepadli nás Němci, ale Rusi jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřeženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný, no a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom a právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli a my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat
1: dál. Já už mluvím tak dlouho? Ano, ale
0: ne, to bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se a zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, jste hodná.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady já si slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: super.
0: Dovolala se
1: už paní... Už jsem vám několikrát konvolala, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát k vám dovolala, říkala, že jsem moc potká, když večer přijdu z práce, tak si pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře, to mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem tomu moři s tím miminkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisy v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roků. Každý rok tam jezdíme do Nisy. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autobus, autem, pardon, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace, modrá voda, no něco božského nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisy, večer se vrátíme a jsme spokojení, úplně nádherné. Tam?
0: Ano, ano. Já si to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušuju, tak jako na konci Nisy u hráze, kde se Nisy doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera. Je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídani rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale... Už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho spotká, tak kolikrát mám turisti a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Niské jezero, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch Zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už dvakrát mě vrátila jezerní stráž s tím, že pokud budu plavat dál, tak mi tam dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo večeře jezera vrátit a plavat zpátky do naše zátoky. Asi tak nějak.
0: Paní Emo, znám to tam, byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, a právě naopak, protože
1: ale
0: byla konec léta.
1: Ale záleží kde jste byla. Jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, ten Blankytné zátoce.
0: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto 2 jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tedy vyslovuje, mluví správně.
1: No, Otmuchovské kamenné jezero, tam jsme byli, tak jsme byli. Ale Nízké je Píšečné, protože tam se doloval písek a takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankytné zátoce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankytná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. A tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplinou, něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státních filharmonii a měli ozdravný pobyt v našich lázních v Pryznici v Jeseníku. A tak z toho jedno jsme se zkamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázal se mi Nízké jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nízkém jezeře. A říkali, už žádné moře, nic, jedeme do Polska, úžasné. S tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byli úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
0: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den. Těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jaké téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barbaříková, děkuji za pozornost. Děkuji za čas, který věnujete Noční lince. Děkuji za vás. Těším se zase příště tady naslyšenou v nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde to princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát Družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně Družičku.
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál Mlynáře.
2: To je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál Mlynáře.
2: Můj tatínek hrál Mlynáře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá
3: ano.
2: věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta Družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřice. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat. Hrozí bouřice. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. proto hrála i v mnoha úspěšných anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já... Mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
2: aplaudovat. Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore, službám.
6: Pane Vrchní, to jste nechodně adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Je chování, co? Neumí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
8: No jo, ale učitel.
9: Učitel, to je...
6: A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chci tě, doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti, teď si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči
4: a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
9: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
9: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
9: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
6: No, co to oni mají vystaráno, to z vlastinek tu zeru, co?
2: No, ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
4: No, jako zatím.
6: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
6: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
6: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
9: Ale vůbec
6: nic. Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl, nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
11: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
12: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
12: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
12: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

doufám, že budeš mít víc rád, víc rád. Vzpomínám, vzpomínám, já si často vzpomínám, jak noče

0: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
2: Máš vůbec kde spát?
3: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
4: Moment, Askáru. Přivíneš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
3: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitu o půl druhýho deka salátu.
4: Koho zhroucenýho?
3: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
4: Na koho?
3: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
4: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
3: No tak to musí udělat odbory, nebo no, co sama?
4: Celý hr, nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
3: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
4: Já s tebou ne.
3: Mě neunikneš, píza.
4: Ale nenamáhaj se, jo.
3: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
4: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
3: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
4: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
3: Takový ohlava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jde nosit brejle, ty nádivo jede.
4: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi navrhla ty vysazená.
0: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
5: Mám ráda přítmu.
6: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
5: A hodí se to?
6: Co?
5: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
6: Ne, nehodí se to.
5: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
6: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
5: Ona to ví?
6: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
5: To se ovšem mýlí, ta strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
6: Ano, většinou na to bývám hrdý.
5: A teď ne?
6: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
5: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
6: Ne, chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
5: Nezdá se vám to divné?
6: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár, donedávna ještě s jedním Dánem zkoumal.

0: mají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
2: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
3: Kde mám sojčí peříčko?
4: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
3: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
5: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
3: Lepše a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
6: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
5: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši sojku.
7: Cože?
5: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
8: Děkuju pěkně za vyřízení. A se sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
5: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
9: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.